štucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Medicine man

0: Hobby magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy. Protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, ano, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochůdčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. Ono na těchto odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpují se kařičkovi rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňují. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile sebe tvoří současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm-hmm. Takže
3: 3 výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaké problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň. Uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivost třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
2: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
1: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
2: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
1: Čím je tak vzácný mník?
2: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
1: Vy jste zároveň kronikářem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
2: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
1: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
2: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
1: Ten tady máme taky.
2: Ten tady máme taky.
1: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinnou potravou?
3: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
2: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
1: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
2: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybářství s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umluvit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
1: Ale rozhoupal jste se.
2: Až o mnoho let později, když mi kamarádi žehrali nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
1: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
2: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cén.
0: S mluvčím a především pamětníkem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální a nebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Jde to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu. Je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším, tak

0: takzvaným aktivním zákazníkem, to vlastně nemá žádný subjekt, je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
1: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dál. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu.
0: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
1: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
0: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka v době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit, jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
2: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobbyredaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
3: Když se snáší déšť, s tmou se k

0: Moravský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat? A ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude řmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u d'Alborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To d'Alborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty d'Alborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože d'Alborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a moje dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno d'Alborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o d'Alborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme ho mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kněžti vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kněžti vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Můj dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba z Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek?
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběh

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský dal Borgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský dal Borgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to pravděpodobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže a už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: Itálie se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tady najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, jako já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle staroklad drubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský del Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starili a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honě, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli je vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mě rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna.
3: Jezdecká jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: Vy jste jeli podle které školy?
2: životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý

0: protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
1: táhla
0: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
2: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
0: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
0: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
0: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
0: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak. A
0: jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý. On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
0: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku Schmeichel kabinet.
0: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
0: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
0: Potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No takže opravdu Schmeichel kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští.
0: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je tu nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
3: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, a tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Oldřichov v Hájích připravuje novou malotřídní základní školu. Hygienici zakázali kvůli sinicím koupání v Hamru na jezeře. V Jizerských horách dnes můžete pozorovat oblohu. Dnes bude slunečno, odpoledne až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Oldřichov v Hájích na Liberecku začíná nábytkem vybavovat novou základní školu. Malotřídku s prvním stupněm se obec rozhodla vybudovat před několika lety. Sousední Mníšek vypověděl spádovost a do základní školy nebyl schopný přijmout všechny děti z Oldřichova. Škola bude v přestavěné budově bývalého obecního úřadu. Kolaudaci obec získala před několika týdny, říká nezávislá starostka Jana Šťastná.
2: Nebylo to vůbec jednoduché, protože jsme měli nějaké technické problémy, takže jsme získali kolaudaci opravdu za 5 minut 12 a máme kolaudaci v ruce. 1. září otevíráme, prvňáčky máme přijatý, nastupuje 14 dětí.
0: Starostka očekává, že v každém ročníku malotřídky by mohlo být kolem 10 dětí. Kapacita školy by měla být zhruba 50 míst. Krajská hygienická stanice dočasně zakázala koupání v Hamru na jezeře na Českolipsku. V přírodním koupališti je nadlimitní výskyt sinic. Jaké zdravotní komplikace mohou sinice způsobit, vysvětluje ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
3: Alergické reakce, drážku, stánět spojivek a mohou produkovat toxíny, které můžou způsobit střední žaludeční potíže, bolesti hlavy.
0: Sinice znečišťují i Máchovo jezero, kde je podle hygieniků koupání nevhodné pro citlivé jedince. Zhoršená průhlednost vody je v Zákupech, Nedamově a Sedmihorkách. V osadě Jizerka v Jizerských horách dnes můžou lidé společně s astronomy pozorovat hvězdy. Koná se tam akce Den a noc na Jizerce. Program začne ve 13 hodin a potrvá do pozdního večera. Návštěvníky čekají odborné přednášky o vesmíru, sledování slunce speciálními dalekohledy a posetnění komentované pozorování noční oblohy. Léky předepsané na e-recept si Češi můžou nově vyzvednout také v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou, kromě e-receptu, potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept si lidé mohli dosud vyzvednout v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. Sport. Fotbalisté Slovanu Liberec vyhráli ve 3. kole šance ligy na hřiště brněnské Zbrojovky 1-0. Jedinou branku obstaral v 61. minutě Patrik Dulaj, který si po autovém hazování našel odražený míč od horní tyče a z dorážky skóroval. Trefil se tak i ve druhém venkovním zápase v řadě.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno a hlavně na horách může být i víc oblačno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už je to oficiálně víkend a to zní vždycky velmi příjemně. 4 minuty po 5. hodině, k tomu také sobota, pěkné datum v kalendáři, 8.8. v případě, že si člověk potrpí na čísla. A od mikrofonu přeje příjemný poslech ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec Martin Kolín. Léto nám tedy pokračuje, je tu druhý prázdninový měsíc a pravda, během prázdnin to se vždycky tradičně rekonstruuje, co se dá. Někdy je to na silnicích jen o výměně povrchu a hned se může znovu jezdit. A poté jsou případy, kdy je to o něco složitější. Třeba je to v Liberecké Londýnské ulici právě v tento moment. Nový most totiž bude podpírat 8 nosníků a právě 30-metrové trámy stavbaři začali osazovat. Tak jak takový proces probíhá? Ne, na to se společně podíváme už za okamžik v dnešní první reportáži. Přejeme hlavně vydařený víkend, je tu sobota, tak poklidný poslech Českého rozhlasu Liberec.

0: chtěl jsem lítat. Petr Rzek v písni Modrá zem zpívá frázi Kdysi dávno chtěl jsem lítat. Dospívalý 13 minut po 5. hodině a řekl bych, že to je občas, tedy hlavně během letního času, jedna z mála možností, jak se dostat z bodu A do bodu B. Přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec během soboty 8. srpna. A právě na silnicích totiž budeme moci zůstat, a to z toho důvodu, že s rostoucím počtem motorkářů na silnicích přibývá i také dopravních nehod s vážnými následky. I proto se společně budeme moci v této hodině silnicím věnovat. Teď ale začneme v Liberecké Londýnské ulici. Tam totiž vzniká nový most přes Lužickou Nisu. Stavbaři v tomto týdnu začali pokládat jeho nosníky. Nový most nahradí původní dožilí, který město nechalo zbourat. Práce naplánovalo na letošní rok, aby byla ulice v příštím stavební sezóně průjezdná. Slouží totiž jako objízdná trasa při uzavírkách průtahu města. Usazování nosníků není podle stavbařů jednoduché. Může za to atypické 45-stupňové skosení mostu.
1: Je zhruba 8:30 ráno a stavbaři v Liberecké Londýnské ulici pokládají první nosník nového mostu. 30-metrové, zhruba 29 tun těžké těleso mají zavěšené na jeřábu a pomalu ho přesouvají nad řeku. Úkon je podle stavby vedoucího Jaroslava Hrona z Eurovie náročný i vzhledem k šikmosti mostu.
2: Schází se tam několik šikmostí. Ten most je ve spádu vozovky, ve spádu příčným a teď se ještě k tomu načte vlastně ta šikmost toho mostu jakoby v těch 45 stupních. Takže tam jakoby dospět k nějaký rovině, aby ty nosníky zase musí být vlastně osazený jakoby v rovině, je trošku náročnější, ale po tom prvním nosníku by řekl, že se nám to podařilo.
1: Nosníků bude mít most celkem 8. Po jejich dokončení budou stavbaři pokračovat pokládáním desky.
2: Spřažení betonovou deskou, takže teď bude následovat bednění té desky a montáž armatury, následně betonáž, což je asi hlavní práce na tom mostě.
1: Původní most byl v kritickém stavu, říká primátorův náměstek Adam Lenert z hnutí ANO.
3: Byl ve stupni 5, takže vlastně už tady bylo sníženo zatížení, takže by tady nemohla jezdit ani městská hromadná doprava. Proto jsme přistoupili k opravě v tomto letošním roce po dohodě s ŘSD.
1: Ředitelství silnic a dálnic plánuje na příští rok práce na silnici 1/35.
3: Máme informace od ŘSD, že by chtěli začít vlastně ve stavební sezóně duben-květen. Zde můžou pak být krizové objízdné trasy. Ne plné objízdné trasy, ale krizové.
1: Stavba mostu by měla trvat minimálně do začátku zimy, říká stavby vedoucí Hron.
2: Smluvní termín nám vychází do půlky ledna. Nicméně budeme se samozřejmě snažit tady nebejt už v tom zimním období, ale je to samozřejmě trošku predikce, no, takže asi bychom rádi určitě do Vánoc.
1: Za opravu Liberec zaplatí 29 milionů korun. Jde o nejvyšší částku, kterou letos město na opravu mostů a lávek vydá. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Byť nám tedy léto pokračuje, dnes minimálně tedy kalendářně můžeme nastínit jasný nebo skoro jasný den. Odpoledne přechodně až polojasno a na horách může být více kupovité oblačnosti. Nejvyšší denní teploty ale dnes relativně příjemné, 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 20 až 23 stupni. Biozátěž mírná, tedy na jedničce. Českolipsko ale i pro dnešek hlásí dvojku, tedy střední zátěž.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Syndlix a také Olga Koenigová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Mluvili jsme o silnicích, o těch jsme se bavili před okamžikem v reportáži, kdy jsme si připomínali, jak to tedy vypadá při rekonstrukci některých úseků, a k tomu na silnicích budeme moci zůstat i v následujících minutách. Jak jsme nastínili, s rostoucím počtem motorkářů na silnicích přibývá i dopravních nehod, a to s vážnými následky. I proto policie České republiky společně s týmem silniční bezpečnosti pokračuje v preventivním projektu Kolama dolů. Učme se přežít s policií České republiky. Nabízí i organizované výjížďky s doprovodem policistů a bezplatný výcvik na bezpečných poligonech. Třeba do Sosnové, kam nás pozval ostatně i úterní host hodinu před polednem odborný spolupracovník týmu silniční bezpečnosti Jiří Novotný. A moderátor a kolega Jan Holub se ho nejdříve zeptal, jak by jako zkušený motorkář předešel nehodě.
1: To začíná u nás, u toho, aby jsme dobře ovládali motorku, měli správně vybudované základy, takže ten trénink, a mnohdy se domníváme, že to je, až když začneme jezdit, ale ono to celé začíná u pohybové přípravy, u toho, abych uměl dobře držet rovnováhu, protože taková rovnováha může zabírat až třetinu kapacity mozku, což je výrazný rozdíl oproti tomu, kdy jedu v tom vozidle. A pak, když následně u toho myslím na nějaké věci, práci, doma a tak dále, tak najednou zjistíte, že vlastně přestáváte vnímat to okolí a vidíte jenom tak tunelovitě to, co je před váma, ale nevnímáme ty rizika okolo. Takže začít opravdu už jenom s tím, aby jsme cvičili balanční prvky, zautomatizovali si tyhle ty věci. Určitě je dobrý navštívit kurz, aby na mě někdo kouknul, a aby mě řekl, nasměroval, protože mnohdy si myslím, že to ovládám správně, ale dokud mě někdo nevidí a neřekne, co bych mohl dělat jinak, tak si to neuvědomuju. A pak už jsme odbourali těch 60%, který já zvládnu, a pak se musíme naučit vnímat víc ty rizika. A to je dneska taková věda, hazard perception, kde se učíme vnímat rizika a předcházet tomu, aby ta nehoda vůbec vznikla.
2: Dopravní policie společně s týmem silniční bezpečnosti, tedy s vaším týmem, pořádá tradiční preventivní projekt zaměřený na vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklu. Pro koho je vlastně ten program určen?
1: Pro všechny motorkáře může se přihlásit kdokoliv. Přihlásí se na stránkách Učme se přežít, sekci Kolama dolů. A dělají se spanělé výšky ze třech krajů, takže teď nás 8.8. čeká výška do Sosnové. Jede se ze třech krajů, z Libereckého, ze Středočeského a z Ústeckého. A touto hvězdicovou jízdou pod doprovodem policie a instruktorů z týmu silniční bezpečnosti přijede Kolama na poligon, a na tom poligonu potom následně čeká celodenní akce.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Společně s Miroslavem Holubcem v dalších zprávách Českého rozhlasu připomeneme i zásah policie v Tanvaldu na Jablonecku.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení léku pro léčbu rakoviny prsu. Léky s účinnou látkou tamoxifen chyběly v Česku od loňského roku. Většina pacientek proto přešla na náhradní léčiva. Od června ale nebyla k dispozici ani ta. Radnice Nového Boru na Českolipsku žádá občany o trpělivost a pochopení kvůli zvýšené hlučnosti. Ta je způsobená odstraňováním škod po úterních bouřkách. Město to uvedlo na svých stránkách. Práce budou pokračovat i v neděli. V Tanvaldu na Jablonecku včera zasahovala policie u napadení bodnou zbraní. Útočníka zadržela. Záchranáři z místa transportovali do nemocnic 3 pacienty. V Česku se prodává stále víc nových aut. Od ledna do konce července si jich lidé i firmy koupili skoro 150 tisíc. Je to o necelých 5% víc než loni. Skoro 2/3 jezdí na benzín, další pětina na naftu. Podíl elektroaut je stále nízký, necelých 7%. Fotbalisté České Lípy remizovali ve třetím kole šance Národní ligy na hřišti prvního Ústí nad Labem 3-3. V poločase přitom nováček soutěže prohrával o 3 branky. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, na horách až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32, tolik tedy aktuální čas, aktuálně také po zprávách Miroslava Holubce, a to během sobotního dobrého rána, do kterého vás tedy ze studia Českého rozhlasu Liberec zdravíme. Jsme rádi, že i dnes jste si Český rozhlas Liberec naladili. Co nás čeká už za okamžik, tak to bude cesta do kin, a přiznám se, tematicky to vyšlo velmi pěkně, neboť my budeme dnes tedy trávit večerní čas právě v kině, jen jsme tedy vybrali něco trochu tvrdšího, než pro vás ve vysílání budeme mít připraveno. To se totiž trochu zasmějeme, já se pravděpodobně večer budu docela dost bát. Čeká nás totiž připomenutí filmu, tedy scénáristy Miroslava Ondruša, to 6 gramů. Tu pozvánku právě na film si společně budeme moci užít už za okamžik. Do té doby další písně našeho ranního vysílání a po 17:30 nabídnu Helenu Vondráčkovou a s ní také Kojvítek Mandragory.

0: tomu se můžeme společně vydat do kin, jak jsme před okamžikem avizovali. Já osobně se tedy dnes do kina těším, a to dost intenzivně. K tomu ale můžeme položit otázku, na kterou se pokusíme hned tedy v zápětí odpovědět. Které filmové stopy zůstaly na hradě Bouzov? To se dozvíme od našeho kolegy Jana Křemena, který zároveň přidá i aktuální pozvánku do kina na absurdní komedii režiséra a scénáristy Miroslava Ondruše 6 gramů.
1: V srpnu byste neměli sedět doma, ale měli byste raději, když už máte podovolené, vyrazit alespoň na nějaký výlet. Já bych vás dnes chtěl pozvat na hrad Bouzov, který je jen pár kilometrů vzdálen od Šumperku. Ano, není to právě za rohem od Liberce, ale když už jedeme na výlet, tak bychom na nějaký ten kilometr neměli hledět. Hrad Bouzov pochází ze 13. století. V jeho držení se vystřídalo několik šlechticů a traduje se, že na hradě Bouzov se narodil i král Jiří z Poděbrad. Hrad působí středověkým dojmem, ale byl přestavěn v romantickém duchu a právě proto hrad láká české i zahraniční filmaře. O jaké české filmové stopě v zahraničních filmech a seriálech budeme mluvit, je tedy jasné. Na hradě Bouzov se například natáčá italská pohádka z 90. let Princezna Fantagiro.
2: Slyšíte, puste mě.
3: Už jsem vám tisíckrát říkala, že nemáte jíst husy. Dokonce jsem vydala dekret, který to zakazuje. Zákon, který říká, že husy jsou přísně chráněny. Běda tomu, koho přistihnu, že chytá husu proto, aby si ji upekl. Romualdo, vy jste tady všichni. Snad jste už nezačali.
4: Myslela jsem, že se změnila, ale kde pak?
3: Změnila jsem jenom svoje chyby, ne svoje přednosti. A právě jsem jim nařídila, aby dbali mých zákonů. To patří k vládnutí, ne?
1: Která se dočkala celé řady pokračování a vždy se natáčá právě ve zdech tohoto českého hradu. Pohádka se proslavila také díky českým hercům, kteří se ve filmu objevili. Mezi nimi byla například Kateřina Bržová, Pavel Zedníček nebo Filip Renč. Mezi oblíbené zahraniční filmy mezi našinci jistě patří ty, kdy hlavním hrdinou je postava Indiana Jonesa. To, co jste určitě ani netušili, že se právě v roce 1993 objevil hrad Bouzov ve scénách filmu Mladý Indiana Jones. A tak se nestyďte a pokud se o tomto snímku budete chtít dozvědět více, tak se na to optejte průvodce, který vám určitě sdělí nějaké ty podrobnosti. Ještě než vyrazíte na náš druhý filmový výlet, tak zajděte do kina. Třeba na novou českou komedii 6 gramů, kterou pro vás natočil podle svého scénáře Miroslav Ondruš. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Začátek víkendu bude v Libereckém kraji jasný nebo skoro jasný, odpoledne přechodně až polojasný. Nejvyšší denní teploty ale opět velmi příjemné, 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 20 až 23 stupni. K tomu tedy slabý severovýchodní až východní vítr a biometeorologická předpověď na jedničce. Českolipsko hlásí dvojku, tedy střední stupeň zátěže.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin a 50 minut můžeme také zamířit ke kalendáři. Hvězdu z něj totiž udělala okupace stejně jako skutečného hrdinu, když se odmítl rozvést se ženou židovkou a musel do transportu. Odpikal si to i za komunismu. Legenda předválečného a válečného filmu. Herec, režisér, scénárista, dramaturg Oldřich Nový. Včera uběhlo 127 let od jeho narození. Největší ovace u diváků sklidila role Kristiána ve stejnojmenném filmu Martina Friče z roku 1939. Ve stejném roce si zahrál ještě v dalších 3 filmech. Dědečkem proti své vůli, Eva tropí hlouposti a Dívka v modrém. Do konce války natočil 10 dalších, většinou hudebních komedií. Každopádně byl gentleman, o čem svědčí i vzpomínka herce Jiřího Samka.
1: Milostivá paní, rád bych se ještě jednou objevil v vašem buduáru. Na pana Nového mám celou řadu krásných vzpomínek. Jednou jsme s mojí nebožkou ženou byli pozváni v neděli do pupu na oběd. On si s náma chtěl posedět, takže nás jaksi hostil a bylo to vynikající samozřejmě a skončilo to tím, že zavolal pana vrchního, že zaplatí a pan vrchní přinesl účet. Dejme tomu, že to stalo 1200. Mistr dostal teda ten účet, podíval se jen tak letmo na něj, z nonšalantnosti jemu vlastně vytáhl 1000 korun a řekl, to je dobrý. A neuvědomil si to a ten vrchní chvíli stál, my jsme samozřejmě hovořili dál, my jste to po chvíli poznal, že tam ještě stojí dále, tak říkal, my už nic nebudeme chtít, děkujem. A tak pan vrchní se uklonil a stál dál. Takže jsem si říkal, tam je něco, tak jsem tak nenápadně se podíval a tak jsem zavolal toho pana vrchního jaksi takovým gestem za ním, za panem Novým, že to jako vyrovná. A on byl dojemný, říkal, ne, Jiříčka, už jsem platil, to je dobrý. Takže pak jsem teda už to nevydržel, jak jsem řekl, promiňte mistře, ale já mám dojem, že to je asi větší částka, než jste hradil. A on se podíval a říkal, jo, to je ostuda, no promiňte. Šák do kapsy dal dalších 500 korun. Říkal, teď je to dobrý, že? Takže on byl obrovský, žádný, normálně by to byl asi trapas a on to dokázal tak s tou jeho noblesou všechno překlenout, že ten vrchní odešel a samozřejmě měl na něj asi hezké vzpomínky.

se ptá. Co bylo včera, bude zítra zas jen dnešek utopit a pochopit.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Kraje nedostanou peníze na údržbu silnic. Voda v nádržích v Libereckém kraji se kvůli horku výrazně oteplila. V Desné dnes slavnostně vysvětí Rýdlovu hrobku. Dnes bude slunečno, odpoledne až polojasno, s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Poprvé od roku 2015 nedostanou kraje žádné peníze na údržbu silnic druhé a třetí třídy, informoval o tom předseda komise Rady Asociace krajů pro dopravu a liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Asociaci to oznámilo Ministerstvo dopravy. Mluvčí rezortu Filip Medelský to Českému rozhlasu potvrdil. I tak podle něj ale pošlou do krajů více než 4 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby. Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana z Línského kraje Radima Holiše z ANO se o opravách silnic bude ještě jednat. Současné mimořádné horké počasí zvýšilo teplotu vody v nádržích v Libereckém kraji. Na hladině vodní nádrže Mšeno v Jablonci nad Nisou naměřili vodohospodáři až 27 stupňů Celsia. Nad 23 stupňů se voda ohřívá také v horských nádržích Souš a Bedřichov v Jizerských horách. Kvalitu vody budou odborníci dál sledovat, říká mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
2: V nádržích se zvýšenou pozorností k jakosti vody, což jsou vodárenské a rekreační nádrže, zatím závažné zhoršení jakosti nebylo pozorováno. S ohledem na očekávaný vývoj počasí však nelze vyloučit, že se situace zhorší.
0: Lidé v Desné na Jablonecku se dnes budou moci přijít poprvé podívat do hrobky sklářské rodiny Rýdlů. Je tam zrekonstruovaná krypta s jejich pozůstatky. Dopoledne ji vysvětí pomocný biskup pražský Zdeněk Wasserbauer. V hrobce vznikly i nové výstavní prostory. Město tak chce připomenout sklářskou historii z regionu, říká starosta Jaroslav Kořínek ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Je to takový zahájení, proto i to vysvěcení, že vlastně tam chceme začít úplně nově to teďka koncipovat. To bude proces na spoustu let. Všichni vnímáme, že ty památky stojí spoustu peněz, ale chtěli bychom s tím začít a od teďka už to koncipovat tím směrem.
0: Během ruského útoku na předměstí Kyjeva zemřeli nejméně 3 lidé, mezi nimi i jedno dítě. Další dítě a 2 lidi útok zranil. Informoval o tom velitel tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Není podle něj jasné, jestli Moskva útočila drony nebo balistickými raketami. Ve stejné oblasti při dřívějším ruském úderu v noci na středu zemřelo 9 lidí. Sport. Kajakářka Valentína Kočířová je juniorskou mistryní Evropy. 17-letá reprezentantka triumfovala na šampionátu ve vodním slalomu ve francouzském Epinalu. Další česká juniorská kajakářka Lucie Vaculová byla ve Francii těsně čtvrtá. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, hlavně na horách může být víc oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Víkend nám pokračuje i na vlnách Českého rozhlasu Liberec, a to 4 minuty po 6. hodině. Sobota, to je velmi příjemná věc, k tomu tady v kalendáři 8. srpna. A ještě k tomuto umocníme, myslím si, za okamžik velmi příjemným tématem. Vydáme se totiž do vesmíru, v případě, že posloucháte Český rozhlas Liberec, tak víte, téma v momentě, kdy se mluví o vesmíru, tak je téma, které mě osobně baví. Protože češtinu můžete slyšet i desítky miliard kilometrů daleko od Země. Dvojice kosmických sond Voyager totiž nese zase nahrávky pozemských pozdravů. Ten český namluvil skoro před 50 lety vědec Václav Otakar Kostroun, což tedy za okamžik připomeneme v další reportáži. Jen tedy můžu doplnit, je fascinující, co vše se na té zlaté nahrávce podařilo nakonec vlastně dostat. A je to od pozdravu přes hudbu až po vědecká data. A vůbec nejzajímavější, člověk si dnes může koupit kopii těch disků, ať už tedy z jedné nebo z druhé sondy, oni jsou tedy identické. To vše ale shrneme za okamžik v reportáži, abychom nepředbíhali. Přejeme příjemný poslech a k tomu také úspěšnou sobotu.

0: Michal Tučný a s ním také píseň Slámu v botách nosím 11 minut po 6. hodině a to během sobotního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Většinou, když řeknu, že se vydáme na cestu, myslím tím, ať už tedy u nás v regionu, nebo třeba v rámci tedy České republiky, a i kdyby, tak je to stále tedy v rámci planety. Na druhé straně, teď se budeme moci vydat i desítky miliard kilometrů daleko od Země. I v takovéto vzdálenosti totiž můžete slyšet češtinu. Dvojice kosmických sond Voyager totiž nese nahrávky pozemských pozdravů. Ten český namluvil skoro před 50 lety vědec Václav Otakar Kostroun, žijící ve Spojených státech. Letos se za ním byla také podívat a vypravila se za ním expedice z brněnské hvězdárny.
1: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
2: Řekl vesmíru v roce 1977 Václav Kostroun. Letos mu bude 88 let. Většinu života strávil ve Spojených státech, ale na českou zemi stále myslí, jak uvedl v nahrávce vydané hvězdárnou a planetáriem v Brně.
3: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
2: Sonda Voyager 1 letos na podzim překoná vzdálenost jednoho světelného dne od Země. To je, velmi zaokrouhleno, skoro 26 miliard kilometrů. Vědci chtěli poslat do hlubin vesmíru vzkaz pro případné mimozemské nálezce nebo aspoň jako památku na lidstvo.
3: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager, tak jsem měl pár minut přemýšlet.
2: Pana Kostrouna pochopitelně zajímalo, proč si vybrali právě jeho. Proč neoslovili třeba Organizaci spojených národů?
3: Jo, oni tam šli, ale každý ten chtěl mluvit 20 minut. A ta malá zlatá deska, ta neměla tu kapacitu.
2: Hlasy jsou kvůli trvanlivosti nahrané na malé pozlacené gramofonové desce. To, že vědci o prázdninách a odpoledne sehnali na Cornellově univerzitě pana Kostrouna, bylo velké štěstí. Zdůrazňuje spolupracovník brněnské hvězdárny Tomáš Přibyl.
4: Skončil školní rok, spousta pracovníků v té době už byla pryč. Pan Kostroun si naštěstí nevzal dovolenou, byl naštěstí natolik ochotný, že se zvedl, ušel těch několik set metrů k administrativní budově, vymyslel tu krásnou větu.
2: Nahrávka sice vznikala velmi improvizovaně a narychlo, ale pan Kostroun by do dneška na svých slovech nic neměnil.
3: Bych řekl to stejný, jako co můžeme říct, jako přátelé, vítáme vás.
2: Ke zlaté desce vědci přibalili i gramofonovou jehlu a jednoduchý návod, jak ji přehrát. A také kosmickou adresu planety Země. Nikdo neví, jestli ji někdy někdo objeví.
3: Stephen Hawking myslel, že to je možná nebezpečný.
2: I kdyby mimozemšťané naši planetu podle údajů na sondě vypátrali, za našeho života se to nestane. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: počasí.
1: Sobota bude v Libereckém kraji jasná nebo skoro jasná. Odpoledne očekáváme přechodně až polojasno. Na horách může být více kupovité oblačnosti a teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 20 až 23 stupni. A k tomu slabý severovýchodní až východní vítr.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dvě osmičky v datu, 8.8. sobota, svátek má Soběslav a tady je Petr Jungmann, pěkný den. Historie moderního horolezectví se začala psát před 240 lety. 8. srpna 1786 zdolali horský vůdce Jacques Balmat a lékař Michel Pacquart nejvyšší horu Alp Mont Blanc. Výstup inicioval fyzik, geolog a meteorolog Horace Benedict de Saussure, který na zdolání vypsal odměnu. Rychlostní kanoisté Jan Brzák a Vladimír Syrovátka získali přesně před 90 lety v roce 1936 v kánoji dvojic na 1 kilometr na olympiádě v Berlíně zlatou medaili. Bylo to 5. zlato v historii pro československý tým. Ve Studénce na Novojičínsku se zřítil silniční most na koleje přímo před vlak Eurocity Comenius Krakova do Prahy před 18 lety v roce 2008.
3: Strašný rachot, strašně reálně všechno padalo, lidi padali.
2: Ve vlaku jelo asi 400 cestujících, 8 z nich zemřelo. Asi 90 si odneslo zranění.
4: To jsou stavbaři, jak jim most spadne a lidi tu skoro zabijou všecky.
2: Nejtragičtější požár v historii samostatné České republiky se odehrál před 6 lety. V panelovém domě v Bohumíně zemřelo 11 lidí. Požár byl dílem žháře. Zdeněk Konopka byl odsouzen k doživotnímu trestu. Lídři Arménie a Azerbajdžánu před rokem v Bílém domě za přítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa podepsali mírovou dohodu ukončující 37 let sváru mezi těmito zeměmi, zejména o Náhorní Karabach. 65 je dneska kytaristovi irských YouTube, říká si Diech. A před 45 lety se v Basileji narodil jeden z nejúspěšnějších tenistů všech dob, vynikající Roger Federer. Já přeju hezkou sobotu.

0: Jak dlouho už liberecká zoologická zahrada dělá návštěvníkům radost, nejen to připomeneme za okamžik ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Základních obilovin se letos v Česku nejspíš sklidí nejméně za posledních 14 let. Podle odhadu Českého statistického úřadu to bude necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, tedy skoro o 17% méně než loni. Nedostatek ale v Česku nehrozí díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Na Českolipsku letos kandiduje do Senátu 5 lidí, je to nejméně za posledních 30 let, tedy od doby zavedení přímé senátní volby. Před 6 lety voliči na Českolipsku vybírali z 10 jmen. Liberecká zoologická zahrada dnes slaví 122. narozeniny. Nejstarší zoo v Česku založil v roce 1904 ornitologický spolek. Vedení zahrady na dnešek připravilo pro návštěvníky speciální program a také symbolické vstupné. Španělská policie rozbila síť pašeráků migrantů do Evropy. Úřady zadržely celkem 78 lidí. Je mezi nimi i údajný šéf gengu. Policie zabavila také 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty a zpátky pak pašovali drogy. Střelkyně Viktorie Schindlerová je mistryní Evropy do 23 let v olympijské disciplíně sportovní pistole. 21-letá reprezentantka triumfovala ve Vratislavi na premiérovém šampionátu této věkové kategorie. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, na horách oblačno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Za námi tady další zprávy Miroslava Holubce a to během sobotního víkendového dobrého rána, u kterého vás zdravíme ze studia Českého rozhlasu Liberec, a to i 2 minuty po 6:30. Nastínit můžeme také program na následujících 30 minut našeho ranního vysílání. Připomeňme, že v tomto týdnu jsme měli možnost trochu zavzpomínat, a to nad krásnými olympijskými výkony, a to našich reprezentantů. Takže společně s dětmi budeme dnes řešit hod oštěpem. Na druhé straně nakonec se to trochu zvrhne minimálně. Tedy nezůstaneme jen u sportovních disciplín. Do té doby stihneme ale probrat i další aktuality libereckého kraje, které ve vysílání nabídneme už za okamžik. Přejeme příjemný poslech sobotního dobrého rána a hlavně přejeme vydařený, poklidný víkend.

Valdemar Matuška v podstatě s pozitivně laděnou písní Co děláš, to dělej rád, která nám dozněla na vlnách Českého rozhlasu Liberec 8 minut po 6:30. Je to také čas, kdy se společně budeme moci vydat za dalšími aktualitami Libereckého kraje. Ku příkladu dnes budeme moci začít na webu Libereckého deníku. Ten totiž informuje o tom, že bude chtít Český dub proměnit své koupaliště. K tomu tedy jen doplňme, že právě i tropické teploty na to nakonec tedy na koupaliště přivedly více návštěvníků než například v minulých letech a přesně proto radnice už připravuje jeho postupnou modernizaci, která má zachovat přírodní charakter místa a zároveň nabídnout větší komfort rodinám s dětmi. Můžeme jen doplnit, ať už v tomto směru tedy půjde pro místa na odpočinek, tak také přímo mířenou vodu tedy hlavně pro děti, což je rozhodně dobrá zpráva s tím tedy, jak nám teploty postupně tedy stále stoupají rok od roku, tak je to rozhodně věc praktická, kterou například v příští nebo těch nadcházejících sezónách určitě návštěvníci ocení. A k tomu se můžeme vydat na web Velkých hamrů. Tam jsme totiž našli upozornění na neplánovanou noční výluku na železniční trati Smržovka Desná. A to právě dnes v noci mezi 23. hodinou a 30.

0: počasí.
1: Léto nám pokračuje a pokračuje velmi příjemně. Denní maxima dnes 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 20 až 23 stupni a k tomu očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Odpoledne přechodně až polojasno a na horách může být také během dne více kupovité oblačnosti. K tomu slabý severovýchodní až východní vítr. A příjemné sobotní ráno vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec i v 6 hodin a 43 minut.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: V éteru Českého rozhlasu Liberec jsme slibovali návrat a skutečně ten teď můžeme tedy uskutečnit, neboť před 30 lety, a to 3. srpna roku 1996, atlet Jan Železný získal v hodu oštěpem na olympiádě v Atlantě zlatou medaili. Bylo to už v pořadí druhé olympijské zlato. A to třetí, to následovalo v roce 2000, tentokrát tedy v australském Sydney. Zdá se ale, že redaktorku Terezu Brázdovou spíš než na atletický stadion předškoláci zavedli rovnou do pravěku.
1: Co je oštěp?
2: Je to dlouhý, na konci to má takový ostlý, nevím, jak se tomu říká, a hážíš je to.
3: A jak se říká tomu, kdo to hází?
2: Já vím, tlačilo věci.
3: A takhle dřív lovili třeba zvěř?
4: Jo.
2: Já vím, lovili mamuta.
4: Alebo tygři.
3: Čím vším se může ve sportu házet?
2: Třeba když hrajem jako fotbal, tak se kapeme dolů.
3: Ale já myslela rukama házet.
2: No,
4: míčem.
2: Ještě bowlingovou koulí, která se hází do pytle, jako myslím ten míč oranžovej.
3: Jako do koše myslíš nahoru?
2: Jo, takhle.
3: To ale není bowling.
2: Já vím, ale já tomu říkám, takhle poté vypadá koule.
3: Jak se říká té hře?
4: Fotbal alebo...
2: Basketbal!
3: No vidíš.
2: Basketbal!

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V základní škole v Harachově vzniknou nové odborné učebny. Kraj vypsal soutěž na dopravce z Liberce směrem na Hradec. Také dnes v Jablonci pokračuje festival Křehká krása. Dnes bude slunečno, odpoledne až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Děti na základní škole v krkonošském Harachově budou mít 4 nové odborné učebny. Stavební práce začnou do 2 týdnů a hotové by měly být do konce září. V učebnách budou nové moderní technologie a vybavení. Město současně nechá zmodernizovat i některé kabinety pro učitele, pokračuje nezávislý starosta Tomáš Vašíček.
3: Tyhle ty učebny už jsou poměrně zastaralé, vybavení je zastaralé, nevyhovující a my se snažíme, aby naše škola i z důvodu, aby přilákala další žáky, tak aby měla odpovídající vybavení století, ve kterém žijeme.
1: Náklady dosáhnou zhruba 9 milionů korun, většinu pokryje dotace. Liberecký kraj vypsal soutěž na dopravce, který zajistí vlakové spojení z Liberce směrem na Hradec Králové a Pardubice, informoval o tom náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj. Železniční spojení má dopravce zajišťovat od prosince 2029 na 15 let. Kraj požaduje moderní hybridní vlaky a hodnotu zakázky odhaduje na více než 6 miliard korun bez daně. Vítěz soutěže najede ročně zhruba 1,5 milionu kilometrů. Nabídky mohou dopravci podávat do začátku října. Na výstavě Křehká krása v Jablonci nad Nisou se dnes od 17 hodin a 15 minut představí finalistky soutěže Miss České republiky 2026. Návštěvníci si v rámci programu budou moci prohlédnout i korunku pro královnu krásy, dodává předsedkyně představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie Jitka Baláková.
4: Na Křehké kráse korunka bude představena. Dělá se v barvách trikolory, v rovných lajnách, žádné kudrlinky, aby byla oddělitelná od ostatních korunek.
1: Průvod na podporu sexuálních menšin festivalu Prague Pride dnes omezí dopravu v centru metropole. Pro auta budou mezi 12. a 16. hodinou uzavřené některé ulice v okolí Václavského a Staroměstského náměstí, Dvořákova nábřeží a Hlávkova mostu. V oblasti nepojedou ani linky hromadné dopravy. Omezení se dotknou také části magistrály. Pochod vyjde v pravé poledne. Sport. Fotbalisté Slovanu Liberec v předehrávce 3. kola šance ligy vyhráli na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0. O jediný gol se postaral v 61. minutě z dorážky křídelník Patrik Dulaj. Liberec následně neproměnil několik dalších vyložených příležitostí pramenících z protiútoku, čehož litoval i trenér Slovanu Bratislav Fodrek.
5: Škoda len z nášho pohľadu, že sme tam mali ešte dobré situácie a ten zápas sme mohli zavrieť skore a netrpnúť možno do konca, lebo v takomto prípade 1-0 domáci stavili ešte prirodzené všetko do risku, do ofenzívy a tam môže hoci čo zastaviť pri tej nejakej štandardke, prepadnutá lopta, ale si myslím, že to víťazstvo je zaslúžené a veľmi si ho vážime. Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, hlavně na horách může být i oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 7 hodině a sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Přiznám se, během zpráv Miroslava Holubce jsem si uvědomil moje původní plány na včerejší večer, a ty právě byly vyrazit do Brna a užít si předkolo, v podstatě tedy před zápas během šance ligy, a to tedy v rámci třetího kola. Nakonec to tedy nedopadlo, řekněme z logistických důvodů, neboť cesta zpátky a následně tedy i příprava na ranní vysílání, ta by byla poměrně intenzivní. Tak k tomu nedošlo, zápas jsme si ale užili nakonec tedy v pohodlí domova a podívaná to byla skutečně příjemná, tedy očima libereckého fanouška. Utkání tedy za okamžik připomeneme, do Brna se tedy vydáme společně ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a myslím si, fanouškům libereckého Slovanu sobotní ráno zpříjemníme ještě trochu víc. Přejeme tedy příjemný poslech a od mikrofonu vás i v tomto čase zdraví Martin Kolín.

0: 11 minut po 7 hodině jsme měli možnost připomenout si ve vysílání Českého rozhlasu Liberec během soboty 8. srpna píseň z roku 1980. V originálním znění se o ní postarala zpěvačka Dolly Partonová, tedy v tom originálním znění se také píseň jmenovala 9 to 5, tedy od 9 k 5. Ta odkazovala na takový ten typický americký pracovní život, kdy člověk v 9 hodin ráno přijde do práce a v 17 hodin míří tedy domů. O českou variaci této písně se postarala v roce 1981 Jitka Zelenková, a to s písní Mám chuť psát román, která nám tedy během sobotního dobrého rána zazněla. Také jsme slibovali cestu na druhou stranu republiky, můžeme tedy zamířit na Moravu, a to k utkání třetího kola fotbalové šance ligy mezi brněnskou Zbrojovkou a Slovanem Liberec. To dopadlo nakonec výsledkem 1-0 pro severočeský tým. A navzdory tomu, že hosté v Brně měli ve druhé půli několik vyložených šancí, duel rozhodla jediná situace po autu Liberce.
1: V první chvíli se nám asi nemá stát, že Vedry je tam s hráčem jeden na jednoho, kdy ten hráč se to může oplotit a takhle to kopnout do vápna. Ve druhé chvíli samozřejmě špatně nabraný hráč ve vápně, jednoznačně. Třetí situace, prostě dohrát tu situaci až do konce. No.
2: Dohráním situace až do konce myslel brněnský obránce Jakub Klíma nenechat nikoho ze soupeřů po odrazu od břevna dorážet. To se ale nestalo a liberecký Patrik Dulaj nikým nechráněný zápas v 61. minutě rozhodl.
3: Trenér mi vždy hovoril, že se má pohybovat vlastně na ty odrazné lopte v okolí penalty.
2: A neměl slitování ani se svým dobrým známým krajanem a vrstevníkem, brněnským brankářem Adamem Hrdinou.
3: Jsme spolu aj na repre v 21. Naposledy jsme boli spolu na izbe. Vyrástali jsme veľakedy spolu v Nitre, takže sa poznáme veľmi dobre a sme sa bavili pred zápasom a tiež to bral tak z úsmevom, keď som mu dal gól. Takže určite bol sklamaný, ale som rád, že akurát jemu som mohol dať gól.
2: Hrdina byl hrdinou i následujících okamžiků, když po inkasovaném gólu polapil další minimálně 3 vyložené šance Slovanu.
4: Od té doby, co jsem sem přišel, nikdy jsem neměl žádný pochybnosti, že to je skvělý brankář. Hlavně to je skvělý kluk, je to charakter kluk, pracuje na sobě a všechno se mu tohle to vrací a myslím si, že nám roste před očima. Až do konce nám dával tu naději na vyrovnání. Jenom díky němu jsme tu naději měli, protože taky jsme mohli vlastně odejít s porážkou 3-4-0. Že? To se nemohl nikdo dít, protože ten Liberec tam měl 3 tutové šance vlastně, protože jsme to museli otevírat, měli jsme chyby a ten ráz toho zápasu se prostě tím gólem změnil.
2: Líčil trenér brněnské Zbrojovky Martin Svědík. Oproti prvním dvěma kolům se změnilo i to, že Brňané nehráli proti favoritům, které mohli jen překvapit. Z Brna Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: počasí.
1: Dnešní denní maxima velmi příjemná, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 20 až 23 stupni. Očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, odpoledne přechodně až polojasnou, na horách tedy může být více kupovité oblačnosti a biometeorologická předpověď na jedničce. Česko-Lipsko pro dnešek hlásí dvojku, tady střední stupeň zatížení.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Z jakého důvodu musela včera v Tanvaldu včera tedy zasahovat policie? A to se dozvíte už za okamžik ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ministerstvo školství zřídilo nový inzertní rozcestník pro hledání práce a zaměstnanců ve školství. Funguje jako součást vzdělávacího portálu edu.cz. Nabídky pro uchazeče o práci můžou posílat různé typy školských zařízení. Následky bouřek, které zasáhly Nový Bor na Českolipsku v úterý večer, stále znemožňují bezpečný vstup do lesů i městských parků. Uzavřený zůstává i lesní hřbitov. Výjimkou je pouze plánovaný sobotní obřad. Tanvaldu na Jablonecku včera zasahovala policie u napadení bodnou zbraní. Útočníka zadržela. Záchranáři z místa transportovali do nemocnic 3 pacienty. S rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti nesouhlasí podle bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas 38% Čechů. Naopak nevadí 28% dotázaných a zhruba třetina nemá jasný názor. Novelu zákona vetoval prezident Petr Pavel s tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Dva čeští tenisté budou hrát na turnaji v Montrealu osmifinále. Jiřího Léčku doplnil mezi 16 nejlepšími Jakub Benčík. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, na horách až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen, uzavírka platí do konce roku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Miroslava Holubce během sobotního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Právě ze studia přejeme příjemný poslech, také poklidný začátek víkendu, na který jsme se celý týden těšili, a k tomu můžeme nastínit, kam společně ve vysílání zamíříme už za okamžik a přiblížíme zajímavý způsob prázdnin pro děti. Už totiž 15 let nabízejí svým dětem aktivní rodiče v Zubrnicích. Na jejich speciální tábor se společně vypravíme za okamžik a hlavně tedy připomeneme, v čem je speciální. A k tomu v momentě, kdy člověk bydlí v Česku, tak k tomu neodmyslitelně patří i pivo. Přece jen v rámci celého světa máme největší konzumaci piva na osobu na rok. A tak se o zcela bezlepkové pivo u nás aktuálně pokouší vědci v Praze. Jen doplníme, základem bude rýžový slad. A to, jak chutná, to zjistíme společně ve vysílání před 8 hodinou. Tak dobrou chuť a dobré ráno.

0: Pitelná sprcha, kde se voda ohřívá v kamnech na dřevo, a taky kadibudka. Ženské ze vsi tu hlídají místní děti, společně jim vaří a vymýšlejí program. Na tenhle originální tábor se s mikrofonem vypravila také Lenka Šobová a děti ji bouřlivě přivítali.
1: Je vážně horko, a tak si děti užívají toho, že kolem tábora teče potok.
2: Co tam děláte dole?
3: Já se spadnu.
1: Co jste dělali dneska?
4: Byli jsme na dvou výletech.
5: Našli jsme žábu.
1: Tady se něco dobrýho vaří, můžu se zeptat, co?
6: Kuře na smetaně. Dneska.
1: Vyzkoušeno, to mají zubrnický táborníci rádi?
6: Mají to děti rádi. Rajskou, tohleto špagety, to mají nejradši, no.
1: Říká paní Dana, která má letos v Zubrnicích v kuchyni službu vůbec poprvé. My jsme právě v Zubrnicích na dětském táboře, i když vy jste tady zvolili takový velmi originální způsob prázdninové péče o děti. Řekla bych, že je to něco mezi táborem a sousedskou výpomocí. Jak byste to popsala vy?
7: Tábor úplně vyloženě to není. My tomu říkáme volnočasové soustředění. Prostě pozbíráme naše dětičky, naše místní ženský, se o ně přes týden starají. Takový maminkovský tábor prostě.
1: My tady teď společně stojíme u jednoho ze stanů. Jsou to takové ty pěkné stany s podsádkou. Kolik jich tu máte?
7: Máme tu 10 stanů, to znamená, že kapacita i pro vedoucí na spaní je 30. Děti to mají udělané tak, aby to bylo letiště, normálně se tam vejdou dvě, ale teďka už 3 dětičky.
1: Jak dlouho tady ten originální tábor v Zubrnicích už funguje?
7: Já jsem se přistěhovala před 10 lety, 11, už to bude, tak bych řekla 15 let.
1: No a sice jste u toho nebyla, ale víte, jak to začalo a proč?
7: Víme. Já teda bydlím shodou okolností v baráčku po paní, která vlastně taky dělala tady ty organizační a kulturní věci pro dětičky, a ona měla takovej nápad, že by to chtělo tady vymyslet nějaký zázemí pro děti, kde by se mohly scházet, když by byla zima, tak by se někam schovali. Ale bohužel se tady toho dostavení toho tábora nedožila, ona onemocněla, byla to Ivanka se jmenovala, onemocněla a zemřela. Ale kluci, tady naši místní chlapi, prostě řekli, že ten její sen uskutečněj, a na základě toho tady vzniklo prostě takovýhle krásný tábořiště, takovýhle zázemí prostě pro děti, kde se děti můžou scházet s dospělýma, s rodičema, a prostě tady kulturně žijeme.
0: Vysvětluje tedy Petra Janečková, která má většinu organizačních věcí na maminkovském táboře na starost. Mezi skotačícími dětmi jsou i dvě jí, a skotačit tu budou až do konce týdne.
8: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: počasí.
1: 7:47. Mě těší, že i během víkendového dobrého rána Českého rozhlasu Liberec můžeme ve vysílání přivítat meteorologa. Tím dnešním je pan Martin Hinčica. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hinčico, myslím si, bez povšimnutí nemůžou zůstat teploty, to je takové to téma číslo jedna. Na začátku týdne to byly teploty vysoké a přiznám se, asi po měsíci nebo po dvou jsem dnes ráno oblékl mikinu při cestě na službu. Můžeme jenom připomenout právě ty noční teploty a také vidinu toho dnešního dne?
2: Tak nad ránem ty teploty klesly na hodnoty okolo 10 stupňů Celsia, takže například v Liberci jsme měli 8,6 stupňů. Nicméně byly i místa, kde bylo třeba kolem 12, například v České Lípě, takže se dá říct, že nad ránem to byly hodnoty právě okolo těch 10 stupňů. No a aktuálně už měříme nejčastěji mezi 12 až 16 stupni Celsia, máme jasnou oblohu a přes den nám ty teploty vystoupají mezi 24 až 27 stupňů Celsia a současně nám ta zmenšená oblačnost vydrží i přes den, byť budou místa, kde se nám bude vytvářet taková ta letní kupovitá oblačnost, ale i nadále bude slunečno.
1: Vy už jste to ostatně zmínil, sluníčko to nás tedy doprovází už od brzkých ranních hodin právě během tedy toho sobotního času. Zároveň jste ale zmínil i tvorbu kupovité oblačnosti a s tou během týdne kolikrát byly spojené i přehánky. Počítáme s nějakými právě na začátku víkendu?
2: Nepočítáme, že zase žádnými srážkami ani pro dnešní den a to ani pro zítřek, takže ten víkend bude bez srážek.
1: Já jsem čekal, kdy přijde to ale a ono nakonec nepřišlo, to je dobrá zpráva a myslím se tedy i na víkend a hlavně i na víkendové počasí se můžeme těšit. Jenom doplním, informace nám z Českého hydrometeorologického ústavu předal pan Martin Hinčica. Díky moc za to, popřejeme krásný den a právě hezký víkend. Naslyšenou.
2: Pěknou sobotu, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Letní a k tomu víkendové dobré ráno nám v éteru Českého rozhlasu Liberec pokračuje i 7 minut před 8 hodinou a k létu neodmyslitelně, tedy minimálně v našich končinách, patří pivo a sladci a dokonce i vědci se stále snaží vymýšlet nové receptury. Zkouší udělat i další piva vhodná pro celiaky. Místo ječmene použít třeba proso nebo čirok. Pivo z čistě bezlepkových surovin, ale v nabídce českých pivovarů zatím chybí. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze teď chtějí uvařit pivo z rýžového sladu.
1: Nyní se nacházíme v naší sladovně. Jak vidíte, máme tady 3 sladovací boxy, protože i sladování se skládá takových 3 úseků.
2: S Alenou Osvaldovou z Ústavu biotechnologie jsme na Vysoké škole chemicko-technologické v místě, kde se vyrábí slad, jedna ze základních surovin k výrobě piva. Tady ale mají kromě ječmene také rýži.
1: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen a i hezky chrastí.
3: To je vlastně jako neloupaná rýže.
1: A ještě musí být osivová, protože potřebujeme, aby nám opravdu klíčila.
2: Proces sladování, tedy máčení, klíčení a následné sušení je podobný jako u ječmene. V něčem se ale liší.
1: Ta rýže je víc zhýčkaná, potřebuje vyšší teplotu, delší čas, větší vlhkost.
2: Až budou mít vědci dostatečné množství rýžového sladu, pustí se do výroby piva v univerzitním minipivovaru.
1: Máme tady 2 varny. Jednu starší, 4nádobovou a poté modernější, 2nádobovou. Je to nejmenší plně automatizovaná varna v České republice.
2: České pivovary vyrábí asi na 20 různých bezlepkových piv. Základem je u většiny klasický ječný slad. Lepek je pak v průběhu výroby částečně odstraněn tak, aby pivo splnilo zákonnou hranici 20 mg lepku na litr, vysvětluje Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
4: Během té technologie se přidá enzym, on naštěpí to na nějaké kratší bílkovinové štěpy, potom už nám tam vlastně nevadí.
2: Pivo z rýžového sladu tuhle fázi nepotřebuje, protože rýže přirozeně žádný lepek neobsahuje.
1: Teď už jenom nám právě chybí nasladovat si větší množství a jít na to.
3: Jakou chuť bude mít vlastně rýžové bezlepkové pivo?
1: My jsme zatím chutnali jenom sladinu, právě meziprodukt. Má podobné atributy, sladovou chuť, další tóny. Tak má tady ty atributy stejné jako ječné pivo, akorát jsou všechny slabší.
2: Doplňuje Alena Osvaldová. Zatím v tancích na Vysoké škole chemicko-technologické dozrává univerzitní tradiční světlý ležák. Osvaldové ale věří, že už na podzim by vedle něj mohla být první várka rýžové jedenáctky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
5: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Chodkovice nad Mohelkou řeší rychlost v Rychnovské ulici. Návštěvnost ubytovacích zařízení v Libereckém kraji meziročně vzrostla. V Jizerských horách dnes můžete s astronomy pozorovat oblohu. Dnes bude slunečno, odpoledne až polojasno, s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Radnice v Chodkovicích nad Mohelkou na Liberecku musí řešit porušování nejvyšší povolené rychlosti v Rychnovské ulici. Je tam obytná zóna a maximální povolená rychlost 30 km za hodinu. V současnosti je v místě intenzivnější provoz. Kvůli opravám mostu přes silnici 1/35 totiž ulice slouží jako objízdná trasa. Podle starostky Markety Kauerové ze Starostů pro Liberecký kraj řada řidičů jezdí v místě příliš rychle.
4: To, že tam je umístěná značka rychlost 30, bohužel jako příliš řidičů nerespektuje. A to nás vlastně trápí úplně nejvíc, protože prostě bychom byli rádi, aby lidi respektovali vzájemně sami sebe a to, že když je někde nějaké omezení, takže se prostě má dodržovat.
2: Radnice proto spolupracuje s policií, která v místě zintenzivnila kontroly rychlosti. V Libereckém kraji ve druhém čtvrtletí letošního roku výrazně přibylo ubytovaných hostů, informoval o tom Český statistický úřad. Návštěvníků přijelo přes 329 tisíc, meziročně o 5,2% víc. Kraj tak patřil mezi regiony s nejvyšším růstem návštěvnosti v Česku. Přibylo jak domácích, tak zahraničních turistů. Celkem se v tuzemských hotelech, penzionech nebo kempech od dubna do června ubytovalo téměř 6,5 milionu lidí. Meziročně je to o 0,5% více. V osadě Jizerka v Jizerských horách dnes můžou lidé společně s astronomy pozorovat hvězdy. Koná se tam akce Den a noc na Jizerce. Program začne ve 13 hodin a potrvá do pozdního večera. Po celou dobu bude nachystaný doprovodný program pro děti i dospělé.
5: Během odpoledne akce nabídne návštěvníkům pozorování slunce specializovanými dalekohledy a odborné přednášky o vesmíru. Hlavní část programu začne po setmění. To bude následovat komentované pozorování noční oblohy. Více informací najdou zájemci na webových stránkách Muzea Jizerských hor. Z osady Jizerka Jan Rozum, Český rozhlas.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na své první návštěvě Srbska. Během dvoudenní cesty se sejde i se svým protějškem Aleksandarem Vučičem. Jednat spolu mají mimo jiné o prohlubování hospodářských vazeb mezi oběma zeměmi a o vztazích s Evropskou unií. Jak píše agentura AP, Srbsko je jednou z mála evropských zemí, které se i přes ruskou invazi na Ukrajinu zachovaly přátelské vztahy s Moskvou.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, hlavně na horách může být víc oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách to bude 20 až 23 stupňů Celsia. Pád bude slabý severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky postupně dobré a biopředpověď pro dnešek udává stupeň číslo 2, tedy střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Z Sobotní dobré ráno za doprovodu Sluníčka a Českého rozhlasu Liberec pokračuje také 4 minuty po 8 hodině. Právě ze studia popřejeme nejen příjemný poslech, ale také vydařený vstup do víkendu. Je to sobota 8. srpna a tu si budete mít možnost užít také na železnici. Milovníci vlaku v tomto momentě můžou zpozornit, protože klub přátel železnic Českého ráje dnes právě v Českém ráji pořádá výlety parním vlakem. My se na událost za okamžik ve vysílání podíváme, a to přímo s předsedou klubu panem Josefem Semeckým. Tak dobrý poslech a dobré ráno.

0: úvodu další hodiny sobotního ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec jsme se s Rangers vydali na Vysočinu, ale v tomto momentě nás spíše bude zajímat také Český ráj. A právě na výlet do Českého ráje se dnes můžete vydat trochu netradičně, a to historickým parním vlakem. První z nich vyrazí z Tunova, a to v 9 hodin a 51 minut. A během dne zamíří například do Rovenska pod Troskami, na Malou Skálu nebo do Semil. O jízdách historickým vlakem si teď ve vysílání popovídám také s organizátorem akce a předsedou klubu Přátel železnic Českého ráje, a to s panem Josefem Semeckým, kterého tady vítám ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobrý ráno.
0: Pane Semecký, první otázka na vás. Na co jste při přípravě programu mysleli a čím chcete jízdy zatraktivnit třeba pro rodiny s dětmi?
1: Tak mysleli jsme hlavně na to, aby se zvýšil turistický ruch v Českém ráji, jako zpopularizovat Český ráj po trošku víc. A pro rodiny s dětmi jsme vymysleli takzvané turnovské divadlo ve vagóně, kde vlastně v obratové stanici Rovensko pod Troskami a nebo v Turnově rodiče s dětmi můžou se jít podívat na loutkové divadlo, které se hraje v tom vagóně, což jako zpříjemní ten čas čekání, než se udělají ty potřebné věci, které se musí udělat na cestu zpět.
0: Tak těch lákadel je skutečně hodně, ještě tedy vlak umocnit právě loutkovým divadlem, to si myslím, že zní tedy pro rodiny s dětmi skvěle. A pokud se na výlet chystají rodiny s úplně těmi nejmenšími nebo třeba se psy, jaké jsou podmínky pro přepravu, dejme tomu kočárku a právě čtyřnohých cestujících?
1: Tak pro kočárky máme právě v tom vagóně, když se nevyužívá jakoby divadlo, tak při jízdě je využitej prostor pro přepravu kočárků, takže to je ta nejmenší překážka. A co se týče přeprava psů, takže tam platí všechny pravidla jako ve všech veřejných dopravních prostředcích, takže pejsek by měl mít prostě košík a měl by být klidný a neměl by obtěžovat ostatní cestující, no.
0: Tak ty omezení určitě na místě, ale dobrá zpráva tedy, že i s čtyřnohými přáteli můžeme cestovat. A jenom tedy závěrem, když se řekne historický vlak, člověk si asi představí hlavně parní lokomotivu a takovou tu atmosféru staré železnice. Co podle vás lidi na těchto jízdách nejvíce láká a proč by měli vyrazit právě dnes?
1: Tak já si myslím, že lidem to ukáže, že naši předkové tolik nepospíchali jako my, takže jízda rychlostí 35, maximálně 40 km hodině je taková uklidňující a ještě ty krásná scenérie Českého ráje, když to řeknu od hradu Valštejn až po hrad Trosky, směr na Rovensko, anebo potom jízda na Semily 6 tunely, kde si člověk opravdu tu trať nebo i tu přírodu a to okolí může pěkně prohlídnout, tak myslím, že to je lákadlo. Plus teda prohlídka ty parní lokomotivy, jak jste zmínil, anebo i historické vozy, které jsou z začátku 20. století, kde vlastně je vidět, jak naši předkové cestovali a využívali vlastně železnice jako dopravní prostředek, aby se mohli přemístit z bodu A do bodu B.
0: Znělo to skvěle, už jenom ten začátek, jak jste sám zmínil, doba hektická a skutečně mít možnost na okamžik zpomalit a trochu se vrátit v čase během víkendu, kdy nám tady počasí přeje a skutečně hraje do karet, to by mohla být představa více než ideální. Tak posluchači, pokud se budete tedy chystat právě na jízdu historickým vlakem, rozhodně popřejeme, ať si to užijete. Jenom doplním, že nám informace předal pan předseda klubu Přátel železnic Českého ráje Josef Semecký, kterému děkujeme. Hlavně tedy popřejeme, aby vše vyšlo podle představ a šťastnou cestu. Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Tak, děkuji a naslyšenou.
2: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: počasí.
1: Léto nám v Libereckém kraji pokračuje také na začátku víkendu, dnes v sobotu s datem 8. srpna. Očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, odpoledne přechodně až polojasno a na horách může být i více kupovité oblačnosti. Teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 20 až 23 stupni a očekáváme slabý severovýchodní až východní vítr.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

S Evou Farnou jsme pokročili během sobotního víkendového dobrého rána a léto patří zákonitě také k období výletu a určitého poznávání. Historicky je to ale také doba spousty prvenství, proto se vydáme na nejvyšší horu Evropy, bod vysoký přes 4800 metrů nad mořem a pomyslnou hranici mezi Itálií a Francií, tedy Mont Blanc. Dnes je to totiž na den přesně 240 let od prvního výstupu na samotný vrchol. Jak už to historicky bývalo, vše odstartovala výzva doplněná finanční odměnou. Tu vypsal švýcarský přírodovědec Horace Benedict de Saussure. Ten totiž měl v plánu zkoumat vysokohorské klima a provést vědecké měření. Dva odvážlivci, kteří se na úkol vydali, byli nakonec Jacques Balmat, to byl lovec a sběrač drahokamů, a tím druhým byl Michel Paccard, tedy lékař. Na cestu se vydali hned několikrát a zprvu se vše zdálo jako úkol takřka nemožný. Až do 7. srpna roku 1786 to se na výstup vydali znovu. Bivakovali na sněhu a přes noc neměli ani stan. I přes značný risk se jim ale podařilo nahoru vystoupit, a to 8. srpna 1786. Nejvyšší hora Evropy tak byla pokořena. Jenom tedy pro porovnání, dnes na vrchol hory Mont Blanc míří vyšší 10 000 turistů ročně. Byť se přímo po výstupu oba přeli o to, který z nich měl větší vliv na úspěšnost expedice, sochu obou dobrodruhů byste dnes nalezli ve francouzském městě Chamonix. Tak tolik tedy historie naší nejvyšší evropské hory Mont Blanc. My můžeme pokročit s dalšími písněmi. Nabídnu v 8.24 Františka Nedvěda s písní Franky Dlouhán.

0: Kolik se zatím v roce 2026 prodalo nových aut? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení léku pro léčbu rakoviny prsu. Léky s účinnou látkou tamoxifen chyběly v Česku od loňského roku. Většina pacientek proto přešla na náhradní léčiva. Od června ale nebyla k dispozici ani ta. Na Českolipsku letos kandiduje do Senátu 5 lidí. Je to nejméně za posledních 30 let, tedy od doby zavedení přímé senátní volby. Přes 6 lety voliči na Českolipsku vybírali z 10 jmen. Ve Vrchlabí je dnes zavřená Krkonošská ulice. Ve městě se konají tradiční krkonošské slavnosti. 28. ročník hudební akce nabídne vystoupení několika kapel a připravený je také program pro děti. V Česku se prodává stále víc nových aut. Od ledna do konce července si jich lidé i firmy koupili skoro 150 tisíc. Je to o necelých 5% víc než loni. Podíl elektroaut je stále nízký, necelých 7%. Čeští hokejisté do 18 let obsadili na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu 6. místo, když prohráli i zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5 navzdory tomu, že v přípravě Švýcary dvakrát za sebou porazili a nedostali ani gól. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, na horách až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy víkendového dobrého rána, které pro nás připravil Miroslav Holubec. 8:32. V případě, že před sebou máte víkend volnější, hlavně tedy popřejeme příjemný poslech a samozřejmě v sobotu a v neděli co nejvíce klidu. Pokud před sebou máte nějaké pracovní povinnosti, trochu paradoxně popřejeme tedy víkend, aby hlavně utekl a společně u těch zaměstnání budeme moci zůstat i za okamžik. Jsou jednoduše místa, kde má člověk větší pohodu než jinde a kde rozhodně o pohodě nelze mluvit. To je práce strážníku. Například ti jablonečtí, nejenže to není úplně pohodová záležitost, ale ještě k tomu mají kolikrát velmi pestrou směnu. Proto se vydáme právě za jabloneckými strážníky, kteří řešili dva stejné skutky, ale s rozdílnou motivací. Tak co konkrétně se tedy stalo, to se za okamžik ve vysílání dozvíte. Příjemný poslech a hlavně pohodový víkend.

0: S Věrou Martinovou další písnička, která nám nezestárla během víkendového ranního vysílání, a to v éteru Českého rozhlasu Liberec v 8 hodin a 40 minut. Kdyby práce městské policie spočívala jen v kontrole parkování a kouření na zastávkách, byli by nejspokojenější nejspíš sami strážníci, jenže náplň jejich práce je mnohem pestřejší. Jak dokazují také naše dnešní krimi příběhy, občas se musí vypořádat i s divokou zvěří a někdy i s divokými lidmi. Pokračuje Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Při čtení zpráv od jablonecké městské policie jsem si mimoděk vzpomněl na jednu historku ze soudní síně, kterou vyprávěl právník a písničkář Ivo Jahelka.

0: jednoho z aut, které pochopitelně stálo a blokovalo dopravu. Nejdřív to s ním zkoušeli po dobrém, ale když rozbil hlavou přední okno auta, pochopili, že budou muset přitlačit. Přes jeho velmi aktivní odpor stáhli muže z kapoty auta, nasadili mu želízka a odvezli ho na záchytku, jelikož jediné, co z něj dostali, byla informace, že si předtím dal pervitin. Zajímavé je, že jen o den později vyjížděli jablonečtí strážníci k podobnému případu. Zavolal jim majitel auta s tím, že na střeše jeho vozu sedí kohout a nechce pryč. Když přijeli na místo, nic nenasvědčovalo tomu, že chce tento pták spáchat sebevraždu a dokonce mu ani nemuseli nasazovat pouta. Prostě ho čapli a předali majiteli. Ten počínání kohouta omlouval tím, že má nový kurník, do kterého se mu nechce, tedy kohoutovi. A sezení na střeše cizího auta bylo jakousi formou protestu. Něco jako v prvním případě.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přesně tak, jak nám asi před hodinou ve vysílání slíbil i meteorolog, výhled na dnešní den více než ideální. Bude jasná nebo skoro jasná obloha, odpoledne přechodně až polojasno a na horách může být i více kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 20 až 23 stupňů a k tomu slabý severovýchodní až východní vítr. Tak pokud přes víkend plánujete nějaké výlety nebo cestování, myslím si, počasí nám v tomto směru

0: rozhodně přeje.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

8 hodin a 50 minut k tomu. Během sobotního ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec míříme tedy k závěru našeho vysílacího bloku. Na druhé straně i po 9 hodině ve vysílání Českého rozhlasu Liberec máme co nabídnout. Po zprávách se můžete těšit na další vysílání pořadu Mezi nebem a zemí. I dnes dodáme aktuální informace o událostech duchovního života. No a po 10 hodině nebude chybět ani hobby magazín. Dnes se zaměříme tedy hlavně na informace, které potěší a hlavně pomůžou pěstitelům. Například, jak bojovat třeba s prasklými rajčaty, anebo jak si obecně následně tedy u plodů vydobít to, aby byly krásné a aby se jim během toho růstu nic nestalo. To tedy po 10. hodině. Od mikrofonu přeje krásný víkend a loučí se Martin Kolín.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Oldřichov v Hájích připravuje otevření malotřídní základní školy. Český e-recept mohou lidé uplatnit i v zahraničí. V Desné dnes slavnostně vysvětí Rýdlovu hrobku. Dnes bude slunečno, odpoledne až polojasno, s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Oldřichov v Hájích na Liberecku začíná nábytkem vybavovat novou základní školu. Malotřídku s prvním stupněm se obec rozhodla vybudovat před několika lety. Sousední Mníšek vypověděl spádovost a do základní školy nebyl schopný přijmout všechny děti z Oldřichova. Škola bude v přestavěné budově bývalého obecního úřadu. Kolaudaci obec získala před několika týdny, říká nezávislá starostka Jana Šťastná.
3: Nebylo to vůbec jednoduché, protože jsme měli nějaké technické problémy, takže jsme získali kolaudaci opravdu za 5 minut 12 a máme kolaudaci v ruce. 1. září otevíráme, prvňáčky máme přijatý, nastupuje 14 dětí.
2: Starostka očekává, že v každém ročníku malotřídky by mohlo být kolem 10 dětí. Kapacita školy by měla být zhruba 50 míst. Léky předepsané na e-recept si Češi můžou nově vyzvednout také v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptu potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept si lidé mohli dosud vyzvednout v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. Lidé v Desné na Jablonecku se dnes budou moci přijít poprvé podívat do hrobky sklářské rodiny Rýdlů. Je tam zrekonstruovaná krypta s jejich pozůstatky. Dopoledne ji vysvětí pomocný biskup pražský Zdeněk Wasserbauer. V hrobce vznikly i nové výstavní prostory. Město tak chce připomenout sklářskou historii z regionu, říká starosta Jaroslav Kořínek ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Je to takový zahájení, proto i to vysvěcení, že vlastně tam chceme začít úplně nově to teďka koncipovat. To bude proces na spoustu let. Všichni vnímáme, že ty památky stojí spoustu peněz, ale chtěli bychom s tím začít a od teďka už to koncipovat tím směrem.
2: Rozvolnění rozpočtových pravidel kvůli navyšování výdajů na obranu a investice Čechy rozděluje. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Silnější podporu má novela mezi lidmi ve věku od 65 do 74 let, kde s ní souhlasí 4 z 10 dotázaných. Mezi voliči hnutí ANO ji podporuje necelých 45% respondentů. O novele teď rozhoduje sněmovna. V ní má vládní koalice většinu hlasů potřebných k přehlasování prezidentského veta.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, hlavně na horách může být víc oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách to bude 20 až 23 stupňů Celsia. Vád bude slabý severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biopředpověď uvádí stupeň číslo 2, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedskou. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný stejně jako sjezd do Pavlovic.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Svatovavřinecký kostel s odkazem předků najdeme v Uřínově pod Deštnou. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. V České Třebové v římskokatolickém kostele svatého Jakuba Většího je v létě k vidění půvabná drobná soška Jezulátka. Pokud chcete vidět slavnou růžencovou slavnost Albrechta Dürera, máte čas už jen do konce srpna. Obraz vystavený ve Schwarzenberském paláci Národní galerie pak čeká pětiletá péče restaurátorů. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od superintendentky Evangelické církve metodistické Ivany Procházkové. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. 10. srpna bude Vavřince a odkaz svatého Vavřince připomíná kostel v Uhřínově pod Deštnou. Protože se nachází na místě bývalých Sudet, poutníci tam mohou vidět i německé náhrobky. Odkaz předků je tam znát i v okolí kostela. S Richardem Poláčkem se na tomto duchovním místě zastavil redaktor Karel Sladký.
1: Ten kostel na to, že se nachází poměrně zapomenutém a odlehlém místě Orlických hor, je poměrně velký. Z toho vyplývá, že ta minulost, dávná i nedávná, byla asi v těchto místech poměrně bohatá.
2: Bývalé sudetské území.
1: Ano, nacházíme se v Sudetech, kde prostě většina obyvatel Uřínova Velkého byla německé národnosti a s okolníma obcema přilehlejma, který pod toto území patřilo, tady žilo před válkou něco okolo 3 až 3,5 tisíce obyvatel. V současné době to je několik desítek.
2: Dá se předpokládat, že i oni uctívali sakrální místa?
1: Určitě. Já si myslím, že německý národ je hodně pobožný a z toho i vyplývá velikost, výzdoba a i četnost sakrálních památek na tomto území.
2: My můžeme vidět tady i z pomníků, že na obnově tohoto kostela a údržbě se podílel občanský spolek Lidé své pomocí.
1: Ano, byl tady založen spolek pro Uřínský kostel. Zhruba v roce 2002 se zde kostel opravoval. Pamatuji si, že se tady dělala střecha, dávala se sem nová kopule. Byla to veliká událost a od té doby tento spolek tady iniciuje i opravy těch křížků některých a hlavně i to okolí vlastního kostela, hřbitov, je velice hezký, vkusně a s péčí upraven.
2: Ano, tady na hřbitově, který je součástí tohoto kostela v Uřínově pod Deštnou, jsou nejrůznější historické náhrobky, ale také se tady pochovává ještě v současné době.
1: Ano, ta levá strana od vchodu je víceméně pietní, jsou zde zase hezkým způsobem uspořádány náhrobky těch rodin nebo těch pozůstalých, který vlastně už nemají pokračovatele tady a nikdo se o ně nestaral a v té pravé části se dodnes pochovává.
2: A víte, co mě zaujalo, jak je to tady udržované, krásně, vše upravené v okolí?
1: Ano, myslím si, že i některé větší obce a města by tuhle péči mohla závidět.
2: A co ty historické náhrobky, které tady můžeme vidět?
1: Ty jsou těch rodin, které už tady nemají si potomky, nikdo se o ně nestaral, tak se umístili pětně do rohu toho hřbitova, do oblouku, předtím nějaký sloup a z těch názvů vidíme, že skutečně většina jmen jsou německého původu.

V magazínu Mezi nebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. Královéhradecký kraj plánuje vynaložit téměř 3,6 milionů korun na sanaci skalního svahu pod barokní kaplí Loreta u Hlásné Lhoty na Jičínsku. Krajští zastupitelé budou rozhodovat o poskytnutí dotace v září. Kaple je chráněnou kulturní památkou, stojí v blízkosti hrany bývalého Čedičového lomu a podle vedení kraje hrozí narušení její statiky. Stavební práce zahrnují odkrytí základů a kontrolu skalního podloží kaple, zabránění prosakování povrchových vod do podloží, zpevnění okolního terénu, včetně případného umístění pilotů a zábradlí. Kapli Loreta nad Podhradím dal v roce 1694 postavit na Velišském hřbetu hrabě František Josef Šlik na svém panství mezi Jičínem a Kopidlnem podle návrhu předního francouzského architekta činného v Čechách Matejeho. Návštěvníci kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné hoře Sedlci se mohou podílet na vzniku nové stálé expozice Memento Mori. V provizorním zvukovém studiu mohou anonymně nahrávat svá zamyšlení nad smrtí a konečností lidského života. Část výpovědí bude součástí expozice, která se má otevřít 1. dubna příštího roku. Rekonstrukci svého hlavního nádvoří dokončil Želivský klášter. Práce byly součástí obnovy prostranství za více než 90 milionů korun. Pokračovat budou úpravou vedlejších ploch, opatské zahrady a místa pro odpočinek u panského rybníka, které mají být hotové příští rok na podzim, řekl to za rezort klášter Želiv Petr Žák. Otevření nádvoří s programem pro návštěvníky bude 8. srpna. Na projekt dostala kanonie premonstrátů evropskou dotaci. Hlavní část před kostelem se z parkoviště změnila v klidovou zónu. I tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. 400 let stará soška Jezulátka, která po restaurování překvapila odhalením původu nejen pracovníky Českotřebovského muzea, je konečně k vidění. A to přes léto v České Třebové v římskokatolickém kostele svatého Jakuba Většího. Půvabná drobná soška ze slonoviny v hedvábných šatičkách s křížkem ze stočeného drátku láká návštěvníky z domova i ciziny. Kolegyně Víta Balcarová navštívila kostel s ředitelkou muzea Janou Voleskou, která nejdříve krátce pohovořila o historii této sakrální památky.
1: Nacházíme se ve farním kostele svatého Jakuba a je to vlastně už několikátá kostelní stavba tady na tomto místě, protože ty starší byly zničeny požáry, které naše město bohužel v minulosti často postihovaly. No a ten, ve kterém se nacházíme, ten je klasicistní a byl postaven mezi lety 1794 a 1801.
2: Tak pojďme tedy za svým cílem. Jak se Jezulátko do muzejních sbírek vůbec dostalo?
1: V muzejních sbírkách už je poměrně dlouho. Dostalo se do nich v roce 1897, když tuto sošku vlastnila místní rodina Vrbových a chtěla ji odstranití, protože ta soška pro ně už byla zastaralá, bezcenná. Takže když ji chtěli odstraniti, tak zakladatel muzea Jan Tykač si tu sošku vyžádal do muzejních sbírek.
2: Kdy se ale zjistilo, že má tak velkou uměleckou i duchovní hodnotu?
1: To bylo poměrně nedávno, v roce 2024, když jsme se rozhodli, že je čas nechat tuto sošku zrestaurovat, protože byla opravdu v nedobrém stavu, tak teprve paní doktorka Foltínová, která se ujala restaurování, začala zkoumat tuto sošku, respektive různé další sošky, dá se říci, po celém světě a došla k závěru, že se jedná o dílo, které vzniklo ne-li ze stejné ruky, tak ve stejné dílně, která vyřezala slavné salzburské Jezulátko.
2: Před ním stojíme, je velice půvabné, zkuste nám ho popsat.
1: Je to velice drobounká soška, nemá ani 10 cm, je vyřezaná ze slonoviny a je oblečená do hedvábných šateček, které jsou zdobeny krajkami a pozamentární výzdobou. V levé ruce potom drží křížek, na hlavě má korunku, no a v pravé ruce snad kdysi svíralo malé žezlo, ale to se nám nedochovalo.
2: Dá se odhadnout jeho stáří?
1: Tak pokud se opravdu jedná o sošku, která vznikla ve stejné časové vrstvě jako to salzburské Jezulátko, které máme spolehlivě datované lehce před rok 1620, tak tady stojíme před soškou, která už oslavila 400. narozeniny.
2: Úžasné. Paní ředitelko, můžete říct, v čem vlastně tkví kult salzburského Jezulátka, tedy příbuzného tohoto našeho?
1: Ta tradice je velmi dlouhá, už krátce poté, co se o ní zmiňují první písemné prameny, tak se nacházejí zmínky o tom, že to Jezulátko bylo několikrát rozbito a zázračně se samo zcelilo, takže se dá říci, že tady začíná taková víra v takové sebe uzdravující schopnosti, ale poté, co se soška v roce 1650 dostala do kláštera Kapucínek v Salzburku, tak se k ní začali modlit mnozí věřící a trpící a ti byli uzdraveni. Takže tady se začíná psát vlastně taková kniha zázračných uzdravení a ten kult vlastně trvá do dnešních dnů a mnozí poutníci stále směřují do Salzburku, aby salzburské Jezulátko viděli a poklonili se mu.

0: Se ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí dobré dopoledne přejeme. Na začátku 17. století putoval do Prahy přes Alpy pěšky, zabalený do vzácných koberců a pláten. Odtud už nikdy neodcestoval. Slavný obraz Albrechta Dürera Růžencová slavnost z roku 1506 je dnes součástí sbírky Národní galerie Praha. Pokud jste toto výjimečné dílo ještě neviděli, máte ještě čas do konce srpna. Poté obraz totiž čeká pětiletá péče restaurátorů. Přímo před obrazem si o Růžencové slavnosti povídala redaktorka Zuzana Filipková s dočasně pověřenou generální ředitelkou galerie a šéfkou sbírky starého umění Olgou Kotkovou.
1: Co ten obraz ukazuje? No, my mu říkáme Růžencová slavnost, ale to je vlastně název až z 19. století. Řekl ho opat ze Strahovat, Jeroným Zeidler. Co maloval Albrecht Dürer, byl mariánský obraz. Maria Bild, jak on sám o něm mluvil.
2: S Olgou Kotkovou, dočasně pověřenou generální ředitelkou Národní galerie Praha, sedíme přímo u Růžencové slavnosti. Vzácné dílo od německého malíře Albrechta Dürera zobrazuje panu Marii s Ježíškem, kteří spolu se svatým Dominikem a anděli rozdávají růžencové věnce věřícím.
1: Je to takové symbolické požehnání. Zaujala by vás asi jedna postava, když se na to díváte, takhle na to shromáždění?
2: Ano, ta v dolním pravém rohu. Ano. To je taková hodně dominantní postava, je to muž.
1: Ano,
2: to je?
1: Vidíte, že tam má opravdu takové nápadné postavení. Zřejmě je to tedy ten, kdo ten obraz zaplatil, kdo financoval tu zakázku. A existuje názor, byť není úplně prameny podložený, že to byl někdo z rodiny Fuggerů, čili zase peníze banky vládnou světem, teda ten, který vlastně proto společenských německých kupců, kteří tenkrát sídlili v Fondaco dei Tedeschi a jejich farním kostelem byl San a Bartolomeo, tak tuto zakázku tento muž zaplatil. Vidíte, že je tedy jemu věnován speciální více místa a ještě proč je to ten nejdůležitější muž, pochopitelně po Albrechtu Dürerovi, který se sám zachytil pod stromem, tak je to právě ten, který odpočívává růžencovou modlitbu.
2: Popisuje Olga Kotková, která zdůrazňuje, že jde v případě tohoto muže o hypotézu. Dürer maloval růžencovou slavnost v Benátkách a i tento fakt zapříčinil, že dílo začalo stárnout prakticky hned od svého začátku.
1: Je to tím, že Albrecht Dürer, který byl zvyklý z Norimberku používat určité materiály, tak najednou, když přišel do Benátek, tak zkrátka musel brát to, co bylo po ruce. Takže používal materiály, na které úplně nebyl zvyklý. A samozřejmě velmi záhy se také ukázalo jako velmi negativní faktor to vlhké, slané, benátské klima. Už záhy pár desítek poté, co byl ten obraz namalovaný, tak už byl jednou restaurovaný vlastně pokoutně, aby tedy dříve, než si ho pan císař odveze do Prahy, aby vypadal jako nový, krásný.
2: Růžencovou slavnost koupil císař Rudolf II. V roce 1606. Tento obraz byl restaurován už několikrát.
1: Provolal ho třeba i Karel Škréta a potom byl tedy velmi silně restaurovaný v 1839 až 1841. A kdy právě malíř, který tuto opravu dělal, tak se musel vypořádat s tím, že už v té době, doslova co víme ze starých pramenů, odpodávali z obrazu kusy malby. V podstatě odpodávali tam ve spojích těch vertikálně pospojovaných topolových prken. Johannes Grus domaloval celou tvář Marie, Ježíška, anděla, ale i toho papeže.
2: Takže to byly ty změny právě, oproti tomu originálu.
1: Ano, to byly ty změny, ale nejen, že tedy domaloval ty už nedochované části malby, ale on ještě se musel vyrovnat s dalším faktorem, a to byl spěch. On opravdu byl tlačený k tomu, aby to udělal rychle. A jak se přiznal v dopise, který jsem četla, tak přiznal se k tomu, tedy opatovi, vy jste na mě, pane opate, spěchal a já jsem neměl čas aby ty spodní vrstvy oprav, takhle to napsal, řádně proschly.
2: Dodává Olga Kotková, ředitelka sbírky starého umění Národní galerie Praha a dočasně pověřená šéfka celé instituce. Růžencová slavnost bude na konci srpna svěšená ze Schwarzenberského paláce a pak půjde na několik let do rukou restaurátorů.
1: Musím říct, že v tuto chvíli už máme nějakých 50% průzkumů hotových, ale teď ještě čeká ta zbývající malinkatá část, ale to nám dá právě jistotu ještě poznat tedy chemické složení, dodělat tedy to, co chybí. Ale potom opravdu zřejmě zatím to plánujeme tak, že to restaurování může trvat až 5 let. Proč? Cokoliv se s obrazem bude dělat, s vědomím, že je to opravdu poklad světového malířství, musí být rozhodnuto komisí odborníků.
0: Říká k obrazu Růžencová slavnost dočasně pověřená generální ředitelka galerie a šéfka sbírky starého umění Olga Kotková. Do Schwarzenberského paláce nás za vzácným obrazem Albrechta Dürera zavedla redaktorka Zuzana Filipková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Také Pavla Bobka jsme vám zahráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se teď vydáváme do Francie. Patří k nejvýznamnějším klenotům Francie s nevyčíslitelnou hodnotou. Tapisérie z města Bayeux se teď stala předmětem politické diplomacie, takzvané soft power. O co přesně jde, to je otázka pro naši spolupracovnici v Paříži Marii Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, bylo to v červenci roku 2025, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron přislíbil v rámci státní návštěvy britského krále Karla, že jim bude zapůjčena tapisérie z Bayeux do britského muzea v Londýně, a to k výstavě na konkrétní dobu od září 2026 do července 2027. Jedná se tak o jistou diplomatickou, kulturní, ale i politickou výměnu této perly nejen Normandie, ale celého francouzského kulturního dědictví. Mělo to celkem i praktický důvod, totiž muzeum ve městě Bayeux se uzavírá kvůli rekonstrukci a opravám, a to právě i kvůli dobré konzervaci samotné tapisérie. Takže aby toto veledílo nebylo jen tak v depozitáři, rozhodlo se o této zápůjčce do Londýna.
0: Jedná se o velmi křehké dílo. Ve francouzských médiích se hodně mluvilo o tajném převozu. Jak vypadal?
1: Je to tak, a to i proto, že se jedná o dílo ohromné hodnoty, které má nejen historický, politický, ale i spirituální důvod. Ten převoz v utajení začal přesně

0: 9. července a pokud si všimneme, odkud kam, tak by se řeklo, že to nebylo zas tak daleko. Totiž město Bajose v Normandii nachází nedaleko pláží vylodění, takže tapisérie musela urazit trasu hlavně přes Lamanšský průliv do Londýna. V Bajose na přípravě podílely stovky lidí. Tapisérie, která má délku 70 metrů, výšku na 50 cm a váží na 350 kg, nebyla srolovaná, ale skládána jako harmonika. Nejprve byla uskladněna na tajném místě v Baju a následně opět v utajení převážena do Spojeného království. A to v noci ve specializovaném kamionu, který udržoval stálou teplotu, vlhkost a hlavně se speciálním systémem proti otřesům při přejezdu. Nakonec po několika hodinách v noci dorazila do Londýna tapisérie, kde ji vyložili a všichni přítomní jí zatleskali. Tato tapisérie byla tedy následně rozložena, položena horizontálně a zkontrolována odbornicemi a odborníky, a to skutečně centimetr po centimetru. Podle vyjádření francouzské ministryně kultury Catherine Pigard neutrpěla tapisérie žádné poškození při transportu a cestovalo se jí dobře.
1: Marie, a pověst nám trochu o samotné tapisérii. Čím je významná, co je na ní k vidění?
0: Ano, proti zapůjčení do Velké Británie se i hned ozvala nemalá část veřejnosti. Je skutečným historickým pokladem nejen pro Normandii, již se týká nejen pro Francii, ale řekli bychom pro celou Evropu. Zapůjčka se nelíbila části veřejnosti ve Francii, ale ani v Británii. Kritická vyjádření ve Francii vznesla zejména obavu z transportu. Dílo je totiž velmi, velmi křehké. Tapisérie ve své novodobé historii cestovala skutečně jen málo, bylo to za Napoleona. V minulém století pak byla ukrytá před nacisty. Mnozí mluvili o šoku, jiní dokonce o zločinu proti francouzskému kulturnímu dědictví. Byla podána dokonce žaloba k ústavní radě a vznikla i petice, kterou podepsalo na 80 tisíc lidí. Na britské straně se kritizovala tato zápůjčka a mluvilo se často o předraženosti. 1,5 milionu eur stál jen převoz mezi Bayeux a Londýnem. Na 700 tisíc eur speciální vitrína, v které tapisérie bude horizontálně ležet na výstavě, a více než 1 miliardu eur pak bude stát pojištění tohoto pokladu. Tapisérie, tento nástroj, řekněme soft power, je už teď ale v Londýně a od září se předvede veřejnosti.
1: O této tapisérii jsme teď hovořili s Marií Sýkorovou, za to díky a naslyšenou.
0: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od superintendentky Evangelické církve metodistické Ivany Procházkové. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení a milí posluchači, s určitými obavami sledují v těchto letních týdnech polohu, pokud je se mnou sdílena, našich už dospělých dětí. Sledují na mobilu, jak míjí rozvadov, opouštějí šengenský prostor, nebo jak se naopak jako malá tečka na mapě přibližují zpět Praze. Překračují sem a tam hranice nejen států, ale také zemské přitažlivosti, svých fyzických a patrně lehce i svých finančních možností. Své hranice testují, posouvají a nově objevují. Já se naopak učím své vlastní hranice vnímat, respektovat je a přijímat. Všechno má v životě člověka své místo, říkám si, a mám radost z rozletu našich dětí, i když se o ně občas strachuji. Pro mne je naopak mnohem víc představitelné a hmatatelné, jaké to může být, když se člověk bolestně dotýká hranic vlastní soběstačnosti, samostatnosti a svobody. Nebo když se začne propadat pod pomyšlenou čáru, která dělí střední věk od stáří. Mládí a stáří, naše tělesná konstituce, zdraví a nemoc, společenský status, majetkové poměry, to vše spolu utváří hranice, ve kterých den co den žijeme naše životy. Prolomit je, překonat, znamená zažít euforii svobody, dotknout se jednoho nebo druhého obzoru, nahlédnout do hlubiny života, která snad ani nemá dna. O tajemství, kouzle i nebezpečí prolomených hranic nám vypráví voda a vítr. Moře je živel nespoutaný, nebezpečný, ale svrchovaně svobodný. Podobně vítr. Nevíme, kde je mu začátek a kde konec. Jako i tichá voda mele břehy, tak zase tý i větřík dozrává v bouři. Evangelista Jan ve 3. kapitole přirovnává k vodě a větru Krista a Boží království. Čteme zde, vítr vane kam chce. Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Podobně jako z hlubin země vyvěrá pramen vody, z hlubiny Boží vytryskl Kristus. Jako vítr ševelí ve větvích stromu, až vibruje každý jeho list, tak Boží království rozechvívá naše srdce a může se stát, že začneme vibrovat Kristovým životem. A to bez ohledu na náš věk, zdraví nebo nemoc. Tajemství tkví v prolomení hranic našich tělesných, politických nebo i kulturních možností. Ve stáří objevíme svobodu odevzdání. Pravda o vlastní nedokonalosti otevře prostor pro přijetí druhého člověka v jeho nedokonalosti a křehkosti. Sekularizace učí církev, Kristově pokoře a službě. Přeji vám, vážení a milí posluchači, abyste měli odvahu dotýkat se hranic. Riskovat, protože v branách života i smrti stojí Kristus. Přeji vám odvahu žít, vztyčit hradbu i torpédovat zavřené dveře, aby se rozšiřovaly obzory, horizonty, ve kterých žijeme spolu s Bohem.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: V základní škole v Harachově vzniknou nové odborné učebny. Liberecký kraj vypsal soutěž na dopravce z Liberce na Hradec. Jazzové dny Evy Pilarové v Dubé dnes pokračují večerním programem. Dnes bude slunečno, odpoledne až polojasno, s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Děti na základní škole v krkonošském Harachově budou mít 4 nové odborné učebny. Stavební práce začnou do 2 týdnů a hotové by měly být do konce září. V učebnách budou nové moderní technologie a vybavení. Město současně nechá zmodernizovat i některé kabinety pro učitele, pokračuje nezávislý starosta Tomáš Vašíček.
2: Tyhle ty učebny už jsou poměrně zastaralé, vybavení je zastaralé, nevyhovující a my se snažíme, aby naše škola i z důvodu, aby přilákala další žáky, tak aby měla odpovídající vybavení století, ve kterém žijeme.
0: Liberecký kraj vypsal soutěž na dopravce, který zajistí vlakové spojení z Liberce směrem na Hradec Králové a Pardubice, informoval o tom náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj. Železniční spojení má dopravce zajišťovat od prosince 2029 na 15 let. Kraj požaduje moderní hybridní vlaky a hodnotu zakázky odhaduje na více než 6 miliard korun bez daně. Vítěz soutěže najede ročně zhruba 1,5 milionu kilometrů. Nabídky mohou dopravci podávat do začátku října. V letním kině autokempu Duba Nedamov na Českolipsku druhým dnem pokračuje festival Jazzové dny Evy Pilarové. Festival zpěvačka společně s hudebníkem Vítem Fialou založila roku 1995. Co návštěvníci uslyší, popisuje kulturní referentka tamního infocentra Lucie Matysová.
3: Nation Band, což je takový prvopočátek ještě mladýho Vítka Fialy, jinak samozřejmě završíme festival vystoupením Jitky Zelenkové, která vystoupí za doprovodu revivalu tanečního orchestru Českého rozhlasu.
0: Při autonehodě u východobavorského Straubingu se včera vážně zranilo 5 lidí. V protijedoucích vozidlech se na silnici B20 srazili čeští řidiči. Německý web TAG 24 napsal, že jedním z vozů byl minibus se 3 cestujícími. Ten se pak srazil ještě s 3. autem. Některé ze zraněných musel do nemocnice transportovat záchranářský vrtulník. Podle policie další 3 lidé utrpěli lehká zranění. Sport. 2 čeští tenisté budou hrát na turnaji v Montrealu 8. finále. Jiří Holéčku doplnil mezi 16 nejlepšími Jakub Menčík. 17. muž světového žebříčku Menčík zvládl zápas s Francouzem Altmanem za necelé 2 hodiny a vyhrál 7-5 a 6-4. V 8. finále se utká s Nizozemcem Van de Kanschulpem. Do stejné fáze turnaje postoupil už dříve Jiří Lehečka. 12. muž žebříčku nastoupí proti Španělovi Chodarovi, který je na tom o 3 pozice hůř.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, hlavně na horách může být více oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřena ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky a nebo 7krásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica. Medicine man.

0: Hobby magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy. Protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochutčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. Ono na těchto odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody, ale lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a typy.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpujou se kařičkovi rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňuji. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile sebe tvoří současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm. Takže
3: 3 výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaký problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde, čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň, uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivost třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
2: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
1: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
2: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
1: Čím je tak vzácný mník?
2: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
1: Vy jste zároveň kronikářem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
2: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
1: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
2: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
1: Ten tady máme taky.
2: Ten tady máme taky.
1: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinou potravou?
3: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
2: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
1: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
2: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umluvit. A on říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
1: Ale rozhoupal jste se.
2: Až o mnoho let později, když mi kamarádi hráli nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
1: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
2: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cen.
0: S mluvčím a především pamětníkem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální a nebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětů místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Je to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, více různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem, to vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dále. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu.
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky. Ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka v době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit, jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebranou?

0: vybírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů. Tak to probral náš hobbyredaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
1: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Rybářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat? A ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude řmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, i hned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Je 11 hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Hodkovice nad Mohelkou řeší rychlost v Rychnovské ulici. Česko se potýká s extrémním suchem. Také dnes v Jablonci pokračuje festival Křehká krása. Dnes bude slunečno, odpoledne až polojasno, s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Radnice v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku musí řešit porušování nejvyšší povolené rychlosti v Rychnovské ulici. Je tam obytná zóna a maximální povolená rychlost 30 km za hodinu. V současnosti je v místě intenzivnější provoz. Kvůli opravám mostu přes silnici 1/35 totiž ulice slouží jako objízdná trasa. Podle starostky Markety Kauerové ze Starostů pro Liberecký kraj řada řidičů jezdí v místě příliš rychle.
6: To, že tam je umístěná značka rychlost 30, bohužel jako příliš řidičů nerespektuje. A to nás vlastně trápí úplně nejvíc, protože prostě bychom byli rádi, aby lidi respektovali vzájemně sami sebe a to, že když je někde nějaké omezení, takže se prostě má dodržovat.
4: Radnice proto spolupracuje s policií, která v místě zintenzivnila kontroly rychlosti. Sucho v Česku se zhoršuje. Nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Výrazně klesá také třeba hladina Svratky. Povodí Moravy do ní proto z Vírské přehrady vypouští až 3x víc vody, než do nádrže přitéká. Zásoby pitné vody, ale současné sucho podle vodohospodářů neohrozí. Na výstavě Křehká krása v Jablonci nad Nisou se dnes od 17 hodin a 15 minut představí finalistky soutěže Miss České republiky 2026. Návštěvníci si v rámci programu budou moci prohlédnout i korunku pro královnu krásy, vysvětluje předsedkyně představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie Jitka Baláková.
7: Na Křehké kráse korunka bude představena. Dělá se v barvách trikolory, v rovných lajnách, žádné kudrlinky, aby byla oddělitelná od ostatních korunek.
4: Výstava Křehká krása v Jablonci nad Nisou potrvá až do zítřka, tedy do neděle 9. srpna. Ukrajinské drony v noci podle Ruska znovu útočily na ruské rafinerie. Krizový štáb Krasnodarského kraje informoval o úderech na iluskou rafinerii na jeho západě země. Na místě vypukl požár a nejméně 5 lidí je zraněných. Další 2 lidi zranil dron v Zadonsku na Donu. Oznámil to gubernátor Liberecké oblasti Igor Artamonov. Ukrajinské drony mířily také na průmyslový podnik v Samarské oblasti. Ruská protivzdušná obrana prý zneškodnila stovky bezpilotních letounů.
5: Počasí.
4: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, hlavně na horách může být víc oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách to bude 20 až 23 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna.
5: Zelená vlna Známe lepší cestu.

0: úžasné životy.
1: František Šťastný podle Jaromíra Šída.
2: Dobrý den, jmenuji se Jaromír Šíd, jsem prezidentem Motocyklové asociace České republiky a dneska si budeme povídat o Františku Šťastným, o téhleté legendě, která patří bez pochyby k motorkám a závodění.
3: Já jsem závodil, co jsem mohl. My jsme dostali tu Javu až na mistrovství světa, což nikdy předtím nebylo.
2: Byl to obrovský bouřlivák, bavič, byl to energický člověk, cílevědomý, který měl tah na branku, když to tak řeknu. Takže pro spoustu lidí byl zajímavý, to i dělá tu slávu vlastně i v tom osobním životě toho Františka.
3: Když my jsme se proboxovali k tomu, že budeme jezdit mistrovství světa, tak všichni prostě zůstali baf a říkali, co tam budete dělat, když vás tam zbijou a já nevím co. Jako nemám málo věcí, tak tuto mám spočítanou. Na stupních vítězů na mistrovství světa jsem byl já 21krát.
2: Já jsem vás dneska v rámci tohohle toho natáčení vzal sem do toho Java klubu, protože Java klub byl samozřejmě první motocyklový klub, kam já jsem vlastně zavítal a kam jsem přijel s prvním motocyklem. Takže tady si myslím, že to je taková meta toho motorkářství tady u nás v Praze, možná i v republice, kde vlastně tady ty legendy se scházely a kde si vlastně povídali o těch zážitcích z těch závodů a toho veřejného života. No a samozřejmě tady to dokresluje i v podstatě výzdoba toho Java klubu, kde tady na zdi je zmotněný František Šťastný na svý motorce při závodech. Jsou tady vlastně i ručně podepsaný jmenování a různý PFky, který tady vlastně Java klubu každý rok posílal a zanechával zde, kdy tady třeba rok 83, 85, 89, 92. Jo, takže vidíme, je tady spoustu fotografií z těch závodů, z toho života toho klubu a tak, což tady dokresluje tu vynikající atmosféru, která tady vždycky je.

0: František bydlel na Žižkově na Ohradě, kam se přestěhoval z Kochánek nad Jizerou, odkud pochází původně, takže tam se narodil. A do javaklubu to měl zhruba nějakých 500 metrů, kam chodil vlastně, kde se založil javaklub v roce 61. S tím, že jsem docházel po těch závodech, tady vlastně vyprávěl všechny ty vyprávění, který spojoval s tím, co zažil na té závodní dráze a tak dále. Takže tady vlastně trávil nějaký volný čas a patřil tady k tomu místu, tomu Žižkovu, no.
1: Já jsem totiž se sportem začínal strašně mladý, to znamená, když mě bylo 15 let. No a od té doby já jsem teda začal cyklistikou, hrál jsem hokej, dělal jsem rychlobruslení a kdeco, potom motocykly. A za tu dobu jsem, abych neříkal a nedělal nějaká velká čísla, opravdu podařilo se mi navozit domů spousty věcí, ale kolik toho bylo, to bych lhal. Opravdu nevím.
0: František Šťastný pocházel z, dá se říci, běžný rodiny, kdy jeho tatínek vlastnil první motocykl Java, na kterým on měl už jako první nehodu jako malé dítě, kdy ho tatínek vezl z poutě a někde, kde jeli přes les, tak tam to drncelo a on tím, jak byl unavený, tak se ho tatínka špatně držel, takže ho tatínek ztratil z tandemu a ve třech letech spadnul poprvé z motocyklu. Takže v podstatě tohleto sice byla první jeho nehoda, k těm dalším nehodám se teprve dostaneme až během toho vyprávění o jeho životě, ale vlastně tohle to už bylo první seznámení s tvrdým pádem z motocyklu na zem v těch třech letech. František Šťastný, protože byl soutěživý typ a zároveň byl i sportovně nadaný, tak na kole začal závodit dokonce v 15 letech, kdy teda se účastnil nějakých závodů do vrchu a takových těch kratších závodů. Ale právě protože ta osobnost byla postavená na tom jeho prostě závodění a rivalitě a byl takový vlastně i srandista, tak se vsadil právě třeba s Janem Veselým. To byl náš cyklistický závodník. O jeho závodníku u příležitosti prvního ročníku závodu míru, který se jel z Varšavy, že teda on s ním pojede z té Varšavy ten závod míru, kdy teda mu bylo řečeno, že nedojede, že to nemůže zvládnout, ale prostě on se kousnul a vsadil se o to kolo a ten závod míru jel.
1: Fór byl ten, což těžko kdo pochopí dneska, že já před tou Varšavou jsem měl nejdelší závod na trati Praha-Český Brod-Praha. To je 25 tam, 25 zpátky. Je to 50 kilometrů. Já jsem sice ten závod vyhrál, no ale ve Varšavě přijdu na start a tam je šípka loď 198. V loďi 213 Vroclav. A tak dále.
0: Během toho závodu míru došlo k řadě takových úsměvných situací, kdy tedy on to úplně proklínal, říkal, že měl strašné bolesti i vlastně sezení na tom kole sedět vůbec. On byl sběračem defektů. V jedné etapě dokonce měl 6 defektů a protože v té době nebylo možné běžně takhle měnit ty kola, většinou si to měnili sami závodníci během závodu, tak protože už mu došly ty duše, tak na závěr závodu viděl dámský kolo, jak drží má holčička u vlastně jako té tratě, tak na ní křiknul, hodil jí to svoje závodní kolo, vypůjčil si to dámské kolo a na něm asi 2 nebo 3 kilometry dojel ještě tu etapu na tom dámském kole, kdy v podstatě stále byl ještě pořád rychlejší než někteří závodníci. Takže i takové vlastně zážitky on zažíval při těch závodech.

0: pořád jsem závodil na kole a v té naší partě v Mladý Boleslavi byl nějaký Václav Vorel. Ten Vorel jezdil výborně na kole, ale když byly nějaký zatáčky nebo to bylo trošku zapeklitý, tak buď jsem ho předjel nějak, nebo jsem upadl, jak to bývá. A ten Vašek si pořídil v roce 46 motocykl, udělali na tom závodní úpravy a on s tím měl závody v Trutnově. A v tom Trutnově ten Vašek byl čtvrtý. A já si říkám, no Hergot, ten Venca byl čtvrtý, já mít tu motorku, to já bych byl aspoň třetí. Tak jsem začal schánět motocykl. U nás v Benátkách byl člověk, který prostě mě prodal motocykl, taky konfiskát po Němcích, 350 DKV. Udělal jsem na tom takový závodní úpravy nějaký a s tím jsem v podstatě v roce 47 začal závodit.
1: Tady byl zase problém v tom, že během těch závodů se mohli účastnit vlastně v závodech jenom český jezdci s českýma motocyklama. To znamená, že motocykl Norton byl zahraniční značky a tomu vlastně znemožňovalo startovat. A protože samozřejmě chyběly prostředky, zázemí a všechny vlastně věci k tomu závodění, tak František se snažil pořád improvizovat, ale prostě tady je vidět ta obrovská vůle, jak byl zakousnutý. Takže ten motocykl tam, kde měl napsáno někde Norton, tak to prostě vybrousil. Přebarvil to a pojmenoval motocykl Blesk Speciál, což samozřejmě nikdo neznal. I ty zahraniční účastníci, kteří přijeli a měli ty závodní motocykly Norton, tak v podstatě se koukali, že ten motocykl je stejný, ale je to nějaký Blesk Speciál, ale zase mu tohle to prošlo, takže i na tom motocyklu on teda byl specifický tím, že byl přes 2 metry dlouhý, takže on na něm v podstatě ležel a začal na něm závodit vlastně dál a dál, kdy v podstatě začal dosahovat prvních nějakých jakoby lepších výsledků. V rámci tohoto si ho všimli v Čezetě, kdy teda si ho pozvali do fabriky, aby tam přijeli a bylo mu slíbeno, že tam bude i nějak třeba zaměstnaný a v rámci toho bude moci jezdit na těch závodech s těma motocyklama. Tak když tam dojeli na místo, tak zjistili v podstatě, že ty motocykly závodní a všechno bylo rozdaný, a takže on by dostal obyčejnou dělnickou pozici, sice někde v nějaký motorárně, ale toho moc nikam jakoby neposunovalo. A když viděla paní Junková, jak je vlastně smutný, když vyšel z toho pohovoru, že vlastně se nějak to nepodařilo, tak ho naložila a odvezla ho do Javy, kde teda s ním podepsali smlouvu. A v Javě v podstatě si ho všimli v roce 1953, kdy teda se stal zajížděcím technikem a závodníkem vlastně státního podniku Java, který ho teda zaměstnal a kde spojil tu životní kariéru s touhletou značkou.
2: Letošní 6. ročník Velké ceny Československa v Brně se jel za účasti závodníků ze 16 zemí. Start třídy do 350 kubických centimetrů. Závod je hned od začátku velmi napínavý. Číslo 1 mistr sportu Šťastný se vypracovává mezi vedoucí jezdce. Od 3. kola je v čele závodníků odvážně jedoucí Šťastný. A Šťastný stále vede. Je o víc jak 2 minuty před Australanem Hintonem. A cílem projíždí Šťastný, druhý Hinton a jako třetí Havel. Nádherné vítězství Šťastného i umístění Havlovo je velkým úspěchem našich jezdců a strojů.
0: Když máte pevnou vůli, trochu štěstí, víru v něco a správnou náturu, pak se dostanete přes všechny překážky a trable. Víte, nikdy není pozdě začít znovu. Za těch 22 let, co závodím a hraju si se životem, jsem začínal znovu 7x, i po nejtěžších haváriích.
1: To je taková moje psí povaha, říkal František. A v podstatě k těm svým zraněním, kdy hned svůj první závod, který on vyhrál, tak na něj startoval z posledního místa, kdy z boxu ho museli vlastně o berlích doprovodit k motocyklu a protože tehdy se ještě motocykly roztlačovaly na startovní čáře, tak on se nechal roztlačit, protože sám by ho neroztlačil, jak byl vlastně zraněný z těch pádů a tak. No ale hned v tom závodě, přestože startoval z posledního místa, tak dokázal vyhrát a zvítězil, což bylo jeho první vítězství v sérii mistrovství republiky. On v podstatě za to svoje závodění utrpěl nějakých 33 různých zlomenin. Jednalo se o ramena, klíční kosti, nohy, většinou ty nohy měl rozdrcený, protože ten motocykl, jak letěl za ním, tak ho většinou trefil. Měl zlámaná žebra, která propíchaly plíce a tak dál. Vždycky on se samozřejmě nechal pustit co nejdřív z té nemocnice. Měl i třeba 8 měsíců v kuse sádru, s tím, že on říkal, tady já, když se někde rozbiju na cucky, tak v nemocnici mě nikdo neudrží, protože já se vždycky těším zpátky na tu motorku. A první, co vlastně dělal, tak rehabilitoval na kole, takže si na Žižkově vzal kolo a dovez si takhle víno na Zbraslav do jedné restaurace, která tam byla, a poprosil místního vrchního, že za ním každý den bude jezdit na decku vína, kterou on mu tam nalije. A z toho Žižkova ono jezdil na tu Zbraslav přes celou Prahu, aby rehabilitoval, což mu pomáhalo to kolo, a mohl se zpátky dostat do toho sedla toho motocyklu a vyrazit na další závody.
0: Já tam přilít, co to jelo, to mohlo být tak kolem 230, složím to na ucho a potom vidím bílý strop nade mnou a mluví nějakou řečí cizí. Já jsem spadl, vyndali si mě jako z křoví za 165 metrů. Já byl 3 hodiny v bezvědomí, 3 hodiny jsem byl frajer s nikým nemluvíc, jo. A proberu se ve špitále, no a tam v té nemocnici jsem byl v podstatě 3 dny. Povedlo se mně, že prostě jsem doktora přesvědčil, že už jsem fit, dostal jsem se ven, 5. den jsem byl na startu, z 85 jsem byl 4., kudy jsem jel, nevím.

0: U značky Java vydržel vlastně až do konce 60. a začátku 70. let, kdy tedy odchází, kde se s Javou nějakým způsobem nedohodli. Bylo to asi dáno tím, že on jak jezdíval ty závody, tak samozřejmě na tu značku Java se tehdy potom začaly dotahovat zahraniční značky, jako byly Honda a já nevím, Suzuki a tak. A protože František viděl, že ta Java začíná v tom vývoji ztrácet, tak protože byl upřímný a byl kritikem i v některých kroků prostě té značky. No a to se samozřejmě vedení nelíbilo, takže tímhle způsobem nějakým se s Javou rozešli, kdy Franta potom pokračoval dál.
1: Já byl 19 let továrním jezdcem pražské Javy, taky když jsem dostal z Anglie pozvání na turistrofy jako veterán, tak ten dopis končil tím: a jistě se ti daří dobře, ty komunistický milionáři. Přitom já komunistou nikdy nebyl, přestože na to makali a chtěli mě tam dostat za každou cenu. Jenomže buď jsem závodník, anebo jsem to já, ale abych se přes něco pral někam, to jsem nedovedl.
0: Dostal nabídku od České televize stát se sportovním komentátorem, což mu pomohlo i jeho povaha takového lidového vypravěče, a kdy vlastně i ty znalosti toho závodního prostředí mu umožňovaly pokračovat dál v dráze sportovního komentátora motoristického, kterým se tedy stál. František Šťastný byl milovaný pro svou přátelskou a veselou povahu, byl obdivovaný, nedostižný jezdecký talent a v podstatě dá se říct o něm, že nejenom, že byl legendou, ale on tou legendou se v podstatě stal už během svého života, protože měl tisíce fanoušků a když se jeli závody třeba v tom Brně, tak se říkalo, jdeme se podívat na Šťastňáka, protože takhle se mu prostě přezdívalo a věděli, že prostě nejenom jako závodník, ale i jako člověk, že prostě zábavný a pro ty lidi vždycky dělal nějakou tu zábavu, kterou očekávali od těch závodů tam a kdy si odnášeli z těch závodů nějaký zážitky, který vlastně ten František jim dával vlastně prostřednictvím tohohle toho.

0: František byl velice oblíbený v tom společenském životě mezi herci tehdejšími a zpěváky té doby, které samozřejmě hostíval na své lodi, kterou kotvil na přehradě nedaleko Prahy. A já jsem vám v rámci vlastně toho našeho natáčení přines i ukázat fotomateriál, který posloužil jako materiál pro výstavu, kterou jsme uspořádali. Jsou tady s Bohumilem Hrabalem, je tady s Efou vyfocený, je tady se Zátopkem, který právě běží závod a on běží vedle něho po chodníku a říká mu, aby přidal, že už se na něj dotahujou. Je tady spousta takových materiálů. Samozřejmě on i v rámci toho svého závodění poutal na sebe pozornost těchto lidí, kterými se obklopoval a patřil do toho veřejného života. Patřil vlastně k takovým těm předním VIP lidem tehdejší doby. No a v rámci toho, že on byl sportovně založený, to znamená, že hodně třeba bruslení, tak tam se samozřejmě potkal i s dalšíma lidma, jako byla jeho nastávající a budoucí manželka Jarmila Henningová, později teda Šťastná, kterou si pojal za manželku v roce 56 a která byla naší tehdejší krasobruslářkou a s kterou vlastně tvořili takový sportovní pár a s kterou teda prožil zbytek vlastně života, kdy děti žádný neměli a žili v podstatě takovým tím veřejným životem.
1: Nejtěžší závod pro mě byl ten, který byl nejtěžším pro všechny závodníky, kteří jezdili. To byla anglická Tourist Trophy. To je na ostrově Isle of Man, který je v Irském moři. A tu Tourist Trophy se naučit, no, to je makačka. To o to vůbec, to se nedá o tom ani povídat. Ale věděl jsem, že za mnou nebyl nikdo, kdo by z těch kluků tu Tourist Trophy dovedl. Tak jsem věděl, že když já pojedu na Tourist Trophy a budu aspoň šestej, získám jeden bod, tak jsem nadále vedoucím jezdcem této třídy v mistrovství světa.
0: On se snažil tady vyhrát, strašně toužil po tom vítězství, ale několikrát mu to vítězství v podstatě sebrala technická závada, kdy musel třeba z toho závodu odstoupit, ale podařilo se mu vyjezdit i tady druhý, třetí místo, stříbrnou trofej, kterou si odsaď odvez a musím říct, že i tady na ty lidi zapůsobil takovým dojmem, že ač tady nikdy nezvítězil, tak přesto, když vydávali publikaci v roce 67 k výročí jízdy tohoto závodu, tak Františka si zvolili na titulní stranu, což určitě potěší nejednoho motoristu českýho, protože samozřejmě jsme pyšní, že ten František nějakým způsobem tak dobře reprezentoval naší republiku Československo tehdejší a kde zanechával za sebou takovouhle stopu.
1: Mě můžou klidně říct, dědo, kam se ženeš. Nesnažím se o to. Já si myslím, že každý je tak starý, jak sám se cítí. Já jsem třeba jezdil závody veteránů a tam jsem si vyřizoval účty s klukama, s kterýma jsem se kdysi předháněl a o mě někde prostě předjel nebo něco provedl, tak jsem jim to vracel. Já jel 13krát a 13krát jsem jim nařezal. S českým motocyklem, protože já, co se někdy povedlo, tak bylo s československým motocyklem, ať to byla Java nebo Čezet.
0: František Šťastný na jednu stranu za vlastenectví v podstatě zaplatil, protože Františkovi několikrát nabízeli v rámci toho, protože ta Java samozřejmě tím vývojem zaostávala za tím zbytkem těch výrobců světových, těch motocyklů. A právě to si ty motocykloví výrobci všimli si i jeho obrovského nadání. To znamená, že mu nabízeli několikrát, aby emigroval i vlastně s manželkou, že mu tam poskytnou v zahraničí dům, adekvátní plat, vlastně jeho velikosti, jeho osoby, který vlastně on tady nedostával. Že jo. Slibovali mu nejlepší motocykly, s kterýma mohl dosáhnout velkých vítězství a opravdu se stát velmi úspěšným, ač jako úspěšným byl, ale ještě úspěšnější legendou vůbec prostě na tom světovém poli. Jo. Ale František, on byl prostě, dá se říct, národní hrdina, protože on jim vždycky na to odpověděl, že ale tam by nikdy neměl ty Čechy, ty svoje kluky, Žižkovský a ten Java klub a ty svoje kamarády, ke kterým se rád vrací do toho Československa právě z těch závodů, kde všude po světě prostě byl a závodil a že tohle by mu tam chybělo, protože samozřejmě ve chvíli, kdyby tam emigroval, tak do Československa už by se vrátit prostě nemohl. Takže on tohle ten úspěch svůj, dá se říct finanční nebo ekonomický, vyměnil za to, že zůstal věrným hrdým Čechem, který reprezentoval teda Československo a tuhle tu značku. zdravá, která bohužel potom na sklonku života se mu vymstila tím, že vlastně dožívá už potom, dá se říct, v chudobě, zapomenutý tím, že během života měl spoustu těch zdravotních komplikací. To znamená, že on třeba za tu dobu, když by se sečetlo doba, po kterou byl v bezvědomí, tak by to vydalo na celý den, tak samozřejmě to se mu projevovalo potom na stáří a pokud by nebylo několika jeho vlastně osobních nějakých přátel, který ho finančně nějakým způsobem podporovali, protože jeho důchod byl úplně minimální, tak asi by vůbec nemohl existovat. Prostě asi by skončil úplně někde na ulici.
1: Oni mi našli to třeba, že mi chybí levá ledvina, tu jsme nenašli, ta někde je zatoulaná, tu nemám odoperovanou, jo. Nebo že mám na žlučníku takovýhle 3 cm šutr, tak jsem je honem chytil za ústa, říkám, mlčte, nevím o tom. Ale aby jsme našli, proč mě přestali nohy, protože já nechodil vůbec a dneska i popojdu bez berlí kousek, nemůžu jako někam jít daleko. Když někam jedu nebo jdu, tak si beru berle, protože ty mě pomůžou. Ale mohu říct, že takhle pomalinku se lepším den ze dne. Pomalinku, samozřejmě.
0: On se dočkal prvního ocenění někdy v roce 98, kdy dostal, to už samozřejmě dávno byl jako v důchodu, kdy byl oceněn granátovým odznakem Autoklubu České republiky. Získal titul zaslouženého mistra sportu, který mu byl udělen. V únoru roku 2000 získal v anketě ocenění jako motocyklový závodník století a také v roce 2008. dubna ve svých 72 letech umírá v zapomnění a v chudobě, přesto, že vlastně patřil mezi legendy i veřejného života.
2: A František jel do Farinovy zatáčky ještě odvážněji, přesněji. Už nejel pro lidi, ale pro sebe. Jel skoro ve stopách té představy, jak se vůbec má jezdit. Jen pro tu rozkoš, hvízdat si po hranici života. A osud mu taky dneska přál. Cítil to ve všech pohybech. Také diváci se vzpamatovávali a už se tak nebáli, když viděli tu jistotu. Poslední kolo jel František Šťastný takovým tunelem, údolím vyslaným z jásotu hrdel, rukou, kapesníků a všeho ostatního, čím se jen dá vyjádřit nadšení. A tak místa k sezení, jakmile se přiblížil, měnila se v místa k stání.
0: Co se týká Java klubu, tak ta legenda tady žije s námi dál. Ten František je tady všude s náma vlastně na zdech, kde nám věnoval to různý věnování. Je tady vymalovaný na motorce, přímo v závodech. Zároveň jsou tady různý artefakty té Javy. Máme tady vlastně kolegu, kamaráda tady Michala, který vlastně má vytetovaný Františka portrét na svojí levý ruce. Tak tím mě prostě zaujal ten příběh toho člověka, který se nikdy nevzdal a který prostě i přes všechny ty těžkosti a že těch těžkostí v tom životě bylo spousty, tak to mě strašně motivovalo a myslím si, že i po tolika letech je pořád důležitý na takovéhle lidi vzpomínat, připomínat si je, vyzdvihovat jejich zásluhy, ať už pro tuhle tu zemi, pro naší společnost, protože legendy táhnou a dobré příklady také.
3: Pořadu Úžasné životy vzpomínal prezident Motocyklové asociace České republiky Jaromír Šít na legendu motocyklového sportu Františka Šťastného. Následuje magazín Vlakem Libereckým krajem s Pavlem Petrem. Ještě jednou si bude povídat se členem představenstva Českých drah a náměstkem generálního ředitele pro osobní dopravu Jiřím Ješetou. Naposledy to bylo o Bechyňce, tentokrát to bude o jeho práci i vztahu k železnici jako takové. Yeah.

0: vlakem Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem si povídá dnes s Jiřím Ješetou, členem představenstva Českých drah a náměstkem generálního ředitele pro osobní dopravu. Samozřejmě hlavně o něm a o železnici. A také se ho pochopitelně zeptám na tratě právě třeba v Libereckém kraji. A čím začít? S Jiřím se známe poměrně dlouho, tak prověřím jeho paměť. Vzpomeneš si, kdy jsi poprvé v životě jel vlakem?
2: Určitě jako malé dítě. Já jsem bydlel přímo na nádraží v Chýnově, tady kousek od Tábora, a jezdili jsme vlakem samozřejmě do města nakupovat a na návštěvy a tak dále. Do Tábora, to je kousek, takže tipnul bych, že to byl takový rok 1976 nebo 7, kdy jsem se narodil. Maminka i tatínek mě vozili vláčkem od začátku.
1: Zmínil jsem, že vysíláme magazín Vlakem Libereckým krajem, tak mi nedá, abych se nezeptal, jestli si někdy při svých toulkách zavítal také do Libereckého kraje, protože těch zajímavostí železničních tam je opravdu hodně.
2: Je to tak, zavítal mnohokrát, dokonce jsem skrz Liberecký kraj jel až do Polska, Tanwald, Harachov, Sklářská Poreba a dál do Vroclavy, to jsem si užil tu cestu, protože to je nádherná věc, nádherný prostředí, nádherná krajina, mám to tam moc rád a celkem to tam mám proježděný.
1: Jak vlastně často jsi ve vlaku, protože předpokládám, že s ohledem na tvé pracovní cesty z Tábora do Prahy je to vlastně každý den?
2: Myslím si, že ano, občas jsou dny, kdy nejsem a není to úplně klidný den pro mě, takže jsem rád samozřejmě, když cestovat můžu, hrozně mě to baví. Jezdím i služebně po celé České republice, tím, že mám na starosti všechny kraje, takže prakticky denně ano, Tábor, Praha je moje pravidelná trasa a ranní pendolino používám skutečně minimálně dvakrát, třikrát týdně.
1: Takže to znamená, že pendolino na trase do Budějovic a zpátky je díky tobě zavedené.
2: Tak mohlo by to tak vypadat, zase tak velký vliv nemám. Vydává to ministerstvo dopravy. Samozřejmě rádi jsme jako České dráhy vyhověli, když jsme mohli. Je to vlastně unikátní věc, protože je to jediný vlak, který dokáže jezdit 200 km hodině v České republice v běžném provozu díky vlastně stavbě tady nového koridoru z Tábora na Prahu, který Správa železnic dokončila před několika lety. Jedině naklápicí vlaky dokážou využít v tom úseku Olbramovice, Votice nebo Sudoměřice, Votice. Díky tomu naklápění to rychlost 200 km hodině.
1: Jaký to byl pocit? Byli jsme u toho oba, když to jelo tou 200 km rychlostí.
2: Ano, tak když to bylo poprvé, tak to bylo samozřejmě výjimečný pocit. Když jsme říkali, konečně máme to v České republice. Dneska, když tím člověk jezdí do práce každý den běžně, tak si říká, už je to vlastně jako normální. Ono to v tom vlaku ani nepoznáte, že to je 200 nebo 160. To se pozná spíš, tak bych řekl, zvenku, anebo na tom displeji. Ale je to samozřejmě fajn, je to první kruček. Rychlost se samozřejmě zvyšuje a zvyšovala na železnici, bude se zvyšovat dál. Já jsme rádi, že jsme u toho mohli být.
1: Je mi jasné, že o té železnici přemýšlíš každý den, ale je okamžik, kdy si dokážeš třeba tu jízdu vlakem i vychutnat?
2: Určitě, hlavně při těch víkendových cestách. Jo. Když je to do práce, tak samozřejmě člověk se připravuje na jednání a tak dále, tak to uteče tak rychle. Ale při těch víkendových cestách, když jezdíme na různé regionální dny železnice, na parní akce a tak dále, tak si to vychutnám. Jedu přes celou republiku často a i na místa, kam nejedu normálně. Ano, tam pak skutečně se kochám pohledem z okna a dám si k tomu něco dobrého, chlazenou Plzeň a dobré jídlo z jídelního vozu a užívám si tu cestu skutečně jako zákazník, jako cestující.
1: Kdybyste měl možnost si třeba na den zvolit profesi na železnici, kterou bys třeba ten den chtěl vykonávat, co by to bylo, průvodčí, výpravčí nebo strojvedoucí, co bys si vybral?
2: To je hodně těžká otázka, třeba výpravčí jsem, dělal jsem to 10 let, ale v roce 2005, pokud už jsem musel přestat, když přišla rodina a ta práce už nedovolila časově mi to dělat a chybí mi to, rád bych se k tomu vrátil, hrozně mě to bavilo. Ještě víc jsem chtěl jako malý dělat strojvedoucího, což jsem zase nemohl ze zdravotních důvodů kvůli očím, takže byl by to buď výpravčí nebo strojvedoucí.
1: Kromě současné železnice, jaký máš vztah k nostalgii? Vím o tobě, že hodně času věnuješ právě Bechyňce.
2: Tak ano, Bechyňce, ale věnuju i nadačnímu fondu Svět železnice, jsem tam přece dozorčí rady. České dráhy vlastně letos založili a snažíme se díky téhle aktivitě zachovat to historické dědictví, které máme. Přes 400 vozidel je už ve statusu historických vozidel, který spravujeme, ať už v našem muzeu v Lužné, a nebo v Olomouci, nebo i tady v Táboře, právě ty bobinky nebo ty historické vozy. A mám k tomu blízko, snažím se to dědictví těch předků, který velmi uznávám a respektuju. Myslím si, že bez nich bychom tady ani dneska s tou moderní železnicí nebyli, tak se to snažím zachovat i pro tu budoucnost. A trošku ty děti a celou tu veřejnost trošku je edukovat k tomu, že ta železnice má svůj přínos, umí fungovat velmi jako zajímavě, efektivně, ekologicky, ekonomicky a tak dále. A že to není jen tak samo o sobě. Za mě je to fenomén, který se zaslouží tu péči, kterou tomu dáváme.
1: S Jiřím Ješetou si povídáme v magazínu Vlakem Libereckým krajem o železnici, jeho práci náměstka generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu. Za pár minut v tom budeme pokračovat.
3: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Jiří Ješeta, člen představenstva Českých drah a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu, je hostem dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem. Dokážeš si dopřát klidné léto, nebo už teď přemýšlíš třeba o přípravě nového jízdního řádu a podobně?
1: Tak ano, jízdní řád se intenzivně projednává právě v letních měsících, takže pracujeme na něm, ale léto si dopřát dokážu, nejenom ve vlacích, ale i soukromě. Ale na co se nejvíc těším letos, a je to železniční událost pro mě, tak bude cesta Orient Expressem, kterou jsem si vysnil a dostal jsem ji od mých přátel, známých a kamarádů vlastně jako dárek. A letos v říjnu, 29. října, pojedu z Benátek do Paříže i s mojí ženou Orient Expressem a na to se nejvíc těším.
0: Můžu ti závidět?
1: Budu vyprávět.
0: Rádi si poslechneme, protože to určitě bude stát za to. Dokážeš při jízdě vlakem se odprostit od té své profese, nebo když jedeš vlakem, tak to bereš jako možnost kontrolovat, jak to všechno na dráze funguje?
1: Tak ano, jsem trošku profesně postižen, máš pravdu. Kontroluju čistotu, chování a tak dále, zaměstnanců, zákazníků, jejich přání. Samozřejmě dívám se na to i profesionálně. No. Snažím se, aby jsme služby zlepšovali, aby to lidi bavilo, aby jsme rádi chodili do práce, aby s námi lidi rádi jezdili. A to není samo sebou, to se nestane jen tak, ale mám velkou radost z toho, že se nám to daří zlepšovat.
0: Několikrát do roka se potkáváme na nejrůznějších akcích a prezentacích. Jestli se nepletu, pro České drahy pracuješ od roku 1994, je to tak?
1: Ano, přesně tak. 1994, první smlouva jako výpravčí právě ve stanici Chýnov.
0: Dej se zmínit alespoň některé projekty, pod kterými jsi byl asi podepsán. Kdysi jsme se například potkávali u šachového vlaku.
1: Je to tak, šachový vlak, preventivní vlak, kinematovlak, spousta vlaků, speciální galerijní, dokonce Winton Train z Prahy do Londýna. Asi si taky budete pamatovat. Tak to byly projekty, které jsem dělal ještě v době, když jsem působil na komunikaci a na marketingu. A z těch větších obchodních nebo provozních. Věřím, že to je zavedení Railjetu do pravidelného provozu mezi Prahou a Vídní. Teď v poslední době nákup Comfortjetu a jejich nasazení nejenom do Hamburku, ale až do Kodaně, potom dolů do Rakouska. To jsou všechno velké projekty, u kterých nějakým způsobem jsem byl. Ještě pořád jsem bateriový vlaky v Moravskoslezském kraji. Byla by toho spousta, co by se tady dalo vymenovávat, ale třeba aplikace Můj vlak, kterou si myslím, že jsme vybudovali nejlepší v celé Evropě železniční. Máme na ní skvělý hlasy. Byl jsem vlastně i u designu Českých drah, u toho korporátního, který dneska vznikal, nebo dneska používáme běžně, ale vznikal před 20 lety se studiem Nybrd, takže tyhle ty věci jsem všechny nějakým způsobem měl tu čest a možnost se na nich podílet.
0: Když jsem zmínil ten rok 1994, dá se říct, že to je z pozice železnice pravěk. Beru to z toho pohledu, že ta železnice se do současnosti neuvěřitelně změnila. Já sám jsem na dráze pracoval do roku 1988 a kvalita toho cestování, čistota vlaku a podobně, to je jen zlomek toho, o čem mluvím, se asi nedá s tou současností vůbec srovnat.
1: Tak byla to úplně jiná železnice než dneska. Unitární, jedna velká firma, koleje, vlaky, všechno dohromady. Sám jsem jako výpravčí nejen prodával jízdenky, ale odbavoval nákladní vozy, nejenom po České republice, ale i do zahraničí. Nákladní listy a podobné věci. Vlastně dělal to jeden člověk všechno. Dneska je to několik společností, různě propojených, ta doba je prostě jinde. Hodně věcí už se ovládá dálkově, digitálně, tenkrát bylo všechno prostě na ruku, závory. Dneska jsme jako jinde, posunulo se to hodně. I ta kvalita těch vlaků, klimatizace, rychlost, vybavení, komfort. Dneska už málo kdo, kromě teda těch asi výletních historických, kde rádi ty okna stáhneme a otevřeme, tak v tom vedru přece jenom jsme radši, když ta klimatizace funguje. Jsme přece jenom o kus dál. Nemyslím si, že to jde špatným směrem, ale to kouzlo té unitární železnice se z toho trošku jako vytratilo a vzpomínám na tu dobu rád.
0: Naladili jste si Český rozhlas Liberec, magazín Vlakem Libereckým krajem a v něm povídání s Jiřím Ješetou. Za pár minut se za ním opět vydáme.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa.

0: To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec vysílá magazín Vlakem Libereckým krajem. Dnes s Jiřím Ješetou, členem představenstva Českých drah a náměstkem generálního ředitele pro osobní dopravu. Za co všechno vlastně zodpovídáš ohledem na svou profesi?
1: Já mám na starosti kompletně obchod a provoz, to znamená obchodní smlouvy se všemi kraji, ministerstvem dopravy a dalšími našimi partnery, komerční dopravu. Mám na starosti vztahy se zahraničím, naše partnerství se sousedními spolupracujícími železničními správami a v tom provozu jsou to vlastně všichni strojvedoucí, průvodčí, vlakvedoucí, pokladní, celý ten provozní personál, je to téměř 11 000 lidí.
0: Potkali jsme se loni také na Národním dnu železnice v Nymburce. Letos, kdy se něco podobného uskuteční a hlavně kde to bude?
1: Tak Národní den železnice bude letos v Chebu, bude podobně velký a slavný, jako byl ten v Nymburce. Bude to 13. září. V Chebu budeme mít opět zase setkání moderních vlaků s těmi historickými a spoustu zábavného programu pro děti, takže všechny srdečně zvu.
0: Podobné akce se těší velkému zájmu fanoušků železnice, ten zájem vám asi přináší velkou radost.
1: Je to tak, protože těch fandů a přátel železnice je velká řada. Jezdí za námi z celé republiky, ať už na ty Národní dny železnice, nebo třeba sem do Tábora za Elinkou. A jsme rádi, že vlastně i ty moderní mladí lidi, i děti, že se železnice věnují, že je to baví a že za těma vláčkama jezdí a řada z nich i u nás potom zůstane a pracují pro nás.
0: České dráhy v letošním roce zase uvedly řadu novinek na trh. Co z toho tě nejvíc potěšilo? Co ti udělalo největší radost? Dá se něco vypíchnout?
1: Tak asi největší projekt je právě nasazení těch komfortjetů, těch dálkových vlaků, kterých máme vlastně 20 souprav pro 550 lidí na rychlost 230 km v hodině. Díky tomu České dráhy jsou unikátním dopravcem pro velkou část Evropy. Dokážeme z Prahy dojet až do Konaně, přes Berlín, přes Hamburg ve spolupráci s Deutsche Bahn a s dánskými drahami. Na jich jezdíme ve spolupráci s rakouskými drahami do Vídně, do Gracu až do Klagenfurtu po té nové rychlé trati. Jezdíme taky do Bratislavy, do Budapešti. A to je projekt, který vlastně trval 2 roky ve výrobě, 5 let s přípravou. A skutečně jsme tu úroveň mezinárodní dopravy posunuli na tu nejvyšší úroveň, která je teď v Evropě možná.
0: Něco nás čeká ještě do konce roku?
1: Čeká. Máme teď ve výrobě 15 bateriových vlaků, třeba pro Moravskoslezský kraj, kde už první 4 vlastně 2 roky jezdí. Je to velmi zajímavá věc. Ty vlaky dokáží rekuperovat, dobíjí se zbrždění, dokážou dojet na tratě, kde by se normálně muselo přestupovat, anebo jezdit motorovými vlaky zase naopak pod dráty. Je to něco, co velmi dobře funguje, jsme s tím moc spokojení a čekáme a těšíme se na nasazení těchto dalších vlaků, který pojedou například do Kopřivnice nebo do Krnova. V Kopřivnici slovenská strela, kterou je možný díky tomu navštívit, udělat si výlety po Moravskoslezském kraji a to všechno právě díky tady přímým vlakům z Ostravy, třeba do Kopřivnice nebo do Štramberku, který by jinak jet nemohli.
0: Pojďme na závěr to trošku odlehčit. Každý z nás má nějaké své sny. Ty jsi mi jeden prozradil, který si splníš. Já ti o sobě řeknu, že bych si strašně rád projel transsibirskou magistrálu, což v současné době možné není. Nicméně byl jsem v konečné stanici, byl jsem ve Vladivostoku, když ještě v Praze fungoval hokejový tým Lev Praha a byli jsme s nimi na tripu leteckým, tak samozřejmě jsem musel na to nádraží dojet. Teď je mým takovým snem a příští rok bych to strašně rád zrealizoval, projet si panoramatické vlaky ve Švýcarsku. Tak je nějaký tvůj takový sen, ať už cestovatelský, o kterém už si vlastně ve své podstatě mluvil, nebo i ten ze své pracovní pozice, co bys rád ještě zrealizoval?
1: Ty naše sny se tady potkávají, taky bych rád Švýcarsko a panoramatický vlaky. A jak jsem zmiňoval, že jsem ke svým 50. narozeninám dostal právě cestu Orient Expressem z Benátek do Paříže, tak jsem od mých bratrů dostal společnou cestu s nimi právě Glacier Expressem ve Švýcarsku. Takže i tady ten si splním letos a těším se moc na to.
0: Děkuji za zajímavé povídání, možná se tam potkáme. Tak to v magazínu Vlakem Libereckým krajem odpovídal Jiří Ješeta, člen představenstva Českých drah a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Oldřichov v Hájích se připravuje na otevření nové malotřídní základní školy. Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd nedostanou žádné peníze poprvé od roku 2015. Zájemci dnes můžou v Jizerských horách spolu s astronomy pozorovat oblohu. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno a teploty do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Oldřichov v Hájích na Liberecku začíná nábytkem vybavovat novou základní školu. Malotřídku s prvním stupněm se obec rozhodla vybudovat před několika lety. Sousední Mníšek vypověděl spádovost a do základní školy nebyl schopný přijmout všechny děti z Oldřichova. Škola bude v přestavené budově bývalého obecního úřadu. Kolaudaci obec získala před několika týdny, říká nezávislá starostka Jana Šťastná.
3: Nebylo to vůbec jednoduché, protože jsme měli nějaké technické problémy, takže jsme získali kolaudaci opravdu za 5 minut 12 a máme kolaudaci v ruce. 1. září otevíráme, prvňáčky máme přijatý, nastupuje 14 dětí.
2: Ze státního fondu dopravní infrastruktury letos kraje nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Oznámil to liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. Informace o tom podle něj dostala asociace od ministerstva dopravy. To oznámilo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím fondu poskytnout. Mluvčí rezortu Filip Medelský to Českému rozhlasu potvrdil. Podle něj ale peníze z fondu silnicí druhých a třetích tříd půjdou například na přivaděče k dálnicím nebo průmyslovým zónám. V osadě Jizerka v Jizerských horách dnes můžou lidé společně s astronomy pozorovat hvězdy. Koná se tam akce Den a noc na Jizerce. Program začne ve 13 hodin a potrvá do pozdního večera. Po celou dobu bude nachystaný doprovodný program pro děti i dospělé.
4: Během odpoledne akce nabídne návštěvníkům pozorování slunce specializovanými dalekohledy a odborné přednášky o vesmíru. Hlavní část programu začne po setmění. To bude následovat komentované pozorování noční oblohy. Více informací najdou zájemci na webových stránkách Muzea Jizerských hor. Z osady Jizerka Jan Rozum, Český rozhlas.
2: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které mohou v neděli a v pondělí překročit 32 stupňů. V neděli platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, střední Čechy a části Plzeňského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. V pondělí se rozšíří na většinu Čech a Moravy. Ve stejný den meteorologové varují taky před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, přechodně až polojasno a hlavně na horách může být kupovité oblačnosti více. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Liberec je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Z Českého rozhlasu Liberec vám přejeme hezkou sobotu, zdravíme i všechny řidiče a chcete opravdu pevné nervy na cestách, i tak to v sobotu v poledne. Zdržíte se totiž ve všech omezeních, která na vás v našem kraji číhají. Tak si pojďme zpříjemnit čas, který trávíte za volantem nebo kdekoliv jinde vašimi oblíbenými písničkami. Právě od teď je budeme hrát přesně podle vás, tak napište nebo zavolejte. Těšíme se na vás.
1: Písničky na přání s Janem Holubem.

Já půjdu dál, zpívala nám Helena Vondráčková a někdy je to potřeba prostě vyrazit, neohlížet se a jít si po své cestě. A po takové si jde i letošní léto a neohlíží se na nás. Je před námi další horké odpoledne, i když nebude tak horké jako v předchozích dnech, přesto se odpolední maxima dostanou nad letní 25. Tak k tomu horku by to chtělo určitě nějaké parádní osvěžení a my z Českého rozhlasu Liberec vám ho nabízíme v podobě vašich oblíbených songů. Psát si o ní můžete na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz nebo zavolat na číslo 22 155 37 22. Napište nebo zavolejte, těšíme se na vás, stejně jako se na vás teď těší Petr Mok.

0: 12 hodin, 12 minut, dvě jedničky a dvě dvojky, tak to by chtělo si něco přát, když jsou na hodinách stejná čísla. Tak ano, přát si teď na vlnách Českého rozhlasu Liberec bude paní Šárka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Honzo.
0: Tedy kolem vás je ale hluku, co děláte?
1: No jedu tatínkové vody obec.
0: No jo, ona je sobota poledne, tak vy jste taková ta rozvážková služba sídlem.
1: No, tak nějak.
0: Tak jakou písničku pošleme na cestu?
1: Takže písnička bude od Michala Penka o bláznech a bude pro dráčky do České Lípy, pro paní Alena z České Lípy a pana Bena Vokála z Hrádku nad Nisou a ještě by to bylo pro Mladu do Jablonce, že doufám, že zítra nám to jde a uvidíme se, pro Jarču do Rychnova, ale hlavně vám do rádia. Všem, ať to tam uteče, chtěla bych poděkovat za krásný pořád, úžasné životy a těšit se na zámecké léto.
0: Tak jsme rádi, že se vám líbí nejen úžasné životy, ale i zámecké léto. Užívejte sobotu, paní Šárko, a zase někdy zavolejte naslyšenou. Připomínám i vám ostatním posluchačům Českého rozhlasu Liberec, že náš telefon 22 155 37 22 je opět volný a čeká na vaše zavolání. A napsat nám můžete třeba i do e-mailu zahrajte.liberec@rozhlas.cz nebo SMS-ku zahrajte Liberec, mezera, váš text a odeslat na číslo 90 011 04.

0: Michal Penk nám zpíval o bláznech a kdo další a hlavně pro koho nám bude zpívat, tak to už nám řekne paní Barbora. Vítejte u nás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, přeji všem posluchačům i vám do studia. Tak já bych chtěla zahrát písničku pro babičku Marušku do Frýdlantu, pak taky samozřejmě pro Jarušku do Frýdlantu a všem posluchačům i vám do studia a budou to knoflíky lásky.
0: Jen tak pro radost nebo nějaká speciální příležitost?
1: No, už slyším, jak se babička v kuchyni směje, takže pro radost.
0: A směje se i s obědem?
1: Už má po obědě.
0: Tak vám přejeme hezké a dobré zažití a zase někdy zavolejte naslyšenou.
1: Vám taky určitě naslyšenou.
0: Iveta Bartošová, Petr Sepešek, knoflíky lásky a vy můžete volat také na telefon 22 155 37 22. Až do 13. hodiny vám na vlnách Českého rozhlasu Liberec totiž hrajeme na přání. A to rádi.

0: Co víme jen my dva? Jakou další skladbu budeme hrát, tak to víme také jen my dva. Já a další posluchačka, která je na telefonu Českého rozhlasu Liberec. Zdravíme Friedland a paní Jaroslavu a ptám se rovnou, co budeme hrát a pro koho?
1: No, Honzo, bude to písnička od Jaromíra Majera, Hospůdka. No, protože se člověk může sladit. Já můžu jenom pít, abych mohla prostě vyčistit ledviny. A bude to poděkování vám, Honzo, vašim kolegům a kolegyním a všem vašim kolegům, co mají Český rozhlas po celé republice. A pak by to bylo pro Barču do Friedlandu, která před chvíli volala, a její celý rodince a všem, co si necháme hrát, posílám, a pro mý sourozenci a všem příbuzným s rodinami.
0: Tak děkujeme za výběr, děkujeme za přání, mějte se hezky, zdravíme vás do Friedlandu, užívejte sobotu a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, Honzo.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

Kráčel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

0: Za 3 minuty bude 12:30, posloucháte Český rozhlas Liberec, kde vám rádi hrajeme na přání. A rádi teď také zahrajeme podle výběru pana Jirky. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, pane Honzo, já moc zdravím do Liberce.
0: Tak my vás zdravíme také, jakou písničku jste vybral, pro koho bude?
1: Děkuju, no, tak já bych to zbytečně dlouho nezakecával, tak já bych vás hrozně rád poprosil Coldplay, Chainsmokers, písničku Something Just Like This a já písničku jinou, nám všem se si ještě rádi užíváme, takový to trošku prochazené léto do Získa, kdy nám zase budou opět řádit ty tropy a taky pro rodinu a kamarády, se kterými se dneska odpoledne shledáme, tak jsme si říkali, uděláme si nějakou opékačku a všem lidičkám zkrátka asi užíváme bezva léto, přece jenom děti mají ještě prázdniny, tak je dobře, že jim to počasí přejem.
0: Tak to jste řekl moc hezky s tím létem, dokud je ještě trochu chladněji, protože od zítřka to zase začne řádit a má to řádit po celý týden. Tak si užijte opékačku, moc se u toho neopalte a zase někdy zavolejte naslyšenou.
1: Mějte se vám zrát, jsem vás slyšel, se daří naslyšenou, díky moc.
0: A připomínám telefony pro vás ostatní 22 155 37 22.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec jsme hráli pro pana Jirku a jeho rodinu a také partu na odpolední opékačku. Tak zdravíme Suchovršice a teď budeme zdravit další obec, tentokrát v Libereckém kraji a paní Jarmilu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Jakou písničku jste si vybrala?
1: Já bych si chtěla nechat zahrát písničku Pampelišky, kterou mám strašně moc ráda a myslím si, že potěší ostatní lidi.
0: Jsem o tom přesvědčen stejně jako vy. Pampelišky už nám ale letos odkvetly.
1: No, já vím, občas nějaký jsou, ale musíte hledat.
0: No, já nevím, jak to vnímáte vy, ale já už vnímám někde tam vzadu v takovém tom, když vyběhnete ven, že už je tam cítit takové to trošku pozdní letní chladno. Že už to není takové to červencové horko, ale už takhle někde v té třetině toho srpna. Už tam začínám vnímat, že se to možná časem změní a bude daleko příjemněji, než jak teď zažíváme těch 35, 37 stupňů.
1: Já si myslím, že máte úplnou pravdu a myslím si, že si to budeme teda hodně říkat zítra a pozítří, jestli má být teda takovýto velký teplo. Takže ať se trošku ochladíme dneska a pampelišky nám k tomu pomůžou.
0: To určitě ano, já vás tedy nechci strašit, ale ono nás to možná nebude trápit jenom zítra v pondělí, ale asi po celý týden. Tak vám držím palce, ať to léto ještě užíváte a poslechněte si pampelišky, které jste si vybrala. Naslyšenou.
1: Moc vám děkuju. Hezký den.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jedna Pampelišková od Českého rozhlasu Liberec pro paní Jarmilu a na telefonu další naše posluchačka, paní Marie. Dobré odpoledne, vítejte.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás a všechny, co poslouchají.
0: My vás také pěkně zdravíme. Jakou písničku jste si u nás vybrala, jakou chcete slyšet?
1: No, dlouho nezazněla od Zdeňky Trvalcový, Brána milenců, a bude pro vás a pro všechny, co poslouchají. Takhle stručně.
0: A vaše přání je mi rozkazem, hrajeme, pěkně vás zdravíme a zase někdy zavolejte naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Telefon 22 155 37 22 do 13. hodiny, Český rozhlas Liberec.

0: Obráně milenců nám zpívala Zdenka Trvalcová, písničku si vybrala paní Maria, nechala ji zahrát i vám všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec. A na telefonu máme další posluchačku, do Turnova zdravím paní Evu, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu i vás tam do rádia. Písničku posílám všem posluchačům, všem, co si necháváme zahrát, já už je ani nebudu jmenovat, oni vědí, o koho jde. Vám přeji pěkné vysílání a ať vám to tam hezky uběhne.
0: A děkuji. Jak si užíváte sobotu?
1: No, úžasně. Včera jsme měli sraz teda těch bratranců a sestřenic. Jo, v Molitorově jsme byli, tak jsme si to užili, no a dneska tady máme, ze Slovenska přijeli pravnoučata, tak se těšíme s pravnoučatama.
0: Tak to máte krásný víkend, tak my vám k němu zahrajeme Ivetu tak. Simonovou s Milanem Chladilem, Kulatý světa. Zdravíme do Turnova, plný dům lidí, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Je přesně 3:15 a vyplníme na vlnách Českého rozhlasu Liberec další vaše hudební přání. Do e-mailu zahrajte.liberec@rozhlas.cz nám píše pan Petr z Liberce. Hezké poledne, přál bych si zahrát skladbu Alžbětinská serenáda z roku 1964, kterou nahrál taneční orchestr Českého rozhlasu a posílám jí své Klárce. Tak tady je od nás od Českého rozhlasu Liberec Alžbětinská serenáda. Hezké odpoledne přejeme.

0: Vyhrál 4 české slavíky, vyprodal 3 koncerty v Edenu a teď přidal další milník. Včera jsme vám v našem vysílání říkali, že Marek Ztracený bude koncertovat. A včera večer jako první Čech odehrál koncert na pražské Letenské pláni. Zhruba 70 tisícům fanoušků nabídl více než dvouhodinovou hudební show plnou světelných efektů plamenometu a konfet.
1: Marek Ztracený v průběhu koncertu odehrál skladby ze všech svých 7 studiových alb. Nejvíc fanoušky zaujal svým prvním velkým hitem Ztrácíš, který velmi hlasitě zpívali s ním. Překvapením koncertu byl duet se slovenským zpěvákem Adamem Ďuricou, s kterým Ztracený zaspíval skladbu Zatancuj si se mnou. Na pódiu se pak představil také syn Ztraceného, který ho doprovodil na kytaru, nebo zpěvačka Marta Jandová. Lidé se na Letenskou pláň sjeli z celého Česka.
2: Okolo Ústí nad Orlicí, tak nějak tam takhle.
3: Bylo to úžasný, skvělá atmosféra.
4: Jo, bylo to krásný.
5: Co se vám líbilo nejvíc, jaká třeba písnička nebo část?
2: Já miluji vždycky poslední naše cesty, ale jinak je to celý hezký, vždycky atmosféra je krásná.
6: Havlíčková Brodu a Zihlavy, ano.
7: A Spel Řimova.
8: Neuvěřitelný, je to úžasný a jsem ráda, že jsem vyrazila.
9: Udělá srandu sám ze sebe, což je super, ale hlavně nevokecává a snaží se fakt jako zpívat a zpívat a zpívat a opravdu ty lidi zahltit těma písničkama, což je fajn.
5: Vy jste vyrazili jako parta kamarádek, odhaduju to správně?
10: Příbuzen z toho, rodina, kamarádky, všichni dohromady. Tak my na Markovi už jsme asi po kolikátý, po čtvrtý nebo po pátý a bylo to vždycky super.
5: On třeba tenhle koncert něčem jiný než ty předešlé?
10: Větší hlavně, bylo tady strašných lidí, když začali spolu zpívat, tak to bylo skvělý. My jsme byli v Edenu, tam to bylo taky super, bylo to zase něco jiného. No.
11: Skladná.
12: Byl dobrý, lepší jsem asi nezažila. Mě je 10.
13: Příbuzný sestry a neteře vlastně. Já můžu osobně říct, že Eden se mi líbil mnohem víc. Bylo tam mnohem víc vidět. To bylo úplně skvělý a užili jsme to, prostě tam ta energie a prostě jako život prostě je.
5: Takže holky tady taky poslouchají Marka Ztraceného.
13: A jo.
5: Co se vám líbilo holky nejvíc?
14: Ta energie.
5: Taky.
14: Já poslouchám u kamarádky, my na to tancujeme.
5: A kolik vám je holky, se zeptám?
14: 8. 6,5.
1: Po Letenské pláni a vyprodaných koncertech v O2 aréně a na stadionu v Edenu se teď Marek Ztracený chystá zorganizovat sérii komornějších vystoupení v rodné Železné Rudě. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: To byla reportáž ze včerejšího koncertu Marka Ztraceného. Odehrál na něm skladby ze všech svých studiových alb. Tak si pojďme zahrát jeho novinku Obuj si mé boty.
15: Český rozhlas Liberec.
16: Do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

byl Marek Ztracený, který včera koncertoval pro 70 tisíc fanoušků na pražské Letenské pláni. Blíží se nám 13. hodina, to znamená konec písniček na přání, další zprávy a pak vaše oblíbené zámecké léto, jak nám na začátku hodiny řekla naše posluchačka paní Šárka. A v něm se vypravíme na zámek Karlova Koruna u Chrumce nad Cidlinou. Tak pokud jste ještě tento skvost neobjevili, můžete to změnit už za pár minut. Určitě poslouchejte. S vámi je Český rozhlas Liberec, přejeme pohodové odpoledne v naší společnosti.

0: Chodce je člověk, který má v pondělí dobrou náladu. Nalaďte se také do pohody každou neděli v našem vysílání. K ranní kávě, zajímavé postřehy a příběhy ze života. Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně, s Vladimírou Hamalovou. Každou neděli v 8.20 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: A co víc si můžeme přát?
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Policie vyšetřuje poborání lidí v Tanvaldu jako pokus o vraždu na dvou osobách. Hygienici zakázali kvůli synicím koubání v Hamru na jezeře. 32. ročník jazzových dnů Evy Pilarové v Dubé dnes pokračuje večerním programem. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, přechodně až polojasno a teploty do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Policisté vyšetřují násilný trestný čin v Tanvaldu, při kterém s bodným zraněním skončili v nemocnici tři lidé jako pokus o vraždu na dvou osobách. Informovala o tom dnes policie na sociální síti X. Bodná zranění utrpěli dva muži a jedna žena. Policie útočníka bezprostředně po činu zadržela. Záchranáři na místě zásahu měli čtyři pozemní posádky a dva vrtulníky. Krajská hygienická stanice dočasně zakázala koupání v Hamru na jezeře na Českolipsku. V přírodním koupališti je nadlimitní výskyt synic. Jaké zdravotní komplikace mohou synice způsobit, vysvětluje ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
4: Alergické reakce, vyrážku, stánět spojivek a mohou produkovat toxíny, které můžou způsobit střední žaludeční potíže, bolesti hlavy.
3: Synice znečišťují i Máchovo jezero, kde je podle hygieniků koupání nevhodné pro citlivé jedince. Zhoršená průhlednost vody je v Zákupech, Nedamově a Sedmihorkách. V letním kině autokempu Dubá Nedamov na Českolipsku druhým dnem pokračuje festival jazzové dny Evy Pilarové. Festival zpěvačka společně s hudebníkem Vítem Fialou založila roku 1995. Co návštěvníci uslyší, popisuje kulturní referentka tamního infocentra Lucie Matysová.
5: Station Band, což je takový prvopočátek ještě mladýho Vítka Fialy. Jinak samozřejmě završíme festival vystoupením Jitky Zelenkové, která vystoupí za doprovodu revivalu tanečního orchestru Českého rozhlasu.
3: Hospodáři v Krkonošském Černém dole přesunuli ohrady s dobytkem. Je kvůli tomu omezený průchod na vycházkovém okruhu svatého Michala pod nákladní lanovkou v Čisté v Podkrkonoší. Zákaz vstupuje označený cedulemi a turisté by měli toto místo obejít. Dočasná pastva potrvá dva týdny, poté bude cesta opět volná.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, přechodně až polojasno a hlavně na horách. Může být kupovité oblačnosti i více. A nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Na horách naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Ve Smržovce v ulici Hlavní havarovalo osobní vozidlo. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Projíždějte tudy opatrně. Na silnici 35 na trase Liberec-Turnov už dárku také dejte pozor. Stojí tam u krajnice poruchané osobní vozidlo. Počítejte se zdržením. A v Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Bužany Němcové. Omezení potrvá až do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský dal Borgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a moje dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo 1 Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, můj pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožíval, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba z Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tým roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijď se podívat, přijď se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek?
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoržel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže a už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkáři jsme se domluvili, na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna.
3: Jezdecká jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si na... Já jsem si naučil s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená po dvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočár z pohádky Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Ale.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámecké léto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem

0: to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělci, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
1: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem? Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
0: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
2: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
1: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
0: V koupelně.
1: Které dveře nejvíc vržou?
0: Všichni.
1: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
0: Všude.
1: Kolik máte balkónů a teras?
0: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
1: Měl někdy zámek vězení?
0: Ne, ne.
1: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
0: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
1: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
0: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
1: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
0: No, jako ano. Ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
1: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
0: Klíče?
1: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
0: Ne, ne, ne. Mám spousta klíče obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
1: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
0: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
1: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
0: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
1: Kde je oblíbené místo na svatby?
0: No, mramorový sál.
1: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
0: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
1: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
0: Ne, ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
1: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
0: Když fouká vítr z prasečák.
1: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
0: Krása, pávy, práce.
2: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
1: Na té špici, na té středové části toho domu je to říct, no, to je jak na kostele špička.

0: kabáň to plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
1: Teda byste mi dali dobrý nápad.
0: Tak jak palice to vypadá.
1: Jo, jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
0: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
1: Ano, ano, ano, tam jsem byl, ale...
0: Co tam je?
1: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, sem najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínáč a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínáč jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský del Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Meteorologové varují před dalšími vedry. Zítra v pondělí budou teploty stoupat nad 32 stupňů Celsia. Město Nový Bor rozmístilo kontejnery na bioodpad po úterní bouřce. Zoologická zahrada v Liberci dnes slaví 122 let od založení. Zítra bude slunečno a teploty až 31 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
1: Na většině území Česka také do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Město Nový Bor rozmístilo na 5 místech velkoobjemové kontejnery pro větve a další bioodpad, který vznikl po úterní silné bouřce. Radnice o tom informovala na svých webových stránkách. Do kontejnerů můžou lidé odkládat pouze tento druh odpadu, nepatří tam komunální odpad ani stavební suť. Bouřka v Novém Boru polámala desítky stromů a poškodila některé objekty. Kvůli riziku pádu stromů zůstává zatím uzavřený také lesní hřbitov. Liberecká zoologická zahrada dnes slaví 122. narozeniny. Nejstarší zoo v Česku založil v roce 1904 ornitologický spolek. Zpočátku ji tvořilo jen několik voliér s vodními ptáky a obora pro drápkatou zvěř. Aktuálně má rozlohu necelých 14 hektarů. Vedení zahrady na dnešek připravilo pro návštěvníky speciální program a taky symbolické vstupné, říká mluvčí Barbara Tesařová.
3: K našim narozeninám jsme si pro návštěvníky připravili dárek v podobě vstupného za symbolických 122 korun a také novou hru v aplikaci iHřiště, díky které si zájemci mohou prohlídku zoo zpestřit tematicky zaměřeným kvízem se sladkou odměnou na konci.
1: Sucho v Česku se zhoršuje. Nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Zásoby pitné vody ale současné sucho podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly neohrozí.
0: Počasí.
1: V noci bude malá nebo žádná oblačnost, nejnižší noční teploty 15 až 12, v údolích až 10 a na horách naměříme 11 až 8 stupňů. Zítra bude většinou velmi slunečno, nejvyšší denní teploty 27 až 30, na Českolipsku naměříme až 31 a na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme vám hezké odpoledne. V našem kraji je letní s teplotami do 25. Nejtepleji jako tradičně na Českolipsku. O počasí budeme v našem pohodovém odpoledni mluvit podrobněji. Zavoláme totiž meteorologům a zeptáme se, jestli je ve výhledu déšť nebo bude pořád sucho a horko. A za chvíli se o něco schladíme. Vyrazíme se totiž na Ještěd. Zdejší skokanský můstek žije závody. O jaké jde a jak to na místě vypadá, to nám už za pár chvíl řekne náš reportér, který je na místě a všechno tady bedlivě sleduje. Českého rozhlasu Liberec vám přejeme pohodový poslech a zdravíme Soběslava, má dnes svátek.
0: pohodové odpoledne s Janem Holubem.

0: Do sobotního odpoledne vás se zdraví Český rozhlas Liberec. Dnes je Mezinárodní den koček nebo i noc spaní pod hvězdami. Pokud jste se tedy rozhodli tuto příležitost oslavit stylově, jaké k tomu budete mít počasí? Zeptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. Na telefonu Českého rozhlasu Liberec je meteorolog Martin Hinčica. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Martine, dnes bych řekl, že je docela příjemně. Budou teploty ještě během odpoledne stoupat, nebo už jsou to dnešní maxima?
1: Ještě se dočkáme určitě o nějaký ten stupeň, že nám ty teploty vyrostou, takže aktuálně jsou mezi nejčastěji 22 až 25, 26 stupni Celsia. A můžeme očekávat, že ty maxima budou nejčastěji mezi 24 až 27, možná na Českolipsku až 28 stupňům Celsia, takže ještě takový ten stupeň až 3 nám k těm aktuálním teplotám může přibýt.
0: Před chvílí jsem říkal, že je globální noc spaní pod hvězdami, tak jaká bude noc, když se případně rozhodneme spát venku?
1: Tak rozhodně ta noc bude podobná té dnešní, tedy ty teploty budou docela klesat. Očekáváme, že nad ránem by mělo být mezi 15 až 10 stupni Celsia, takže rozhodně se na to připravit, pokud už tedy budeme realizovat takovouhle akci. No ale k tomu nám bude nám v noci převládat jasné počasí, takže určitě, co se týká hvězd, tak v noci budou svítit dneska velmi jasně, protože žádná oblačnost se neočekává.
0: Tak kromě hvězd, jak slyšíme, také případně vyvětráme své byty. Martine, co zítřek, jak bude?
1: Zítřek bude podobný, to znamená, i zítra očekáváme velmi slunečno, velmi málo oblačnosti, jasno nebo skoro jasno. A s teplotami, které budou mezi 27 až 31 stupni Celsia, čili přibližně o 4 stupně tepleji než dnes. No a k tomu zítra se trošku víc rozfouká vítr, ale stále nebude pouze mírný jeho východní.
0: Jaký je výhled na nový týden? Vidíte tam nějaké srážky nebo bude dál sucho a horko?
1: Srážky tam vidíme během pondělka, kdy hlavně v odpoledních hodinách se můžou vyskytovat přeháňky, které ale bohužel rozhodně to sucho nějakým způsobem nezhladí, takže i nadále to sucho bude přetrvávat i přes ty srážky. No a navíc pondělí ty teploty budou až k 34 stupňům Celsia, takže bude velmi horko. Nicméně v druhé polovině týdne se trochu ochladí a od který středa ty maximální teploty očekáváme do 26 nebo 27 stupňů.
0: Pamatujete na pohádku Rumburak?
1: No, tak trochu.
0: No tam totiž počítač generoval Rumburakovi zaklínadlo, kterým změnil zimu v červenec. Škoda, že to nemáte také s nějakým zaklínadlem, kterým byste naopak třeba přivolali déšť a nějaké mírnější klima.
1: Ano, to by se nám hodilo, ale bohužel zatím žádného Rumburaka na Českém hydrometeorologickém ústavu nemáme.
0: A také žádné zaklínadlo, říká Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Přeju pěkný den, naslyšenou.
0: A za chvíli se vypravíme na Ještěd, jsou tam zajímavé závody a my vám o nich rádi řekneme víc.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Olga Lounová stoupala k výškám a k ním teď po vlnách Českého rozhlasu Liberec stoupáme také. Na skokanském můstku K120 na Ještědu se dnes závodí. Nepotkáte tam ale skokany na lyžích, nýbrž běžce, kteří se snaží vyběhnout na vrchol můstku v co nejkratším čase. Jak se jim to daří, sleduje přímo u Ještědského skokanského můstku náš reportér Patrik Fischer. Patriku, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne od skokanského můstku z Ještědu. Ano, běhá se tady skutečně nahoru. Kdo jste viděl video na našich sociálních sítích, tak víte, že to není žádný jednoduchý výběh. Ostatně já jsem se dostal asi tak do čtvrtiny můstku a pěkně jsem se zadýchal a to jsem ani neběžel po můstku jako takovém. Po můstku ale dneska poběží mimo jiné olympijský vítěz z Paříže, čtyřnásobný mistr světa a hlavně rychlostní kanoista a český reprezentant Martin Fuchsa. Martine, dobrý den.
2: Dobrý den i vám.
1: Rychlostní kanoistika a běh do kopce, to jsou na první pohled dvě úplně odlišné disciplíny. Co vás vlastně motivovalo se připojit na Red Bull 400?
2: Tak asi ta myšlenka toho, že jsem to vlastně dlouho neběžel. Já jsem to běžel naposledy před 11 lety v roce 2015 v Harachově. Myslím si, že to byl úplně první ročník. A říkal jsem si zase, že by bylo hezký po těch 11 letech to trošku oprášit a běžet znova. Teď jsem ale v trošku jiný pozici, protože neběžím sám celou tu dálku, jak jste říkal, ale poběžím vlastně štafetu, takže mě v uvozovkách čeká jenom 100 metrový běh a na to jsem vlastně jako kanoista zvyklý, protože nějaký sprinty do tréninku zařazujeme, takhle, pardon.
1: Ale když si vzpomenete ještě zpátky teda na tu vaši první čtyřstovku ještě v Harachově, co na tom bylo nejhorší?
2: Co na tom bylo nejhorší? Že člověk jako vystartuje těch 100 metrů, říká si, to je vlastně v pohodě, pak se to začne zvedat a vím, že moje lejtka, moje nohy naprosto jako skameněly, stuhly, takže jsem vlastně nohy skoro nevyužíval a využíval jsem sílu svých rukou a vlastně na tom můstku je natažená taková síť, takže já jsem se vlastně celou dobu spíš tak jako přitahoval rukama a nohy jsem vláčel za sebou, ale povedlo se mi tenkrát nějak doblhat do toho cíle a vím, že to byl super pocit a hlavně ten výhled na tom můstku je fakt skvělý.
1: My mluvíme o té náročnosti, tak abychom tomu přidali čísla. Běží se tedy 400 metrů na dálku, 135 metrů je to výškových a tady na Ještědu ten můstek má v nejprudším místě sklon až 35 stupňů. Dá se na tohle vůbec nějak připravit?
2: No, dá se na to asi připravit, kdybych jezdil párkrát do Liberce a zkoušel si to, což se mi samozřejmě nepodařilo, protože furt samozřejmě dávám přednost kanoistice a za chvíli mi čeká mistrovství světa, takže to je vlastně priorita. I proto jsem si vlastně vybral v té štafetě ten první úsek, který by neměl být tolik do kopce a využiju tam ty svoje nějaký, doufám, sprinterské vlohy, to teprve uvidíme. No a zbytek je na mých kolezích, no, tak doufám, že jim to půjde a že podáme co nejlepší výkon a ten bude stačit na ten nejlepší výsledek.
1: Takže, jak tak naznačujete, cílem je prostě jedině výhra.
2: No tak samozřejmě, já jsem sportovec, který nejradši vyhrává, takže mám v týmu Evu Samkovou, Maxima Habance, plus samozřejmě kluka, který vyhrál tu soutěž. Ještě jsme se nepoznali, proto neznám jeho jméno, tak se omlouvám, že ho nezmiňuji, ale prej je to taky velký sporták, takže já si myslím, že všichni čtyři máme mindset jako vítěze, takže nic jiného neberem, to je jasný.
1: Tak to říká člověk, který už toho vyhrál opravdu hodně, včetně olympijských her, rychlostní kanoista Martin Fuchsa.
0: A to říká Patrik Fischer, náš reportér, který nám přiblížil závody na skokanském můstku na Ještědu. Díky za to a hezké odpoledne tam nahoru. Mimochodem, jak Patrik říkal, na závody se můžete podívat i na našem Facebooku, přidali jsme tam pro vás video, tak vzhůru k nám. Za chvíli vám v našem pohodovém odpoledni řekneme o vodopádech u nás v Česku.

Karel Gott zpíval, kam se můžete schoulit, no třeba i pod širák, protože jak jsme vám už říkali, dnes je globální noc pod hvězdami. A v Českém hydrometeorologickém ústavu jsme se v předpovědi počasí dozvěděli, že nebe bude v noci bez mraků, takže výhled budete mít doslova parádní. A když ještě pár dnů vydržíte, můžete obdivovat další úkaz na nebi. Ve středu u nás nastane při západu slunce jeho částečné zatmění. Tento úkaz si nenechejte ujít, protože z našeho území podobně výrazné zatmění neuvidíme po následujících téměř 50 let. V 19 hodin 19 minut se do pravého dolního okraje slunečního disku zakousne temná silueta měsíce a začne se zvolna sunout k jeho levému hornímu okraji. Další takové zatmění, jak už jsem říkal, bude až v roce 2075, tak si ho tedy nenechte ujít. Od nás si teď nenechte ujít zase Martu Kubišovou a za chvíli i rubriku Co v učebnicích nebylo. Hej!

0: Dnešní odpoledne je příjemně letní, jak nám před chvílí řekl Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu. Pršet nebude, tak to si ještě odpoledne můžete i bez deštníku vyrazit třeba do Jindřichovic pod Smrkem. Tady si totiž můžete na fotbalovém hřišti užít už 27. ročník Jindřichovických dnů. Vyrazit si můžete i do Jablonce nad Nisou, kde je v Eurocentru ještě dnes a zítra výstava Křehká krása. A vidět tam můžete dokonce i korunku České mis. Teď je 14:40 a než se rozhodnete, kam si vyrazit, nabízíme vám na vlnách Českého rozhlasu Liberec rubriku Co v učebnicích nebylo a bude o vodopádech.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec. Rádio

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec vám zpíval Andrea Bocelli. Pokud to nevíte, už od narození trpěl poruchou zraku a po nešťastné nehodě v 12 letech, kdy při fotbale jako brankář utrpěl ránu do oka, trvale oslepl. A my už teď míříme za dětmi, ale vezmeme to oklikou přes detektivku. Před 50 lety ve Francii natočili první díl legendárního seriálu Komisař Moulin. V československé televizi se objevil o pár let později. Hlavní postavu stvárnil i Frenier a diváky si získal také díky skvělému dabinku v podání Miroslava Moravce. Tak se teď vydejme po stopách zločinu s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Kdo je detektiv?
2: Detektiv je ten, kdo něco vyšetřuje, třeba když se něco stalo a takovýhle. Třeba když je někdo mrtvej, tak to je detektiv.
1: Jak vypadá detektiv?
3: No, je hezky oblečený, má klobouk, většinou má brýle, lupu. Když ho někdo požádá o pomoc, tak ten detektiv to musí najít, když je ten detektiv.
1: Může mít i psa třeba?
4: Může. Jo.
5: Může, protože pes může něco vyčmuchat. Protože má čeních, takže čmucha a něco vyhrává díru a třeba tam něco je.
1: Znáte nějakého detektiva?
3: Já ne, protože detektivové už neexistují.
1: Vážně ne?
6: Já jenom ve pohádkách znám.
7: Já znám jenom ve filmu.
1: A to dneska nejsou lupiči?
7: Jsou každý den skoro.
1: A kdo teda po nich pátrá? A kdo je hledá?
3: Detektiv.
0: Tak taková byla naše anketa mezi dětma na téma detektiv. Do 8 minut uslyšíte od Českého rozhlasu Liberec další zprávy a v příští hodině pohodového odpoledne si vyrazíme do Liberecké zoo. Slaví 122. narozeniny a za chvíli vám o tom řekneme víc. Zůstaňte s námi, protože pro vás máme kromě informací i další písničky Genesis nebo i Dana Bartu a jeho píseň Hraboše.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT 2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Páteční útok v Tanvaldu vyšetřuje policie jako pokus o vraždu. Voda v nádržích v Libereckém kraji je kvůli horku výrazně teplá. Na přehlídce křehká krása, v Jablonci nad Nisou si dnes návštěvníci můžou prohlédnout korunku pro českou mis. Zítra bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Policisté vyšetřují včerejší útok v Tanvaldu na Jablonecku jako pokus o vraždu na dvou osobách. Informoval o tom na síti X. V pátek odpoledne utrpěli bodná zranění dva muži a jedna žena. Policie útočníka bezprostředně po činu zadržela. Záchranáři transportovali jednu osobu do nemocnice v Hradci Králové a dvě do Liberecké krajské nemocnice. Jednu ženu ošetřili na místě. Současné mimořádně horké počasí zvýšilo teplotu vody v nádržích v Libereckém kraji. Na hladině vodní nádrže Mšeno v Jablonci nad Nisou naměřili vodohospodáři až 27 stupňů Celsia. Nad 23 stupňů se voda ohřívá také v horských nádržích Souš a Bedřichov v Jizerských horách. Kvalitu vody budou odborníci dál sledovat, říká mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
6: V nádržích se zvýšenou pozorností k jakosti vody, což jsou vodárenské a rekreační nádrže, zatím závažné zhoršení jakosti nebylo pozorováno. S ohledem na očekávaný vývoj počasí však nelze vyloučit, že se situace zhorší.
5: Na výstavě Křehká krása v Jablonci nad Nisou se dnes od 17 hodin a 15 minut představí finalistky soutěže Miss České republiky 2026. Návštěvníci si v rámci programu budou moct prohlédnout i korunku pro královnu krásy, vysvětluje předsedkyně představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie Jitka Baláková.
7: Na Křehké kráse korunka bude představena. Dělá se v barvách trikolory, v rovných lajnách, žádné kudrlinky, aby byla oddělitelná od ostatních korunek.
5: Výstava Křehká krása v Jablonci nad Nisou potrvá do neděle. Léky předepsané na e-recepci Češi můžou nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptu potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept lidé mohli dosud vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Česku nebo ve Španělsku.
4: Počasí.
5: V noci bude malá nebo žádná oblačnost, nejnižší noční teploty 15 až 12, v údolích 10 a na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra bude většinou velmi slunečno, nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 27 až 30, na Českolipsku až na 31 a na horách na 24 až 27 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá do 25. srpna. A v Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září, jak to opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Českého rozhlasu Liberec přejeme nejen šťastnou cestu, ale i pohodové odpoledne. Je příjemné, s teplotami okolo 25, to v dalších dnech už bude výrazně tepleji a čekají nás další tropy. Tak co byste řekli na návštěvu Liberecké zoo? Dnes je tomu přesně 122 let od jejího založení, tak vás tam za chvíli rádi pozveme. A zvát vás budeme také k putování po našem kraji a vyšlápneme si do chládku Palackého stezky, tak si to také nenechte ujít. Teď už vám hrajeme kapelu Čechomor a přidáme i Pavla Bobka, aby vám s námi bylo v sobotu odpoledne dobře.
1: Pohodové odpoledne s Janem Holubem.

0: Je sobota 8. srpna, narozeniny slaví třeba Dustin Hoffman nebo i tenista Roger Federer a u nás v České republice slaví jedna parádní dáma, dáma v nejlepších letech. Liberecká zoologická zahrada slaví 122. narozeniny. Pro své návštěvníky si proto připravila symbolické vstupné za 122 korun a taky další program. V nejstarší české zoo je i naše reportérka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak ten zmiňovaný narozeninový program spočívá ve speciálním online kvízu. Lidé si u vstupu do zoo můžou do mobilních telefonů stáhnout aplikaci, ve které se jim načte kvíz s otázkami. Každou z nich si pak můžou zobrazit pomocí speciálních puků, které jsou rozmístěné po zahradě. Stanoviště celkem 8 a lidé se na nich dozví například něco z historie zahrady nebo třeba zajímavosti o vybraných zvířatech. Většina lidí, se kterými jsem mluvila, tak ale o narozeninách nevěděli. Výlet do zoo měli povětšinou už naplánovaný nezávisle na dnešním programu.
0: Kateřino, přišli lidé i kvůli nějakým konkrétním zvířatům?
1: Ano, někteří měli vybraných několik zvířat, která rozhodně chtějí vidět. V oblibě jsou lachtani a taky slonice Bala. S tou se někteří návštěvníci přišli rozloučit, protože v září bude odjíždět do specializovaného zařízení ve Velké Británii. Ku přesenu Bali dlouholetá tradice chovu slonů v Liberci prozatím skončí. Stejně tak bude končit taky chov bílých tygrů. Aktuálně je v zoo poslední bílá tygřice Surya Bára. Podle ředitele zoo Davida Nejedla nebude zoo v chovu pokračovat kvůli tomu, že se nejedná o samostatný druh, ale o uměle vyšlechtěnou formu. Do budoucna by ale měl v zahradě přibýt ohrožený tygr usurijský.
0: A to mě právě zajímá a určitě i naše posluchače, bude v některé ze současných expozic?
1: Nebude. Jeho výběh vedení zahrady plánuje v nové části, která se bude jmenovat Údolí ohrožené divočiny. Aktuálně se rozšíření zahrady připravuje. Stavba jeho první části by měla podle Nejedla začít přibližně za 3 roky. Rozloha zahrady se díky tomu zdvojnásobí. Aktuálně má zhruba 14 hektarů.
0: Liberecká zoo je nejstarší v Česku. Připomeň nám ještě její historii.
1: Tak před těmi 122 lety požádal ornitologický spolek v Liberci o pozemky v dnešních lidových sadech za účelem vybudování zoologické zahrady. V té době šlo o několik voliér vodního ptactva a taky oboru se srnci. Postupně se pak zahrada začala rozrůstat. Vzhledem k tomu, že je nejstarší v Česku, má podle ředitele Nejedla řadu nevýhod. Některé výběhy jsou například malé, proto se zahrada postupně snaží expozice zvětšovat. Podle Nejedla tak sice ubývá druhů, ale zlepšují se podmínky pro chov zvířat.
0: Říká naše redaktorka Kateřina Kubíčková. Zdravíme tě do Liberecké zoo. Pozdravuj tam od nás a naslyšenou.
1: Děkuji, budu pozdravovat třeba slonici Balu. Hezký den, naslyšenou.
0: A pokud vám, milí posluchači, naše povídání uteklo, narozeninový článek máme i na našem webu liberec.rozhlas.cz, tak si k nám klikněte. A za chvíli budeme putovat libereckým krajem s Markem Řeháčkem a zavítáme na Palackého stezku.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 15.21 a srpnová putování Marka Řeháčka a Jaroslava Hořeního propojuje řeka Kamenice, nejvýznamnější pravostranný přítok jezery Nad, kterou naši cestovatelé minule stáli na mostě v Návarově. A kam popošli?
1: Taky teďka jsme nad Kamenicí, ale už ne tak vysoko, jsme mnohem blíž. Jsme na stezce, která se vine podle Kamenice vlastně až k tomu soutoku Kamenice s jezerou. Jsme na Palackého stezce.
2: On to může být také docela takový velmi pěkný 20-kilometrový výlet, pokud člověk vyjde z Tanvaldu a skončí v Železném Brodě. Na druhou stranu se dá právě z Navarova ujít takový ten nejhezčí kousíček mezi Návarovem a Podspálovem, kde ta stezka je nejatraktivnější. Palackého stezka je takovou sestřičkou možná okázalejší, ale podstatně známější Rígrovy stezky, takzvané Rígrovky, která vychází ze Semil, proto je také pojmenovaná po tamním nejslavnějším rodákovi a vůdci českého národa 19. století Františku Ladislavu Rígrovi. Mimochodem, František Palacký byl jeho tchán, protože on se oženil s jeho dcerou, takže to propojení tady je. Dokonce právě František Palacký, on byl hodně spojen s Moravou a s Prahou, ale s tímto krajem je také propojen právě tím vztahem k Rígrovým. On trávíval poměrně dost času na návštěvách v Semilech v domě, který se nachází nedaleko tamního kostela, dneška tam je pamětní deska a tam vlastně jezdil za příbuznými toho svého zeťáka. Takže Palacký tady svoje místo má, ta vazba s Rígrem je hezká a dokonce se ty stezky právě v Podspálově obě dvě setkávají a propojují.
1: Já myslím, že kdo chce si užít klidnější cestu, tak se vydá právě na tu Palackého, protože ta Rígrovka, to už je tak trošku turistická dálnice, skutečně. Kdežto ta Palackého, to je ten klídek a ta divočina té Kamenice.
2: Je to tak, dokonce i ten velmi rozkvetlý tramping, který zde býval ještě v 80. letech, tak už trošičku v posledních dobách uvadá. Ty chatové osady a tramské osady, které zde bývaly, tak jejich bohužel už zlaté časy jsou dávno pryč.
1: No a když tak koukáme přes tu Kamenici, tak já musím vzpomenout, že vlastně přes řeku je vidět také železnice.
2: Ta železniční trať je tady velmi romantická, je to železniční trať číslo 035. Údolím Kamenice vlastně byla vybudována mezi Železným Brodem a Tanvaldem. Hlavním důvodem byly vlastně dodávky paliv pro zdejší textilky zejména. A trať byla otevřena v roce 1875 a vedla velmi náročným terénem. Mimochodem tak
1: samý tunel.
2: Samý tunel, samý zářez a také právě proto se na té stavbě podílely i italské specializované firmy, které byly zvyklé stavět v Alpách rakousko-uherské monarchie.
1: No tak trošku by tady jakási podobnost mohla být vlastně té divočiny a těch skal, které vlastně jsou podle Kamenice na obou stranách.
2: Skutku to údolí Kamenice je velmi divoké, ty stráně nad řekou jsou velmi strmé a dotvářejí právě ony zmíněné břidlicové skály, takže tady si oko každého romantika velmi pokochá.
0: Další zastavení v našem putování Návarovském bude u pramenu blahoslaveného Karla I. A pokud vám některý z dílů putování po Libereckém kraji utekl, nevadí, můžete si ho poslechnout na našem webu liberec.rozhlas.cz, tak si k nám klikněte. Teď drupy a jeho Sambario.

0: 4 minuty po půl čtvrté posloucháte Český rozhlas Liberec a možná to víte, možná ne, hvězdu z něj udělala okupace. Stejně jako skutečného hrdinu, když se odmítl rozvést se ženou židovkou a musel do transportu. Odpykal se to i za komunismu. O kom mluvím? O legendě předválečného a válečného filmu. To je herec, režisér, scénárista, dramaturg Oldřich Nový. Včera uběhlo 127 let od jeho narození. Největší ovace u diváků sklidila jeho role Kristiána ve stejnojmenném filmu Martina Friče z roku 1939. Ve stejném roce si zahrál ještě v dalších třech filmech Dědečkem proti své vůli, Eva tropí hlouposti a Dívka v modrém. Do konce války natočil 10 dalších, většinou hudebních komedií. Každopádně byl gentlemanem, o tom svědčí i vzpomínka herce Jiřího Samka.
1: Milostivá paní, rád bych se ještě jednou objevil v vašem buduáru. Na pana Nového mám celou řadu krásných vzpomínek. Jednou jsme s mojí nebožkou ženou byli pozváni v neděli do pupu na oběd. On si s náma chtěl posedět, takže nás jaksi hostil a bylo to vynikající samozřejmě a skončilo to tím, že zavolal pana vrchního, že zaplatí a pan vrchní přinesl účet. Dejme tomu, že to stalo 1200. Mistr dostal teda ten účet, podíval se jen tak letmo na něj, z nonšalantnosti jemu vlastní vytáhl 1000 korun a řekl, to je dobrý. A neuvědomil si to a ten vrchní chvíli stál, my jsme samozřejmě hovořili dál, my jste to po chvíli poznal, že tam ještě stojí dál, tak říkal, my už nic nebudeme chtít, děkujem. A tak pan vrchní se uklonil a stál dál. Takže jsem si říkal, tam je něco, tak jsem tak nenápadně se podíval a tak jsem zavolal toho pana vrchního jaksi takovým gestem za ním, za panem Novým, že to jako vyrovná. A on byl dojemný, říkal, ne, Jiříčko, já už jsem platil, to je dobrý. Takže pak jsem teda už to nevydržel, jsem řekl, promiňte mistře, ale já mám dojem, že to je asi větší částka, než jste hradil. A on se podíval a říkal, jo, to je ostuda, no promiňte. Šák do kapsy dal dalších 500 korun. Kal, teď je to dobrý, že? Takže on byl obrovský a žádný, normálně by to byl asi trapas a on to dokázal tak s tou jeho noblesou všechno překlenout, že ten vrchní odešel a samozřejmě měl na něj asi hezké vzpomínky.
0: To byla hezká vzpomínka herce Jiřího Samka na Oldřicha Nového. Včera by oslavil 127. narozeniny. A my ve vzpomínce ještě budeme chvíli pokračovat a zůstaneme v ní. Tady je song z filmu Kristián, jen pro ten dnešní.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: Které filmové stopy zůstaly na hradě Bouzov? To se dozvíme od našeho kolegy Jana Křemena, který zároveň přidá aktuální pozvánku do kina na absurdní komedii režiséra a scénáristy Miroslava Ondruše 6 gramů.
2: V srpnu byste neměli sedět doma, ale měli byste raději, když už máte podovolené, vyrazit alespoň na nějaký výlet. Já bych vás dnes chtěl pozvat na hrad Bouzov, který je jen pár kilometrů vzdálen od Šumperku. Ano, není to právě za rohem od Liberce, ale když už jedeme na výlet, tak bychom na nějaký ten kilometr neměli hledět. Hrad Bouzov pochází ze 13. století. V jeho držení se vystřídalo několik šlechticů a traduje se, že na hradě Bouzov se narodil i král Jiří z Poděbrad. Hrad působí středověkým dojmem, ale byl přestaven v romantickém duchu a právě proto hrad láká české i zahraniční filmaře. O jaké české filmové stopy v zahraničních filmech a seriálech budeme mluvit, je tedy jasné. Na hradě Bouzov se například natáčá italská pohádka z 90. let Princezna Fantagiro.
3: Slyšíte, puste mě.
4: Už jsem vám tisíckrát říkala, že nemáte jíst husy. Dokonce jsem vydala dekret, který to zakazuje. Zákon, který říká, že husy jsou přísně chráněny. Běda tomu, koho přistihnu, že chytá husu proto, aby si ji upekl. Romualdo, vy jste tady všichni. Snad jste už nezačali.
5: Myslela jsem, že se změnila, ale kde pak?
4: Změnila jsem jenom svoje chyby, ne svoje přednosti. A právě jsem jim nařídila, aby dbali mých zákonů. To patří k vládnutí, ne?
2: Která se dočkala celé řady pokračování a vždy se natáčá právě ve zdech tohoto českého hradu. Pohádka se proslavila také díky českým hercům, kteří se ve filmu objevili. Mezi nimi byla například Kateřina Bržová, Pavel Zedníček nebo Filip Renč. Mezi oblíbené zahraniční filmy mezi našinci jistě patří ty, kdy hlavním hrdinou je postava Indiana Jonesa. To, co jste určitě ani netušili, že se právě v roce 1993 objevil hrad Bouzov ve scénách filmu Mladý Indiana Jones. A tak se nestyďte a pokud se o tomto snímku budete chtít dozvědět více, tak se na to optejte průvodce, který vám určitě sdělí nějaké ty podrobnosti. Ještě než vyrazíte na náš druhý filmový výlet, tak zajděte do kina. Třeba na novou českou komedii 6 gramů, kterou pro vás natočil podle svého scénáře Miroslav Ondruš. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: pohodovém odpoledni se blížíme k 16. hodině. Za chvíli od nás další zprávy a pak už oblíbené hvězdné návraty. Těšte se na slavné scénky, ale i filmové a zpěvné role velkého kamaráda Vladimíra Menšíka. Řeč bude o herci, který se narodil na Moravě, ale dostal se i k Janu Verichovi do Prahy. Taková malá hádanka pro vás. Poznáte ho podle těchto indicí a zároveň po hlase?
1: Nemá vůbec, celý národ nemá představu, jak Láďa Menšík byl neuvěřitelně sečtelý člověk.
0: Určitě jste poznali, bavit vás bude Lubomír Kostelka hned po zprávách v 16 hodin. A my se uslyšíme od 5. odpolední u písniček na přání. Těším se na vás.
2: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen, slečnu sen.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Hodkovice nad Mohelkou řeší porušování rychlosti v Rychnovské ulici. Liberecký kraj vypsal soutěž na železničního dopravce z Liberce směrem na Pardubice. Nový inzertní portál ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst po celé republice. Zítra bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Radnice v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku musí řešit porušování nejvyšší povolené rychlosti v Rychnovské ulici. Je tam obytná zóna a maximální povolená rychlost 30 km v hodině. V současné době je v místě intenzivnější provoz. Kvůli opravám mostu přes silnici 1/35, totiž ulice slouží jako objízdná trasa. Podle starostky Markéty Tauerové ze Starostů pro Liberecký kraj, řada řidičů jezdí v místě příliš rychle.
2: To, že tam je umístěná značka rychlost 30, bohužel jako příliš řidičů nerespektuje. A to nás vlastně trápí úplně nejvíc, protože prostě bychom byli rádi, aby lidi respektovali vzájemně sami sebe a to, že když je někde nějaké omezení, takže se prostě má dodržovat.
1: Radnice proto spolupracuje s policií, která v místě zintenzivnila kontroly rychlosti. Liberecký kraj vypsal soutěž na dopravce, který zajistí vlakové spojení z Liberce směrem na Hradec Králové a Pardubice. Informoval o tom náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj. Železniční spojení má dopravce zajišťovat od prosince 2029 na 15 let. Kraj požaduje moderní hybridní vlaky a hodnotu zakázky odhaduje na 6 miliard korun. Vítěz soutěže najede ročně zhruba 1,5 milionu kilometrů. Nabídky mohou dopravci podávat do začátku října. V letním kině autokempu Duba Nedamov na Českolipsku druhým dnem pokračuje festival Jazzové dny Evy Pilarové. Festival zpěvačka společně s hudebníkem Vítem Fialou založila roku 1995. Co návštěvníci uslyší, popisuje kulturní referentka tamního infocentra Lucie Matysová.
3: Station Band, což je takový prvopočátek ještě mladýho Vítka Fialy, jinak samozřejmě završíme festival vystoupením Jitky Zelenkové, která vystoupí za doprovodu revivalu tanečního orchestru Českého rozhlasu.
1: Učitelé, asistenti pedagogů, ale i třeba kuchaři a uklízeči můžou nově hledat práci ve školství v novém rozcestníku. Ten spustilo přímo v portálu edu.cz ministerstvo školství. Aktuálně je v nabídce přibližně 450 pozic po celém Česku a zájemci si je můžou filtrovat kromě regionů a výše úvazku třeba podle typu škol.
0: Počasí.
1: V noci bude malá nebo žádná oblačnost, nejnižší noční teploty 15 až 12, v údolích až 10 a na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude většinou velmi slunečno, teploty 27 až 30, na Českolipsku naměříme až 31 a na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: U obce Český Dub na Liberecku se srazilo osobní vozidlo s motocyklem. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte tudy opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
5: Posaďte se.
4: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
5: Nepovídejte.
4: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
5: Ano, sundejte brýle.
4: Proč?
5: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
4: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
5: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
4: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
5: No podívejte se, tak co pak je vám?
4: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
5: Já už to mám.
4: No sláva.
5: Vy nejste vy.
4: Ale už toho nechte. Já jsem já, moderátor Českého rozhlasu.
5: Všecko znáte?
4: Všechno ne.
5: Ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíra? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
4: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.
3: Když jsme

0: kašlu a že byl hrd, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomíná Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některý otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, ale že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to točí,
2: ano. Radku, to nás spojilo.
4: To jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pár cemšek a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, postavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavý. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takoví ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
7: Já
5: Teď my jsme úplný nulisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost! Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
7: A sakra, musí se snažit.
8: No jo, ale znáš ho, ne?
9: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A i zůstává rozum stát.
7: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
9: To by to musel nejdřív najít.
7: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
7: Podívej, jsou nějaký prachy?
9: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
7: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma, jasný?
9: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc.
7: 80, úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
7: Protože seš důvěryhodnej.
9: A já ne.
7: Hele, ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
7: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
9: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
7: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studeným. Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej, na mě spolehne.
7: To jo.
9: A fantoma máme lesi.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
7: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
8: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
7: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 pera. Přejete si bílé nebo šedé?
10: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
11: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
10: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
11: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
10: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vášně.
7: Něco takového.
11: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
12: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Já jsu nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane Nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježík, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Jseš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
4: Jenomže, Jenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Nelej, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych,
3: no.
4: Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Ty svali, tady to musím být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde jsi tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kamaráde, nazbíral?
3: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. Ten samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte ha, a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta, zbrt, myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte. Co to znamená tohleto? Co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku? A koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vstaňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý fór, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepo. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský Kletečka, v Ranči u Zelené 7 jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct, řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxík. Nevěstu se ženichem, vezu já.
5: Jenem, aby jsme neušpinili.
4: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
5: A já.
4: Ale stavíš se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Mařo.
5: Pane Luši,
4: to je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
6: Kusí, co? Jedu. Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Mařo.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schovej to před babi.
5: Já, babi. Toj. Ta vidí milý synku přes tři dži.
3: Kolik, 3?
7: 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To je roba.
5: Správná roba. Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. To je tak. Jedni jsou na vojně. Druzí na studiách, tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu. Tak, Robi.
4: Čus a robečky napijeme, lučíme se svobodu.
5: Vejdi do života a neškoď. Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí sem. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí slapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlapi, já to schovám.
5: Tak, a máš to. To jsme se s tu svobodu rozlučili. taky zdi, na to jich už je. A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
8: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal: Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, ne, on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželu. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na tykačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na tykačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa Menšík. On říká, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla...

0: písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to, prosím, tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Za svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, prosím, jste říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás obvykle karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: A

0: chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
1: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
0: Ano.
1: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
0: Nevyhovovala.
1: Nevyhovovala vám dokonce.
0: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
1: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji, vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
0: No tak, my jsme hráli.
1: Petra?
2: Já jsem vyhrávala páčku Švindlova.
3: Já jsem Švindlova.
1: To není dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako byčejně vyhrává, on prohrával.
2: Protože jsem chtěl prohrát, poděláč mi, s radostným úsměvem, řekl, že jsem vyhrála jenom srdce.
1: A jak to bylo dál? No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
2: Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
1: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
1: Čili obžalovaný při výzlechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jeňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jeňo?
1: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: Takže já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
1: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
1: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
1: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jeňo?
0: On se ke mně přiblížil.
1: Ano, vždyť se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
0: Kadlecková.
1: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
0: Jsem chtěla jít.
1: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
0: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
5: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl i jeden recept.
6: Abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
7: Ano, já bych doporučil sapčích zbyt pomoravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
8: Ty to umíš?
7: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky samčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla, to je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mě ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se samčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem teda dal všechno do pořádku.
5: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V základní škole v Krkonošském Harachově vzniknou nové odborné učebny i kabinety pro učitele. Po úterních bouřkách město Nový Bor stále odklízí škody v městských lesích. Kousek od rumunsko-bulharské hranice explodoval dron. Zítra bude slunečno s teplotami až 31 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Děti na základní škole v Krkonošském Harachově budou mít 4 nové odborné učebny. Stavební práce začnou do 2 týdnů a hotové by měly být do konce září. V učebnách budou nové moderní technologie a vybavení. Město současně nechá zmodernizovat i některé kabinety pro učitele. Pokračuje nezávislý starosta Tomáš Vašíček.
2: Tyhle ty učebny už jsou poměrně zastaralé, vybavení je zastaralé, nevyhovující a my se snažíme, aby naše škola i z důvodu, aby přilákala další žáky, tak aby měla odpovídající vybavení století, ve kterém žijeme.
0: Následky bouřek, které zasáhly Nový Bor na Českolipsku v úterý večer, stále znemožňují bezpečný vstup do lesů i městských parků. Mluvčí Nového Boru Jiří Lebiš apeluje na občany, aby do těchto prostorů nevstupovali.
3: A město Nový Bor neustále doufá, že občani budou reflektovat, co město potřebuje, a to je hlavně to, aby nechodili nyní do oblastí, kde můžou být popadaný, nalomený nebo jinak poškozený stromy, protože hrozí nebezpečí.
0: Uzavřený zůstává i lesní hřbitov, kde je podle mluvčího Lebiše odklízení škod složité. Meteorologové varují před vysokými teplotami, které mohou v neděli a v pondělí překročit 32 stupňů. V neděli platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, střední Čechy a části Plzeňského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. V pondělí se rozšíří na většinu Čech a Moravy. Ve stejný den meteorologové varují taky před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Do bulharského vzdušného prostoru vletěl dron z Rumunska. Poblíž plynovodu u vesnice Kardam, asi 100 metrů od státní hranice, pak explodoval. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radej s tím, že výbuch nikoho nezranil a nepoškodil žádný majetek. Dodal, že bude nutné posílit bezpečnost strategických míst zemi a na bulharsko-rumunské hranici. Vpády dronů v poslední době západní vlády spojují s rusko-ukrajinskou válkou. Do rumunského vzdušného prostoru během ní už vícekrát vletěli patrně ruské bezpilotní letouny. Letos v dubnu trosky 2 ruských dronů poprvé na rumunském území způsobily majetkové škody.
1: Počasí.
0: V noci bude malá nebo žádná oblačnost, nejnižší noční teploty 15 až 12, v údolích až 10 a na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude většinou velmi slunečno, nejvyšší denní teploty 27 až 30, na Českolipsku až 31 a na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 14 u Jablonce nad Jizerou havaroval motocykl. Na místě probíhá vyšetřování nehody, s opatrností projedete. A na silnici mezi Grabštejnem a Václavicemi na Liberecku je padlý strom. Silnice je neprůjezdná, jsou tam hasiči, na místě probíhají odklízecí práce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Českého rozhlasu Liberec přejeme řidičům šťastnou a rychlou cestu, a jak jsem tak koukal na naši třikrát omezenou 35, ani na jednom místě se aktuálně nezdržíte. Tak to je dobrá zpráva, a tou další je, že začínají písničky na přání. Hrát budeme podle vás, tak si o oblíbený song stačí jednoduše napsat nebo zavolat. Za chvíli připomenu kontakty. Přejeme hezké odpoledne a jsme rádi, že posloucháte.
1: Písničky na přání s Janem Holubem.

9 minut po 17. máte na svém rádiu naladěný Český rozhlas Liberec a to je také čas, kdy začínají sobotní písničky na přání. Nebudu to nijak prodlužovat, nebudu to nijak zdržovat, protože je úplně jasné, co se bude hrát, bude se hrát podle vás. Připomínám tedy náš e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz, ale nejraději budu, když zavoláte na číslo 22 155 37 22 a písničku spolu vybereme. A že nám třeba řeknete, jak trávíte sobotní odpoledne. Teď od nás kapela Ace of Base a také přání klidu a pohody.

0: A ze Švédska zpátky do Čech. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec už vítáme prvního volajícího do písniček na přání. Z Jablonce se nám dovolal pan David. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jakou písničku budeme hrát?
1: Takže bude to jenom pro tátu, protože ten má rád hodně tuto písničku. Bude to Anna Zagorová Jen pár dnů.
0: Písnička je připravena. Co děláš, kromě toho, že posloucháš rozhlas?
1: Jak byly ty vedra, tak jsem pil studený věc a teď se léčím a nemůžu do vody v těchto vedrech.
0: Tak ať se brzo vyléčíš a tě ti zase dobře a můžeš do vody. A pozor na studené pití. Měj se hezky, naslyšenou.
1: Wow.
0: A připomínám, že to je náš telefon 22 155 37 22. Máme také e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz nebo SMSky ve tvaru zahrajte Liberec s odesláním na číslo 90 011 04. Písničky na přání do 18. hodiny.

Hana Zagorová podle výběru Davida z Jablonce, který si léčí angínu. Tak jste to slyšeli sami, milí posluchači, že v těchto tropech je potřeba na sebe myslet a neohnat si nějakou tu chorobu. Tak to byla taková krásná melancholická, řekl bych, pro všechny s nějakým tím trápením nebo bolestí na srdci. A na vlnách Českého rozhlasu Liberec ale nebudeme smutnit a zahrajeme vám Miroš Birku a jednu pěkně rychlou 22 dní všem tramvajákům do Prahy, kteří mají odpolední šichtu, třeba i pro standu. Tak hrajeme a přejeme šťastné vozokilometry.

0: Miroš Birka pro tramvajáka Standu, který má odpolední směnu, tak snad je směna klidná, jezdí to v pohodě a snad se písnička líbila. A na telefonu Českého rozhlasu Liberec je další naše posluchačka, paní Marie. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás a všechny, co poslouchají.
0: Na vás je slyšet, že máte dobrou náladu.
1: Jo, určitě, určitě.
0: Tak to jsme rádi a my vám ještě o trochu vylepšíme. Jakou písničkou?
1: Písničkou Studánka od Věry Martinový bude pro vás a pro všechny, co poslouchají, jako obvykle.
0: Děkujeme za váš výběr, pěkně vás zdravíme. Předpokládám, že vy nejste nemocná jako první posluchač.
1: Ne. Já když piju tekutiny, tak vlažný, hlavně čaj teda, a vlažnej, ne úplně studený. No tak když je studený, tak jak je pokojová teplota, tak to nic není, že jo. Ale když se pije hodně studený, tak to taky není dobrý. Ale tak když to je tak akorát, tak jo.
0: Tak jsme rádi, že na sebe myslíte. Pěkně vás zdravíme a naslyšenou.
1: Nashledanou.
0: Telefon s číslem 22 155 37 22 je opět volný i pro vás, další posluchače Českého rozhlasu Liberec. Do písniček na přání.

0: Studánka od Věry Martinové pro vás, pro všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec od paní Marie. A další si u nás vybírá paní Barbora. Zdravíme Friedland, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Honzo. Já bych chtěla poslat písničku pro babičku Marušku z Friedlandu, pro Jarušku z Friedlandu a pro všechny posluchače Českého rozhlasu. A přeji příjemnou neděli.
0: A my vám děkujeme za vaše přání, pěkně vás a zdravíme do Friedlandu a užívejte sobotu i neděli. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? Písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pět minut po půl šesté vám na vlnách Českého rozhlasu Liberec dál hrajeme na přání a koukáme také do našeho e-mailu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a v něm je vzkaz, když jste hráli tramvajákům, prosím, zahrajte také nám, sestřičkám do liberecké nemocnice na odpolední směnu. Jen tak pro radost, podepsala se Markéta. Tady je David Stypka a Eva Farná, dobré ráno milá. Neplést není ráno, je odpoledne 17.36.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu, ne prášky nechci.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: písničkách na přání vám dospívala Anaka o bezvětří a to u nás vlastně v počasí bude čekat i dál. Mám tady takového proroka pro další počasí.
1: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši na to vyprdla.
0: Ano, pochopili jste správně, čeká nás další horko, teploty od zítřka zase porostou a dostanou se až na 32 stupňů zítra a v pondělí. Na úterý a středu by se mělo mírně ochladit, pak má ale zase přijít další horká vlna. A všechno to bude víceméně bez deště, slabší srážky čekají meteorologové v pondělí, ale když vidíte to sucho, tak nebudou stát doslova za nic. Pojďme tedy zkusit přivolat déšť. Burma Jones a Samba v kapkách deště, třeba to pomůže. S vámi je dál Český rozhlas Liberec, 6:15.

0: Také další držitel řady ocenění, herec František Němec. Slavit bude také zakladatel Rakajnu, zpěvák Aleš Brichta a narozeniny má zítra i herec, moderátor, komik nebo i lékař z ordinace v Růžové zahradě Petr Rychlý. Tak na pobavenou, jeden vtip od něho.
1: V jednom nočním podniku kouzlí kouzelník a najednou povídá: prosím vás, teď mám velice náročné kouzelnické číslo, prosím jednoho dobrovolníka, no například ty chlapče, pojď na jeviště, ano, prosím, potlesk, diváci zatleskají. Tak, chlapče, prosím tě, aby tady diváci nám věřili. My se vidíme poprvé, že? Ano, tatínku.
0: A od Českého rozhlasu Liberec teď další hudba, kapela Simply Red.

Je 17:52, písničky na přání jsou pro dnešek u konce. Před námi jsou další zprávy a po nich na vás čeká další šarmantní osobnost a dnes to bude Simona Stašová, tak určitě poslouchejte. Užívejte

0: radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Oldřichov Hájích se připravuje na otevření nové malotřídní základní školy. V Libereckém kraji vzroste zájem o testování na pohlavně přenosné infekce. Český e-recept budou moct lidé nově uplatnit taky v lékárnách v Rakousku. Zítra bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Oldřichov v Hájích na Liberecku začíná nábytkem vybavovat novou základní školu. Malotřídku s prvním stupněm se obec rozhodla vybudovat před několika lety. Sousední Mníšek vypověděl spádovost a do základní školy nebyl schopný přijmout všechny děti z Oldřichova. Škola bude v přestavěné budově bývalého obecního úřadu. Kolaudaci obec získala před několika týdny, říká nezávislá starostka Jana Šťastná.
3: Nebylo to vůbec jednoduché, protože jsme měli nějaké technické problémy, takže jsme získali kolaudaci opravdu za 5 minut 12 a máme kolaudaci v ruce. 1. září otevíráme, prvňáčky máme přijatý, nastupuje 14 dětí.
2: Liberec letos přibylo lidí, kteří se nechali otestovat na pohlavně přenosné choroby. Testovací a poradenské pracoviště České společnosti AIDS Pomoc v areálu Krajské nemocnice Liberec navštívilo za první polovinu roku přes 90 klientů. Loni za stejné období bylo kolem 80, zjistil Český rozhlas. Počet provedených testů vzrostl z loňských 286 na letošních 302.
4: Liberecké centrum nabízí anonymní testování na HIV, syfilis nebo virové hepatitidy typu B a C. Zájem o testování roste také v rámci celé české společnosti AIDS Pomoc. Za první pololetí letošního roku jejich pracoviště navštívilo přes 7 tisíc lidí. Loni jich ve stejném období bylo necelých 6 tisíc. Jan Rozum, Český rozhlas.
2: Město Nový Bor rozmístilo na 5 místech velkoobjemové kontejnery pro větve a další bioodpad, který vznikl při úterní silné bouřce. Radnice o tom informovala na svých webových stránkách. Do kontejnerů můžou lidé odkládat pouze tento druh odpadu. Nepatří tam komunální odpad ani stavební suť. Bouřka v Novém Boru polámala desítky stromů a poškodila některé objekty. Kvůli riziku pádu stromů zůstává zatím uzavřený také lesní hřbitov. Léky předepsané na e-recept Češi můžou nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárnách budou kromě e-receptu potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept s lidé mohli dosud vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Česku nebo ve Španělsku.
1: Počasí.
2: V noci bude malá nebo žádná oblačnost, nejnižší noční teploty 15 až 12, v údolích až 10 a na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude většinou velmi slunečno, nejvyšší denní teploty 27 až 30, na Českolipsku naměříme až 31 a na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: U obce Příšovice na Liberecku havarovala dvě osobní vozidla. Na místě policie nehodu vyšetřuje. Projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Dnes to bude záznam gala večera, kdy posluchačskou cenu za rok 2016 v 21. ročníku ankety převzala herečka Simona Stašová.
6: Dámy a pánové, teď už vás zveme do Královéhradeckého kongresového centra Aldis, kde právě začíná gala večer spojený s vyhlášením výsledků 21. ročníku celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku 2016. Večerem vás provedou Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura.

0: dobrý večer, děkujeme za přivítání. Zdravíme vás, jak už bylo řečeno, v Aldisu a z Aldisu z Hradce Králové.
1: Dobrý večer. Vítáme vás, jak už jste slyšeli, na gala večeru, na kterém vyhlásíme vítěze 21. ročníku celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku. Jsme tomu velice rádi a myslím si, že i letos platí to, co po těch 21 let, že tedy všichni nominovaní by si titul Šarmantní osobnost roku zasloužili, ale vítěz může být jen jeden a my ho budeme znát v konci dnešního gala večera.
0: My jsme si slíbili, že letos naposledy budeme říkat, kolikátý to je ročník, protože za rok už to bude ostuda. Ale v každém případě nás i za rok, a budeme tomu rádi, podpoří Big Band Českého rozhlasu Gustava Broma. To jsou oni.
1: S dirigentem Vladou Valovičem. Dobrý večer.
0: A se svými solisty.
1: No a teď velmi ráda říkám, že jsme nadšení, že se nám podařilo, že dnes mezi nás zavítá dáma, která nás už za několik dní bude reprezentovat na velké ceně Eurovize. Takže dámy a pánové, dovolte, abychom mezi námi přivítali první sólistku dnešního gala večera, kterou je paní Martina Bárta.
0: Martina Bárta!

0: Martina Bárta. Milí posluchači a milí diváci, když Lada Klokočníková telefonovala těm lidem, kteří se měli dneska zúčastnit nebo kteří byli nominovaní, tak slyšela jednu větu vždycky, že jo?
1: Zavolejte mi, až se vrátím z cest, to je pravda.
0: A tak jsme si říkali, všichni cestují, což je dobře. Což je dobře, a pak nás to napadlo. Ptát se po 21. na šarm už je takové jako trochu otřepané. Tak co kdybychom si řekli, že motto zní?
1: My jsme si řekli, že se budeme ptát tedy na to všude dobře a jestli to doma nejlíp stále platí. Takže na to se budeme ptát dnes všech hostů, kteří přijdou, ale samozřejmě se zmíníme i o tom, co dělají, jak žijí, a já si myslím, Mirku, že na ten šarm taky dojde.
0: Ale teď máme jedno takové překvápko. To jsme si vůbec nemysleli, že se stane. My bychom vám chtěli představit dámu, která se jako nejšarmantnější umístila, když jsme slavili 10. výročí, a pokud to dobře počítáme, bylo to v roce 2005.
1: Ano, v roce 2005 slibovali jsme vám milé překvapení a tím je paní Marie Rotrová, kterou prosíme, jestli by přišla sem k nám na pódium. Šarmantní osobnost roku 2005.
0: Marie Rotrová přichází v doprovodu šlechtice ze spolku panstva na tvrzi Žíželeves.
1: Dobrý večer.
0: A musíme říci...
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Že vám ten šlechtic sluší.
2: Dobrý večer všem.
1: Paní Marie, zdá se to až neuvěřitelné, že to byl rok 2005, to byla Královéhradecká filharmonie tady vedle, když jste dostala to zlaté slunce, jestli pak to zlaté sluníčko stále svítí?
2: No, mám ho vystavené na takové polici, je krásné, je to dekorativní, taková plastika, moc se mi to líbí, je to hezký.
1: My jsme ještě neřekli jednu věc, že vlastně každý vítěz naší ankety, na rozdíl třeba od Zlatých slavíků nebo ceny Thálie, už nemůže být znovu nominován, to proto, aby těch šarmantních osobností bylo co nejvíce. Paní Marie byla naší ozdobou v roce 2005 a my jsme velice rádi, že tedy teď jste naším mimořádným hostem. My jsme vás chtěli přemlouvat, abyste nám zaspívala, ale co vy jste nám na to říkala, když jsme si volali?
2: Já víte, jak mi je to vzácné. To je tak vzácné přijít jako divák a jenom sedět a dívat se. A musím říct, že je to skvělý pocit sedět v publiku.
1: Sedíte tady v první řadě s vaším manželem, takže vítáme vás tady oba samozřejmě. Je to pro nás obrovskou ctí. A ještě bych se jenom zeptala, jestli platí to, že ti diváci, ti posluchači, protože to je ta anketa, jestli je to ten životabudič, který vás stále v poslední době provází, protože ty vaše koncerty jsou úžasné.
2: Tak samozřejmě, že ano, je to samozřejmě i divák, posluchač v sále, ale jsou to i ptáčkové, kteří teď ráno zpívají, a je to příroda, je to slunko.
0: Když jste hodně koncertovala, rozdělovala jste to cestování, to znamená takové to povinné cestování, každý den jiný hotel, a pak to, že vás to bavilo?
2: No samozřejmě, to jsou dvě úplně různé okolnosti, že když jedete někam zpívat, tak se připravuju na to doma, zpívám, rozcvičuju se u klavíru nebo si pouštím písničky, a když jedu na výlet, tak jedu na výlet, tak odhodím všechny tyhle ty starosti kolem své práce za hlavu a jedu s prázdnou hlavou ven a těším se na zážitky.
0: Paní Marie, my jsme moc rádi a vážíme si toho, že vy jako kulatá, šarmantní osobnost 10. jste vážila cestu až do Hradce Králové, a budeme dělat všechno pro to, abyste tady byli s manželem jako v tom obýváku, abyste si to užila.
2: Skvěle, děkuju.
1: Paní Marie Rotrová, děkujeme.
0: Marie Rotrová.
1: Zatímco paní Marie Rotrová odchází do první řady, tak vám přichází zaspívat Jan Smigmátor.

0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2016, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Tak já si myslím, že teď se sluší dle tradice přivítat úřadující Šarmantní osobnost roku 2015.
2: Jan Pirk!
1: Dobrý večer, pane profesore, pojďte mezi
2: Dobrý
1: nás.
2: Dobrý večer, pojďte mezi nás. Tak nám řekněte obligátní otázka, jaký byl ten rok, jako Šarmantní osobnost, jste určitě, kam jste přišel, tam jste to pociťoval?
3: No, moc ne, hodně jsem pracoval a uteklo to strašně rychle, ale to krásné slunce, který jsem dostal tady loni, vidím každý den, protože já ho mám v té místnosti, kde ráno cvičím.
2: Už jsem se lek, ale tam jak cvičíte, prosím.
3: Ano, tam je, ano.
1: My když jsme spolu mluvili naposled, ono to není dlouho, protože jsme vám s Alešem Cibulkou volali, když ano. Jsme vysílali Šarmantní tobogán a my jsme vás zastihli ve Štiříně. Byl jste ve sportovním, což vlastně není až taková výjimka u vás, ale pane profesore, to bylo snad 0 stupňů Celsia. Vy jste říkal, že tedy jste připraven na start. My jsme velice rádi, že tedy to všechno dobře dopadlo a že jsme vás tady dnes mohli přivítat.
3: To byl takový nadační běh, kde jsme vybírali peníze na inkubátory pro nedonošené děti. A ne, že jsem to, já jsem startoval ty děti, ale já jsem to i běžel v tom strašném bahně, takže jsem přijel domů jako řízek obalený blátem, ale vybrali jsme asi 5 000 korun.
1: Úžasné. A ty velorexy, na ty máte také čas ještě stále?
3: S velorexama máme zítra první výšku v tomhle krásném počasí.
2: A to vyjedete, myslíte, zítra?
3: No určitě vyjedeme.
2: A manželku necháte doma?
3: To záleží na jak si na co si troufne. Asi pojede, zabalí se do deky, veme si dlouhý podlíkačky a pojede. No?
1: A když zůstaneme u cestování jako takového, které je moto dnešního večera, to všude dobře, doma nejlíp. Kam rád jezdíte? Kam si rád jezdíte odpočinout, načerpat síly?
3: Jsou vlastně dvě místa, kam jezdíme nejvíc odpočívat, a to je taková půvabná vesnička u Jevan Konojedy, kde máme porodiční chatu, a potom Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších, kde zase většinou trávíme zimu.
2: My jsme s Ladou dělali takový průzkum a dřív to vyhrávali, nebo takhle nominovaní byli herci, zpěváci, umělci, sportovec, ale najednou častěji se objevují mezi těmi nominacemi lékaři. Čím si to vysvětlujete? Opravdu jste jako lékaři tak šarmantní?
3: Ne, já si myslím, že populace stárne a má strach, že a chce to mít pojištění, že se to bude potřebovat, ano.
1: Prosím, posaďte se.
2: Kdo přijde teď?
1: V tuto chvíli nám dovolte, abychom pozvali toho, který přijel, nepřijel z Prahy, ale přijel z Lanškrovna, a to je duchovní kněz Zbigněv Čendlik, další nominovaná osobnost v roce 2016.
2: Dámy a pánové, Zbigněv Čendlik, farář, spisovatel, moderátor, renesanční člověk.
1: Dobrý večer.
4: Dobrý večer, dobrý večer.
1: My jsme říkali, že budeme mluvit o těch cestách, nějak na ně nedochází, ale když jsme mluvili spolu, jestli přijedeš, ano. Nepřijedeš, tak si mi říkal, ještě mám cestu na Floridu, ale potom určitě ano, do Hradce přijedu, protože ten Hradec to je tvoje srdeční záležitost, je to tak?
4: Já pokaždé, když jedu do Hradce Králové, tak vzpomínám tady na Český rozhlas a na Martičku Růžičkovou, protože to je moderátorka, která bohužel už není mezi námi, a ona mi říká, Zibi, pamatuj, podívej se, nikdo tady není mezi námi. Jsme tady v tom rozhlase jen my dva, ale přesto bych tě moc prosila, aby ses na ten mikrofon, který máš před sebou, aby ses usmíval. Sice tvůj úsměv nikdo neuvidí, ale ten úsměv je slyšet. A já, to je taková ráda do života, a pořád se tím řídím, jo. Já dokonce, i když přemýšlím, tak se snažím u toho usmívat. Takže ty myšlenky, které z nás vycházejí, děkuji za potlesk. Když se usmíváme, jsou těmi nejkrásnějšími.
1: Ten úsměv v životě je určitě velmi důležitý. No, ty se na nás usmíváš teď také z tvé nové knihy Postel, hospoda, kostel. Já jsem si říkala, ano. Abych to nespletla, aby to nebylo obráceně.
4: Abys neřekla, ne, kostel, hospoda, postel.
1: Postel, tak.
4: Ne.
1: Ta knížka dostala teď cenu, takže dovolila bychom ti dodatečně poblahopřáli k téhle té nádherné ceně.
4: Tak já ti děkuji, protože já to vnímám jako svým způsobem zázrak. 60 000 dnes prodaných knížek, tak to je něco neskutečného. Tak Takže já děkuji nejen těm, kteří si to koupili, ale hlavně, kteří to četli.
2: Ano. A pojďme k tomu cestování. Ano. Lada teda říkala Floridu, to se spletla?
4: Ne, nespletla se. Víte, já jsem po 3 letech byl konečně na nějaký dovolený, protože moje osobní paní doktorka, pane profesore, mi to předepsala a řekla mi, Zibi, ty musíš na nějakou dovolenou.
2: A já vím,
4: já ty výsledky, já jsem měl nějaký dělaný krevní obraz. Jo. A to je katastrofa.
2: A ta Florida,
4: to?
2: No,
4: já si myslím, že Florida mi v tom nepomohla.
2: No, ale víš, my jsme si říkali, a my jsme si s Ladou říkali, že Florida, jo, kdyby třeba Řím, když už ne teda Vatikán, jo. No, ale jo, Florida, no. Viď?
4: Ale mě tam pozvali přátelé a já jsem s přáteli tam cestoval, takže je tam trošku nuda. Vidím, že pan profesor také s tím souhlasí, pane profesore.
3: No, já vůbec nechápu, co lidi na Miami třeba vidí, když to je vlastně, to jsou paneláky na pláži, že jo? To je.
4: Ale pane profesore, vy nehrajete golf, ale ty golfové hřiště,
3: aha,
4: které tam jsou.
3: To je.
4: To je jediné. Víte, kdyby ne ten golf, tak tam je skutečně pro mě nuda, tam není co dělat a náš den vypadal vždycky stejně, protože jsme vstali, to nebylo v hotelu, to bylo u těch mojich přátel, tak jsme si udělali snídaně, dali jsme si nějaké ovoce, pak jsem čet knížku. Mimo jiné, profesora Kouteckého jsem si přečetl 8 mus mého života. Nádherná knížka, kterou doporučuji, já si myslím, že si zaslouží svoji pozornost tady. No a pak jsme jeli na nějaký sushi, po sushi jsme jeli na golf, po golfu jsme se zastavili v obchodu, koupili tak, nějaký stejky.
2: Takový obyčejný český faráš, prostě.
4: Takový úplně, no.
2: Dámy a pánové, zatím ještě faráš Zbigněv Čendlik o cestování.
4: Díky, Miro.
2: Veme místo.
4: Děkuji.

0: A my bychom teď, vlastně my jsme měli přivítat další cestovatelku.
1: Ano, měla mezi nás dnes přijít paní Halina Pavlovská, která je další nominovanou osobností. My jsme tomu velice rádi, protože Halina Pavlovská už několik let báječně moderuje náš pořad s Halinou na větvi. Takže tady se ukazuje, že také ta rozhlasová práce asi má své ovoce u našich posluchačů. No ale paní Halina je i dnes na cestách a tak tady je pro vás krátký pozdrav. Doufám, že se podaří. Halo, halo.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a zdravím taky všechny přítomné diváky, kteří přišli sledovat finále Šarm osobnosti. A hrozně mě mrzí, že tam nejsem, i když já bych kecala. Velmi to zase tak strašně nemrzí, protože já momentálně jsem se svou dcerou a vnukem u své kamarádky Ivety Hlaváčové v Barceloně. Vlastně v Sitges u Barcelony. To je takové letovisko, kde moře je zvlášť krásné. A je tady úplně úžasný počasí. Ale duchem jsem samozřejmě s vámi. No ale abych se vrátila k tomu Šarmu. Já ráda rýmuju, ale na Šarm to je úplně tragédie vymyslet rým s Šarmem. Ale spíš teď, jak frčí farmářské trhy. Můj přítel zrovna 3 takové trhy organizuje. Tak mě napadlo, jestli Český rozhlas nevytvořil takovou farmu, kde je plno Šarmu. No a k tomu moc gratuluju. A všem, kteří v anketě uspěli a vyhráli. Tak se mějte krásně.
0: My v tuto chvíli přivítáme šarmantního člověka, který je ověnčen tolika nominacemi, že by to nikdo nepočítal, on už to ani nepočítá, protože kam on přijde, tam širák odhazuje vdál. Dámy a pánové, Jan Přeučil!
3: Přeji vám všem krásný, hezký, dobrý večer a dovolte mi, vážení přátelé, abych zde v Hledišti a všem posluchačům Českého rozhlasu, který sledují tento pořad, abych vás pozdravil a svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeknul.
1: Tak, pane Přeučile.
4: Ano.
1: My jsme velice rádi, že jste dnes přijal pozvání, protože vám v tomto roce blahopřálo tolik lidí k vašim krásným kulatým narozeninám.
4: Vážně.
1: Přáli jsme i v Šarmu, ale nepřáli jsme za posluchače, kteří vám poslali hlasy. Takže když dovolíte, tak tady je malý dárek od nás, tedy od Českého rozhlasu a možná, že poznáte i, proč jsme vybrali právě tuto cenu.
3: Je to klobouk?
1: Bude to klobouk, ale ne ledajaký.
0: Poslouchejte
1: tahle melodie, kterou teď uslyšíte, by vám měla něco naznačit. Naše paní hostezka přináší klobouk. A věděl byste, od koho ten klobouk je?
3: Že to neví.
0: Je to věhlasný detektiv, hovořící špatně anglicky, protože je Belgičan a francouzsky mluvící.
3: Mm-hmm.
0: Má velmi výrazné šedé buňky.
3: Mm-hmm.
0: A tento klobouk prý nosil opravdu v tom seriálu, respektive buřinku.
3: Aha, tak
1: a vy
3: to...
1: ho prý máte velmi rád.
3: David Suše?
1: Ano,
3: ano,
1: výborný,
3: ano,
1: to tak.
3: Ano, ano.
1: Takže nám dovolte, abychom vám poblahopřáli. Já vám ten
3: děkuji.
1: Klobouček dám na stůl.
3: Děkuji,
1: no a
3: pěkně.
1: Samozřejmě se zeptáme i na ty cesty u vás, protože my když jsme mluvili o Erkilovi, tak jsme si říkali, on Belgičan. Byl jste někdy v Belgii, měl jste možnost se s touhletou osobností setkat, protože vy ho prý máte velmi rád, je to tak?
3: Ano,
1: není
3: je to pravda,
1: špatná
3: mám
1: informace.
3: Ho velice rád a tamhle v první řadě sedí mojí Evička z Hradce Králové. Pocházející a studující zde a ona vždycky objeví nějakou zajímavou záležitost, takže vždycky čas od času někam si vyjedeme a zrovna loni jsme byli v Londýně a viděli jsme krásnou hru od Oscara Wilda, jak je důležité mít Filipa, a v té hře exceloval David Suše a hrál tam ženskou roli. Fantasticky. Bylo to něco neuvěřitelného a krásný zážitek to byl.
1: Ty cesty vaše jsou prý hodně často do Řecka také, do Francie, takže která ta země je pro vás taková ta srdeční záležitost,
3: no,
1: když o nich mluvíme?
3: Abych se vám přiznal, my nemáme žádnou chalupu, žádnou chatu, že je to tak i vy, a máme takovou zvláštní chalupu, která je, bych to tak řekl, asi na jednom řeckém ostrově. My jsme kdysi objevili řecký ostrov Tasos, který není tak atraktivní jako je Kos nebo Lesbos a tak dále, Kréta. Tam pokavať můžeme jednou, dvakrát vždycky v létě vyrazíme a je to velice krásné a příjemné.
0: Dámy a pánové, už několikrát tady zmíněná, já bych rád pozdravil paní Eva Hrušková. Dobrý večer.
1: Dobrý
0: je
1: večer.
0: Mezi námi v hledišti. Paní Evo, je nervózní, když jedete na ten váš ostrov?
4: Ne, on není nervózní, ale on vždycky strašně rád fabuluje. A právě to je s tou chalupou, jo. On totiž někde v rozhovoru řekl, že my jezdíme do Řecka jako na chalupu. A teďka tam jezdili turisti a ptali se průvodky, někde teda má přeučil tu chalupu. A on také jednou řekl, že tam je takové víno a ono je v sudech, které jsou vytírané medem, což je také nesmysl. A teda kromě jiného. A takže ta průvodkyně říkala, já už nevím, tak já nakupím nějaké krabicáky a med a tak to smíchám, aby teda měli turisti aspoň to víno, když nemáte chalupu.
3: No, ale já bych jenom doplnil a zde přítomný pan profesor Pirk mi to potvrdil, že sklenka dobrého červeného vína je vynikající. Váš kolega, kardiolog z Olomouce, pan profesor nebo doktor Táborský, docent, jsme se o tom bavili, křtěli jsme nějakou knížku a on říkal, 2 deci nebo 4 deci denně jsou velice dobré. Ale doporučuji po 4 dnech udělat 2 dny pauzičku, aby se to zase všechno dalo tak dohromady. Já jsem přijel domů a říkám, Evinko, představ si, pan doktor Táborský říkal, 2 deci nebo 2 sklenky červeného vína denně jsou vynikající. Ty její velké oči se rozářily a řekla, Jeníčku, ale ne lahev. A jak říká básník, a zítra na večer, až první hvězdy vzplanou, u vína v loubí se všemi rozhlasovými posluchači naschledanou.
0: Jan přeučil. Naschledanou neplatí, vemte místo, hned vám přinesou tu dnešní první sklenku. No a my samozřejmě poprosíme orchestr, zpívat bude opět Martina Bárta.
5: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2016, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: Martina Bárta. Nyní přichází nominovaná žena, s níž se vlastně o cestování budeme bavit velmi těžko, protože ona v jedné zemi ve Středomoří v podstatě má druhý domov. A uvidíme, kde vůbec je více doma a jestli to vůbec bere jako cestování. Dámy a pánové, ta země je Itálie a ta žena je Simona Stašová.
1: Dobrý večer, paní Simona Stašová, dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Krásný večer vám přeju.
1: Paní Simono, vy jste minulý rok tady nebyla, protože jste zrovna šila panenky pro UNICEF a měla krásný večer právě pro tuto organizaci. Ano, jestli pak si na to ještě vzpamatujete, no, protože ta zdravice tady loni byla od vás.
2: Na to se nedá zapomenout. Já jsem pomáhala, protože přece jenom já jsem z punčochy a do toho jsem dala vatu a ono to a nějaký knoflíky a nevypadalo to. Takže jsem požádala svoji výtvarnici kostýmní z divadla a ona mě ušila Matildu a já jsem akorát u toho kibicovala.
1: Jsme velice rádi, že jste přijela, protože vy jste tak trochu naše,
2: východočeská. Ano, východočeská, ano. A já to tady mám moc ráda, protože samozřejmě taky v Hradci Králové hraju velmi často, tady hned za rohem a vždycky máme plno. A já si dokonce říkám, že mě ty moje faninky z toho divadla sem na to pódium dostali. Za to já jim hrozně děkuju, protože jsem si říkal, šarmantní, šarmantní. Já si to pamatuju, když jsem byla hodně malá, ještě jsem neměla partnera, tak moje babička, která mě chtěla někoho dohodit, tak říkala, ty Simonko, ten kluk je takovej šarmantní. A tak já si to zapamatovala, ale vždycky, když mi ho opak ukázala, tak on opravdu měl tak, jako byl nagelovaný a tohleto, takže jako pro mě šarmantní je strašně jako takový úctyhodný. A tak si říkám, kde já jsem se tady tak sebrala. A to je velmi příjemný a určitě to bude díky divadlu, protože my brousíme český krajiny. Skutečně jsem 22krát do měsíce na jevišti po různých českých vlastech a takže děkuju všem faninkám.
0: No, právě, vy pořád děkujete faninkám.
2: No, protože oni ty ženský za mnou jdou, to já vím, protože chodí pořád dokola na některé představení a je mi to úplně jasný, proč jsem se tady objevila mezi panem profesorem Pirkem a samozřejmě Honzou Přehučelem a přijde ještě Standa Zindulka a pro mě to jsou šarmantní lidi. Takhle babička by si bývala přála, abych já se právě ocitla mezi takovými šarmantními lidmi. Takže se jí to teďko podařilo, tak ona to určitě ze zhora vidí.
0: A vy jste se ale ocitla v té Itálii hlavně. Na to my jsme se chtěli zeptat, když to máme o tom cestování.
2: Itálie.
0: Kde jste teda víc doma? Berete to vůbec jako cestování, když jedete do Itálie, nebo si říkáte, jedu domů?
2: Tak je to tak půl na půl, jo. Podívejte se, Itálie je skutečně můj druhý domov, ale protože jsem právě divadelní herečka, a to znamená mateřštinu, potřebujete, tak já bych nechtěla hrát paní, tady je to psaní v italštině. Per favore, guarda, qui è questa lettera. A pak odejít. No tak to bych nechtěla, takže já hraju radši ty animaňány a ty hlavní role v češtině a tu Itálii tahám sem na jeviště. A miluju to a opravdu nechávám si přeložit nádherné věci na to jeviště. Já pořád mluvím o jevišti, že jo?
1: Zmínila jste tu Anu Maňány. Asi byste jí dala šarmantní titul, protože
2: no,
1: to je asi vaše životní
2: tak to je,
1: láska.
2: Ano, ale já trochu hraju svoji vlastní maminku. Jo, protože Anna Maňány měla tu vervu neuvěřitelnou a takovou tu životní energii, kterou má moje máma. To jsou prostě ty ženský, které já mám ráda, že mě dodávají takovou tu sílu a máma Anna Maňány je mezi nima.
0: A jsou Italové šarmantní?
2: Jo! No jo, a víte proč? Protože oni vám lžou. Kebel! Kebelísima!
0: Babička ještě říkala.
2: No, že jo, ne. Prostě oni vám dají kompliment, i když si to nemyslej. To je jenom tak jako, oni to možná zkoušej, co kdyby, jo, jakože když teda vám řeknou tak pěkný kompliment, ale jsou v tomhle tom jsou šarmantní. No a vemte si třeba Marcello Mastroianni a no je jich spousta, je to nádherný. Jo, mám je ráda, ale žiju všude dobře, doma nejlíp, ne?
1: Je dámy to a pánové, náš dnešní host Simona Stašová. Simona Stašová. Simona,
3: posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2016, k který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
0: Dámy a pánové, tleskejte dál, protože přichází šarmantní osobnost, která už tady dávno měla být, myslím tím na minulé ročníky, a jsme rádi, že se po letech vrací do Hradce Králové a že se to splnilo při 21. ročníku. Dámy a pánové, Stanislav Zindulka!
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak, jsme velice rádi, že ty východní Čechy, to je vaše velká láska, narodil jste se v Jelemnici, 12 let v Klicperově divadle v Hradci Králové, Český rozhlas Hradec Králové, vaše časté místo. Takže když už mluvíme o těch cestách, tak jsou to ty východní Čechy, které máte v srdci.
4: Východní Čechy mě přidnuly k srdci, protože jsem tady byl 12 let v Hradci a byla to vlastně taková moje herecká kolébka, na kterou se nikdy nezapomíná. A já bych to spojil s tím cestováním, protože někdy jsou daleké cesty a člověk se ho tolik nemá. Někdy je to cesta krátká a ten její výsledek je nezapomenutelný, a to je ten Hradec. Takovou jednu příhodu. Je to přesně 62 let, co jsem poprvé cestoval do Hradce podepsat svoji první uměleckou smlouvu. Přijel jsem do divadla, seznámil jsem se souborem, ředitel mě představil, skončila zkouška, divadlo bylo prázdné. Ředitel mi říká, tak teď si to, pane kolego, tady projděte, ať víte, kde budete účinkovat. Šel jsem na jeviště, poodrnul jsem oponu, podíval jsem se do hlediště, říkal jsem, tak tady budu účinkovat, tady budou sedět moji příští diváci, jak zaberu, jak se budu líbit. Pak jsem šel do pánské šatny a to už jsem se vznášel, jak v oparu. Vyseli tam kostýmy a najednou jsem měl pocit, že slyším nějaký zvláštní zvuk. A byl to silný zvuk tekoucí vody. A já, jak jsem byl takový mátožný, tak jsem nevěděl, o co jde, a šel jsem za tím zvukem. Ten zvuk se stále zesiloval, až jsem přišel takovým prospělým dveřím, tam ten hluk byl nejsilnější. Otevřel jsem ty dveře, to byla koupelna, a ten zvuk vody, to byla sprcha. A pod tou sprchou se sprchovala nejkrásnější kolegyně souboru. Já jsem vám byl tak překvapený, že jsem v těch dveřích zůstal. A tak, jsem se nábožně koukal, bylo na co, a najednou ona zjistila, že tam jsem zaječela, takhle si zakryla obličej a zařvala, co sem lezete, když nejsem namalovaná. A já jsem si říkal, tady se mě bude líbit.
1: Ten čas pokročil.
4: Ano.
1: A tak bychom vás rádi poprosili, abyste tu s námi zůstal a abychom pozvali na pódium šéfredaktora Českého rozhlasu Dvojka, pana Martina Gromana, a také pana Imricha Diosegiho z divize Východočeského deníku. To proto, abychom vám náš milovaný Stanislave Zindulko poblahopřáli předem k těm narozeninám, které vás čekají, a dovolte, abychom vám věnovali, tak jak každý rok udělujeme, mimořádnou cenu šarmu za mimořádné výkony, za okouzlující rady, život, který jste nám ukázal ve vší kráse. No a dovolte, abychom vám předali ty ceny, které tady pro vás máme. Dámy a pánové, pan Stanislav Zindulka je naší letošní osobností, která přebere mimořádnou cenu šarmu, kterou uděluje Český rozhlas za mimořádné výkony a krásný život. A blahopřejeme. Tady je karafa pro vás. V minulých letech tuto cenu převzali například pan Josef Krofta, paní Luba Skořepová, Tereza Kostková. Je to tedy

0: podívám se do zrcadla, až přijdu na sebe, abych věděl, jestli jsem šarmantní osobnost, ale pro jistotu si vezmu tmavý brejle.
1: Stanislav Zendulka, mimořádná cena šarmu za rok 2016. Blahopřejeme. A když už jsme v tom udělování, tak my nejenže udělujeme mimořádnou cenu šarmu, ale udělujeme i internetový šarm.
2: A ten letos převzala dáma, která se už také mnohokrát zúčastnila naší ankety, co by nominovaná osobnost, to je paní Lucie Bílá. Ta se dnes nemohla zúčastnit večera a tak poprosila, zdali by cenu internetu mohl její přítel převzít, a to je Zbigněv Čendlík.
3: Lado, já děkuji. My jsme si s Ruskou psali. Já ji to hned v pondělí se uvidíme, tak předám. Ale musím říct, že to je tak krásné, že nevím. Rozumíte, kytka nevydrží, tak si ji nechám u sebe doma. A víš, z čeho já žiju? Z milodaru a drobných krádeží. Takže já bych si možná něco z toho nechal. Jo, takže uvidíme. Takže ještě jednou zdravím, děkuji.
2: A teď tedy přichází okamžik, kdy vyhlásíme posluchačskou cenu absolutního vítěze dnešní ankety.
1: Poprosil bych, aby k nám přišel ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a ředitel Českého rozhlasu Pardubice Jiří Kánský. Dobrý večer. A hned za ním ředitel regionálního vysílání Jan Menger. Pojďte k nám, pánové.
2: Tak zatímco pan ředitel Kánský už drží obálku, nedívala bych se tam ještě, pane řediteli, na to je čas. Možná krátké slovo hostiteli.
4: Dobrý večer, milé dámy, vážení pánové. Já bych chtěl poděkovat všem posluchačům a čtenářům, kteří hlasovali v anketě Šarmantní osobnost roku, protože díky nim se dozvíme za chvíli nejen jméno vítěze této ankety, ale také díky nim jsme dnes prožili krásný večer s šarmantními osobnostmi, které na základě jejich hlasů přijeli sem k nám. No a rád bych samozřejmě poděkoval všem účinkujícím, všem milým hostům, včetně kapely a solistů, v neposlední řadě Ladě Klokočníkové a Mirkovi Vaňurovi, protože oni dva stáli u zrodu téhle ankety před 21 lety.
2: Utíká to, utíká. Jsme říkali, příští rok už nebudeme říkat asi číslovku. Tak ale teď tedy nám dovolte. Jedni nám tady chybí. Chybí nám tady ti, kteří každý rok vyhlašovali novou šarmantní osobnost, a to je vokální soubor Gentleman Singers. Šarmantní to muži. I ti jsou dnes na cestách, ale stihli dnes ráno ještě u nás v Českém rozhlase natočit Vinč a Zdravici, a já si myslím, že teď oni poprosíme.

0: Simona Stašová.
1: Simona Stašová, šarmantní osobnost roku 2016. Dámy a pánové, na základě vašich hlasů se to by nejšarmantnější osobnost roku jevila posluchačům Českého rozhlasu právě herečka Simona Stašová.
2: To je nádherný, děkuju vám. Podívejte se, co ty ženský uměj. Je to neuvěřitelný. Stando, já myslela, že jsi to dostal ty. Standičku, pro mě jsi šarmantní osobnost, pan profesor Pirk. Honza přeučil, já vám strašně moc děkuju, je to krásný, já opravdu si toho moc vážím. A všech těch ženských, který mě sem dostali, děkuju moc krát.
3: Takže dovolte, abychom vám předali zlaté slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové Černé. Předává pan profesor Pirk, úřadující šarmantní osobnost.
2: Ještě od pana profesora dostanu, no, můžu vám dát pusu? Je to je milý, tak to je milý, moc děkuju. Jožiš, to je krásná cena. Děkuju, děkuju vám všem, komu stálo za to poslat mi hlas. Děkuji vám. Budu se snažit nesklamat a být aspoň trošku šarmantní.
3: Dovolte, abychom předali ještě malou vázu pozornost, která patří ke zlatému slunci. Pan ředitel Kánský.
0: Děkuju. Paní Simono, blahopřeji za všechny rozhlasáky. Jsme moc rádi, že jste zvítězila.
2: Děkuju, děkuju. Děkuju, děkuju moc.
3: Je tu i nádherná kytice od ředitele regionálního vysílání Jana Mengra.
4: Já vám taky velmi gratuluju a ujišťuju vás, že já patřím mezi ty muže, kteří na vás chodí. A musím potvrdit, že když jsem byl v ABIčku na Shirley Valentine a koukl jsem se kolem sebe, tak je pravda, že jsem byl jeden z mála mužů, který tam byl. Gratuluju.
3: Takže dámy a pánové, ještě jednou poprosíme o potlesk pro La Charmantine.

0: 16, herečku Simonu Stašovou.
1: To je ona. Dámy a pánové, večer pomalu končí, ale máme ještě milou povinnost, respektive tu povinnost má paní Simona Stašová, vlastně už úřadující šarmantní osobnost, abychom se tady sešli konkrétně i s vámi za rok. A měla jste komu předat tuto cenu, musíte nejdřív vyhlásit další ročník.
2: Vyhlašuji 22. ročník Českého rozhlasu ankety Šarmantní osobnost teď.
1: Děkujeme a tímto se s vámi opravdu můžeme loučit.
0: Tak a dovolte, abychom ještě jednou pozvali na pódium paní Marii Rotrovou, našeho dnešního vzácného hosta. Pojďte k nám, paní Marie, prosím pěkně.
1: Neloučí se jen Marie Rotrová, ale loučí se Jan Přeučil, Zbigněv Čendli, pan profesor Jan Pirk.
0: A já se dívám, Jan
1: Menger. Stanislav Zindulka. Jiří Kánský, Lada Klokočníková, přejeme vám krásný večer, děkujeme, že jste přišli, doufáme, že budete mít šarmantní celý rok 2017 a že se tady s námi zase za rok sejdete.
0: Tak a jako každý rok jedna skladba na závěr, ta, kterou asi už důvěrně znáte a kterou si snad s námi i rádi zazpíváte. Dámy a pánové, hezký večer.

0: To byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2016, kterou se stala herečka Simona Stašová. Za týden v tomto čase vám v reportáži ze zákulisí přiblížíme, jak vypadaly přípravy gala večera.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: quem me lasca o braço.
1: Deva atrás, Oriana.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Meteorologové varují před dalšími vedry. Zítra a v pondělí budou teploty stoupat nad 32 stupňů Celsia. Hodkovice nad Mohelkou řeší porušování rychlosti v Rychnovské ulici. V Novém Boru může být o víkendu zvýšený hluk, upozorňuje vedení města. Zítra bude slunečno a teploty až 31 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů Celsia. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
3: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
1: Radnice v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku musí řešit porušování nejvyšší povolené rychlosti v Rychnovské ulici. Je tam obytná zóna a maximální povolená rychlost 30 km v hodině. V současnosti je v místě intenzivnější provoz. Kvůli opravám mostu přes silnici 1/35, totiž ulice slouží jako objízdná trasa. Podle starostky Markety Tauerové ze starostů pro Liberecký kraj řada řidičů jezdí v místě příliš rychle.
4: To, že tam je umístěna značka rychlost 30, bohužel jako příliš řidičů nerespektuje. A to nás vlastně trápí úplně nejvíc, protože prostě bychom byli rádi, aby lidi respektovali vzájemně sami sebe a to, že když je někde nějaké omezení, takže se prostě má dodržovat.
1: Radnice proto spolupracuje s policií, která v místě zintenzivnila kontroly rychlosti. Radnice Nového Boru na Českolipsku žádá občany o trpělivost a pochopení kvůli zvýšené hlučnosti. Ta je způsobená odstraňováním škod po úterních bouřkách. Město to uvedlo na svých stránkách. Práce budou pokračovat i v neděli. Hospodáři v Krkonošském Černém dole přesunuli ohrady s dobytkem. Je kvůli tomu omezený průchod na vycházkovém okruhu svatého Michala pod nákladní lanovkou v Čisté v Podkrkonoší. Zákaz vstupu je označený cedulemi a turisté by měli toto místo obejít. Dočasná pastva potrvá 2 týdny, poté bude cesta opět volná.
2: Počasí.
1: V noci bude malá nebo žádná oblačnost, nejnižší noční teploty 15 až 12, v údolích až 10 a na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra bude většinou velmi slunečno, nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 27 až 30, na Českolipsku až 31 a na horách na 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá, omezení potrvá do 25. srpna. V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Buželi Němcové, omezení potrvá do konce září. A v Liberci je také omezený průjezd ulicí Zahradní, kvůli práce na inženýrských sítích je tam provoz veden do protisměru, omezení potrvá také až do konce září. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: tajné poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech, vorech. A oni plavci, neboli voraři, si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství.

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny. Přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo voražství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na voražství tak uchvátilo, protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro voražství, tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi, jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhaly chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve a to je taky jeden z výrazů typicky vorařských.
0: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
1: Pod pojmem, že houžev je něco houževnatého a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvrtány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vorařů rekrutovalo? Tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vory bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku a oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jinak z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty.
1: Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
2: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostý unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, které sloužily od toho roku 1896 jako jištění krovů. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tedy fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžný klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý k řece, tomu se říkalo splast nebo vaziště, a tam se vlastně připravovala stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zužitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, že ten se choval jako vlak, tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Že na Otavě byly 3 vesla předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do ploštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
0: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
1: No, ono to byla nutnost, že jo? Prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je celý do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižních Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den, vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme pro to, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště, je vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený a je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti, ta se jmenovala Korce, tam měl hájovnu a já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili, takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové voražské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální voražské muzeum. A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady je spousta modelů voru a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři, tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
1: Ano, my jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejdou dělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
0: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
1: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent, ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlivou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerkem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
0: Když jste říkal, že ten vrátný takzvaný, který byl tedy vpředu hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu, on si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv?
1: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vorovýma tabulema.
0: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špediterské lodě nebo špediterská plavidla, či jak to říct. Co se vlastně dělo potom?
1: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit. Museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve stodole, no a ráno potom mohli pokračovat dál.
0: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
1: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě, no a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
0: A ten šátek to byla paráda, nebo to mělo nějaký specifický význam?
1: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vůrů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vor, jemuž se říkalo šíf. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vorů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavěly se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaným koníčkování a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltavan slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů? Nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, to je Vltavan Purkarec. Ale v roce 2021 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterými se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských školách, kde děláme besedy o voražství, dáme jim tam udělat kvíz, můžou si sami udělat voreček, omalovánky pro ně máme voražský a potom ještě vzpomínky plavce Václava, kde je od počátku, od pokácení stromů, stavbu a plavbu voru.
0: Mají voraři anebo členové spolku Vltavan nějaký speciální pozdrav?
1: Vltavanu zdar!
0: A na úplný závěr dnešního pátrání po kořenech voroplavby u nás mám pro vás několik tipů. Kromě návštěvy Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy Muzea spolku Vltavan v Davli také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Loni jsme vyhráli první cenu v soutěže Kokozy a dostali jsme ty vyvyšené zahonky všechny. Poudu na nářadí, kompostéry a kadibutku. Takže to všechno taková infrastruktura tvrdá na zahradu. Byla už tady v rámci první sezóny.
2: Kdo by řekl, že to mluví bohémistka a ne inženýrka zemědělství? Jmenuje se Natália Šelachovská a je naší dnešní hostitelkou. Pochází z Polska, žije v Praze skoro 10 let a právě tady mohla svůj vztah k přírodě přeměnit z teorie v praxi. Oficiální název tohoto díla je Žižkovská komunitní zahrádka. Pozemek navštívila a dnešní pořad natočila Goránka Oljača, která vám přeje příjemný poslech. Zahrádku jsem našla na Žižkově mezi ulicemi Malešická a Piterová. Už na mě čekala paní Natália Šelachovská se svou mladší dcerou, milou a něžnou holčičkou. Hned se laskavě ptala, jestli jsem se bez problému orientovala na tomto pražském sídlišti.
1: To jsou takové velké baráky a asi to sídliště se jmenuje Central Park.
2: A vprostřed je vaše zahrádka.
1: Ano, Žižkovská komunitní zahrádka.
2: A je to krásný kus země. A teď chozdoby, kytičky, rajčátka, maliny, které nemají rády, horko. Že jo? No, bylo hodně horko. Že?
1: Ale protože to je komunitní zahrádka, tak skoro každý den někdo tady je a zalívá. Většina členů má každý svůj zahonek. Máme tady vyvyšené zahonky, takové dřevěné, a pak chlubinné do země. A že dyně prosíme, aby byly jenom v jednom místě, protože se pak křižují. Každý má pronájem zahonku na dobu roku. A pak to prodlouží, buď to zruší. Občas někdo se zapojí a pak nemá čas. A takový zahonek pak předáváme dalším lidem.
2: A je zájem o zahonky?
1: Naštěstí jo. Máme skoro 40 členů a kolik lidí používá ten zahonek, je to na něj. To může být rodina, můžou být kamarádi.
2: No to je zajímavé. Ukážete mi svůj zahonek, co vy tam máte?
1: Je strašně divoký. My jsme od

0: Rostlo.
1: Jožefinko, čo to je? Cibulka nejaká.
2: Čo?
1: No a tady?
2: To môj obrázek.
1: A obrázek? A myslíš, že kytičky a zeleninka mají rádi obrázky?
2: Ne.
1: Čo roste, miláčku?
2: Rajčata.
1: Rajčata. A je to na salát?
2: Jo.

0: Loterii, když jsme měli první sezonu, tak jsme dělali losování. Každý vybral si číslo a pak podle toho měl ten zahonek. A tak už teď to zůstalo. Je to skvělé, že ten pozemek je velký, ale je oplocený. Takže já nemusím hlídat malou celou dobu. Já ji tam vidím, vím, že tady může se pohybovat a je to taky pro ní taková možnost se cítit samostatná v tom.
1: A bezpečná. A vysvětlujete jí, jak to v přírodě chodí? Už to pochopila?
0: Proto to dělám. To byl takový důvod, proč jsem se do toho pustila. My jsme dostali teď dárek, teta nakoupila holkám rukavice na zahradu a Josefinka dneska celý den ji skoro nosí. Když přijde tata, tak budeme tady pracovat. Příběh ze zahradky můžu vám říct, že loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky, takže a jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce a jak jsme to pak sklízili, jak jsme dělali polévku z toho. My to moc neomezujeme, spíš chceme, aby to bylo na základě permakultury. Což je takový způsob, když ty rostliny samé trošku vědí, jak tu zahradu nejlíp jako podle sebe. My se snažíme je taky nějak propojit mezi sebou.
1: Ale není to jen o dětech a o tom, že se mají za mála naučit, co to je život v přírodě. To je i o dospělých. I oni se tady, řekla bych, něco naučí. A není to jednoduchý recept.
0: To máte pravdu. My většinou začínáme na jaře, když máme brigády. Tento rok tu zahradu musíme nějak udržovat. Čistit, sekat trávu, doplňovat zahonky, anebo hlídat ten kompost. To je několik prác, které snažíme se rozdělit mezi sebou, aby ta zahrada byla funkční a byla prostě takovým příjemným prostorem, ve kterém lidé chtějí trávit čas.
1: Když říkáte jarní brigády, kolik lidí se účastnilo těch brigád?
0: Potřebovali bychom víc. Máte teď pozvánku. Brigády jsou otevřené. Pokud někdo má chuť se stavit a udělat něco, přispět, anebo prostě strávit čas v takový užitečný způsob, tak my to většinou hlasíme. Řeknu ještě jednu věc, to je taková zajímavost, že máme ješky na zahradě. Ješky. My jsme je adoptovali, tam je domeček pro ješky. Ona občas si to používají. Ale mají taky svoje místo z druhé strany, které mají rádi. A my jsme trošku jako se báli, že ty ješky tady se přestěhují. Zjistí, že všude kolem je hodně jiných možností, ale one se zvykly na tu naši zahradu. Jsou tady na večer. Mají tam takovou dírku, kterou proházejí. Mají zdroj vody další, protože my na zahradce taky máme. Ale pak si projdou kolem a se vrátí.
1: Domů.
0: Domů. Na zahrádku.
1: Ano. My a oni. Už je čas, abychom se dozvěděli, kdo jsme my a kdo oni v dnešním příběhu o založení spolku Žižkovská komunitní zahrádka.
0: Náš spolek, to jsou hlavně 3 osoby. Já, Kateřina Stupecká a Marcela Plíšková. A my jsme tu komunitní zahradku spolu zakladali. Katka zahradnictví teď studuje. Teď to musí dostudovat na zemědělství. A nebo spíš tu architekturu zelení. Marcela je spíš od administrativy a řešení urgentních situací. A já jsem zodpovědná za komunitu a

0: za fundraising. Snažím sa, abychom měli nějaké dotací. Kromě toho dostáváme taky podporu z Prahy 3.
1: To založení záchrady netrvalo krátkou dobu.
0: A trvalo to tak dlouho, protože to bylo poprvé, což místní čas se rozhodlo, aby takový pozemek zpřístupnit na tento účel. A až na koncu jsme mohli podepsat smlouvu, v rámci které pronajímáme ten pozemek. A my máme to na 5 let.
1: Ale vy jste plánovali tady koncerty, setkávání, kamarádství. Co s tím bylo?
0: Všichni členové, my se snažíme jich motivovat k tomu, to je všechno vedené na dobrovolnické bázi. Je to omezené časově. Všichni máme svoje práce, všichni máme svoje rodiny a ten čas, bohužel, který zbývá, je opravdu omezený. Proto setkání jsou. Občas někdo se nám ozvě a že bude dělat nějakou akci. Bylo setkání pro lidi, kteří žijou na Žižkově, ale pochází z různých států. Byl ještě nějaký workshop.
1: Máte nějaké sousedské vztahy?
0: Máme dobré sousedské vztahy, takže například teď sekačku máme v garáži u jednoho z členů, který bydlí tady v okolí.
1: Kolik je z těch 50 členů cizinců?
0: Já jsem cizinka. Já si myslím, že je tady 4 nebo 5 osob. Komunikujeme většinou česky a vím o dalších členech, se kterými spíš komunikuju anglicky. Já si myslím, že všichni členové bydlí tady někde v okolí, protože jinak to nedává smysl. Že ta komunitní zahradka je o tom, aby to bylo blízko.
1: Jsou to Žižkováci.
0: Žižkováci, ano.
1: A jako poleno.
0: A tady je takové tipy pro děti, takový stánek pro děti.
1: A kromě Josefinky, objevují se tady ještě nějaké děti?
0: Dneska není to vidět, ale většinou je tady 3 nebo 4 další děti a oni se už mezi sebou znají. Mají se rádi, většinou si hrají. Občas ani nevíme, co tam mají v plánu. Jdeme udělat pro děti zahonek zvlášť.
1: Být na své zahrádce.
0: Přesně.
1: To je také nějaký hezký pocit, že?
0: Určitě. Mě to strašně baví. Já si myslím, že ten život v městě je takový dynamický. A ta zahradka je většinou o tom, aby se na chvilku zastavit. Že já a nakonec setkám tady za členy, začneme se o něčím bavit, na chvilku si sednu a pak koukám a už jsou 2 hodiny pryč.
1: No, začalo pršet. Musíme se schovat někam.
0: No právě, že to je ten problém, že to ještě nemáme. Zefinka říká, že ona je pod stromem a my ne.
1: No, u nás už neprší. Strom je krásný deštník. A má člověk tady jakoby pocit, že je doma?
0: Já si myslím, že tady se setkávají lidé, kteří mají podobné myšlení o životě, o planetě, takže je to takový pocit, že se sobě rozumíme. Je to trošku jako doma. Já jsem původem z Polska, tak nemám pocit, aby ten dům byl moc daleko. Že ty kultury a jazyky jsou docela blízko. I ty rostliny, které tady máme, já je znám z doma. Tento týden nás oslovil asi pracovník zemědělské univerzity, že by rád tady udělal svůj zahonek podle italských odrůd a chtěl by tu kulturu tady vyzkoušet. Tak uvidíme, jak to dopadne. To by bylo něco, co by mu připomínalo domov.
1: Končíme u pojmu, se kterým se v pořadu stále setkáváme. A není to jen otázka, kde domov můj, kterou příchozí zpívají společně s Čechy. Děkuji dnešním hostitelkám Natálii a Josefince Šelachovským a už se těším, že se znovu sejdeme. I příští sobotu vás od mikrofonu ve stejném čase pozdraví Goranka Oljača.

0: 20 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Téměř 2/5 obyvatel České republiky nechtějí volnější pravidla pro zadlužování státu. V Karlovarském kraji pozvolna ubývá orná půda a počasí v Česku zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 27. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Volnější pravidla pro zadlužování státu, které prosazuje současná vláda, vadí 38% Čechů, 28% lidí je schvaluje a třetina dotázaných uvedla, že neví. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas.
3: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
4: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
3: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
5: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
3: Reprezentativního průzkumu mezi 3. a 5. srpnem se zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let z celé České republiky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: V České republice ubývá zemědělská půda. Například v Karlovarském kraji se plocha polí za posledních 10 let zmenšila o více než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o čtvrtý největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku, říká ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefrnová.
6: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
2: V Olomouci postupně pokračuje přestavba vysokoškolských Fischerových kolejí. Práce zhruba za 120 milionů korun trvají už více než jeden rok. Opravené pokoje by měly studentům začít sloužit v příštím roce v září, upřesní rektor univerzity Michal Kohajda.
7: Tam by samozřejmě se měly zvětšit ubytovací kapacity pro studenty. Já pevně věřím, že bude hotová na přelomu tohoto a příštího roku fyzicky. Nicméně z hlediska obsazování kolejí předpokládáme, že ten hlavní náběh by měl jít až v září 2027. Sport.
2: Fotbalisté Teplic vedou neúplnou tabulku nejvyšší domácí soutěže. Do čela se posouvají po remíze z Plzní 5-5. V dalším utkání 3. kola Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2. Před několika málo minutami začalo utkání v Mladé Boleslavi, kde domácí Středočeši hostí pražskou Spartu.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima ještě docela osvěžující, většinou to bude mezi 15 a 11 stupni v údolích a také na severovýchodě republiky kolem 9. Zítra čekáme slunečno a další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima většinou 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 27. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy mírný od jihovýchodu do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice 53 před Pohořelicemi na příjezdu ze Znojma je do noci uzavřená v obou směrech, a to kvůli dopravní nehodě. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme ho mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách, ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká, a ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Můj dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před, než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1948, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii, protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek?
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě hlavně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzního slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle staroklad drubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte řebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten řebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli je vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velký taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli, jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna.
3: Jezdecká jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil. s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem byl v kočáru z pohádky Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky. To fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím, já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii a nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem? Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium dnešní době

0: Tak si to necháme.
1: Kde to tady na zámku nejvíce smrdí?
0: Když fouká vítr z prasečák.
1: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
0: Krása, pávy, práce.
2: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Francescem.
1: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
0: Teda byste mi dali dobrý nápad.
1: Tak jak palice to vypadá.
0: Jo, jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
1: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
0: Ano, ano, ano, tam jsem byl, ale...
1: Co tam je?
0: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, se najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Koruna, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad?
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když

0: vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
1: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
2: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
0: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
2: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
0: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
2: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Záchranáři v České republice upozorňují na zvýšenou aktivitu bodavého hmyzu. Prahou odpoledne prošel pochod hrdosti za práva sexuálních menšin. A počasí zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Záchranáři v těchto dnech upozorňují na velkou aktivitu bodavého hmyzu. V případě, že se po včelím, vosím nebo sršním bodnutí objeví vyrážka, poruchy vědomí nebo dušnost, doporučují záchranáři zavolat tísňovou linku 155. Alergická reakce totiž může nastat i nečekaně, říká mluvčí plzeňských záchranářů Luboš Bouček.
3: U osob s alergií může během několika minut dojít k závažné anafylaktické reakci, která bez rychlé léčby představuje přímé ohrožení života. My jako záchranáři doporučujeme chránit se před bodavým hmyzem používáním nějakých repelentů, zvýšenou opatrností při venkovní konzumaci jídla a zejména teda sladkých nápojů.
2: Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice ošetřili od začátku letošního léta už 15 pacientů po zranění netopírem. Létající savec může přenášet vzteklinu, která může být smrtelná. U žádného pacienta nemoc nepropukla. Lékaři ihned zahájili preventivní očkování, potvrzuje primářka infekčního oddělení Lenka Petroušová.
4: V případě poranění netopírem musíme podat i takzvanou pasivní imunizaci sérum, a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
2: Centrem hlavního města dnes prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnilo se ho několik desítek tisíc lidí. Duhovým průvodem tak vyvrcholil týdenní festival, který chtěl upozornit například na to, že menšinová komunita stále nemá v České republice stejná práva jako většinová společnost.
5: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
6: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
7: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky návštěvnice příjemnější.
6: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
8: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
6: Dnešní program Prague Pride na Štvanici potrvá do 10 večer. Připravená jsou třeba hudební vystoupení nebo diskuze. Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v Česku slunečno a další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, maxima mezi 29 a 33 stupni, na severovýchodě kolem 27. Vítr zpočátku slabý, během dne místy mírný od jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor na Moravě, silnice číslo 53 u Pohořelic do Znojma zůstává po vážné nehodě stále v obou směrech neprůjezdná. Objíždí se to přes Vlasatice. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Právě začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
10: Medicine man

0: Hobby magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy, protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochůdčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. Ono na těchto odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a typy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpují se kařičkovi rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňují. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. A jakmile se bude tvořit současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Takže
3: 3 výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaký problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již 2. rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň, uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivost třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
3: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
2: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
3: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
2: Čím je tak vzácný mník?
3: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
2: Vy jste zároveň kronikářem velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
3: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
2: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
3: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
2: Ten tady máme taky.
3: Ten tady máme taky.
2: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinnou potravou?
4: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
3: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
2: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
3: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umlovit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
2: Ale rozhoupal jste se.
3: Až o mnoho let později, když mi kamarádi žehrali nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
2: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
3: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cén.
1: S mluvčím a především pamětníkem velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální anebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Je to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: Když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dál. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu?
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky. Ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka. V době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit. Jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snáší den.

0: Rybářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat, a ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude řmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě

tědařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden, tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Meteorologové v Česku opět varují před vysokými teplotami. Téměř dva roky po velké vodě stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Fotbalisté Mladé Boleslavy ve třetím kole nejvyšší soutěže porazili Spartu. A počasí zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 27. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Část České republiky už zítra přes den zasáhne další vlna veder. Ve středních Čechách, v Plzeňském kraji a také v části Jižní Moravy by teploty měly stoupat nad 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se pak vedra rozšíří na velkou část území České republiky, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
3: Na většině území České republiky také stále platí výstraha před nebezpečím vzniku a šířením požárů. Meteorologové doporučují nerozdělávat ohně v přírodě a sledovat místní vyhlášky. Tramvaje z IP Pavlova přes muzeum do Vinohradské ulice v Praze začnou jezdit dříve, než dopravní podnik původně plánoval. Mohlo by to být už letos v září. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí dopravce Daniel Šabík, podle kterého byl původní termín zhruba v únoru příštího roku.
5: Výstavbu tratě z Vinohradské ulice se podařilo významně urychlit. Nicméně přesný termín bude záležet na dokončení prací, následných přejímkách a povolacím procesu k uvedení tratě do zkušebního provozu.
3: Přes muzeum nejezdí tramvaje od poloviny loňského června. Dopravní podnik tam totiž stavěl novou trať z Vinohradské ulice směrem na Václavské náměstí. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude také v novém školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale skončí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv, říká ředitel Dominik Liberda.
6: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města. V rámci toho dotačního titulu živel je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
0: Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy dnes večer ve třetím kole nejvyšší domácí soutěže porazili pražskou Spartu 2-0 a jsou v čele neúplné prvoligové tabulky. V dalších dnešních zápasech třetího kola Teplice remizovali s Plzní 5-5 a Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno, další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, zatím bez deště, maxima většinou mezi 29 a 33 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 27. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy mírný od jihovýchodu, o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pražský okruh je až do zítřejšího poledne v obou směrech neprůjezdný, a to mezi sjezdy na Vestec a Lochkov. Jezdí se přes Barrandov a po jižní spojce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají Hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
8: Posaďte se.
7: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
8: Nepovídejte.
7: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
8: Ano, co nejdebrý, ne?
7: Proč?
8: Ano, ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
7: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
8: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
7: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
8: No podívejte se, tak co pak je vám?
7: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
8: Já už to mám.
7: No sláva.
8: Vy nejste vy.
7: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
8: Všecko znáte?
7: Všechno, ne.
8: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíra? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
7: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a kouzelků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta hecovali známí, aby se přihlásil na JAMU, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.
3: Když jsme t-

0: razie Bill Hart. Tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomínal Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některý otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě a všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to
2: ano.
5: Točí,
2: Radku, to nás spojilo.
4: To prostě. Jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pár dcerušek a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putími na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechníkovi, poslyš, něco tady musí být.
4: No, Baranovský genius.
2: Malinký oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisér, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, poslali na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskaviny. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
5: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost! Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
7: Ta sakra, musí se snažit.
8: No jo, ale znáš ho, ne?
9: Tady něco nekvapím. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A i zůstává rozum stát.
7: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
9: To by to musel nejdřív najít.
7: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
7: Podívej, jsou nějaký prachy?
9: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
7: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma, jasný?
9: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc.
7: 80, úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
7: Protože seš důvěryhodnej.
9: A já ne.
7: Ale ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
7: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom, co potom? No potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
9: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
7: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studený.
9: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej na mě, spolehne.
9: A jo, fajn. A fantoma máme na cíl.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
7: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
10: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
7: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 pera. Přejete si bílé nebo šedé?
11: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
12: A dárek pro dceruško, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
11: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
12: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
11: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vášně.
7: Něco takového.
12: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
13: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Já jsem nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás poděž bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. Kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
4: Jenže, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
3: No co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, vykuj mě oči. Pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Nelej, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby,
3: no.
4: Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši.
3: No.
4: Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmolí, tady to musím být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde jsi tolika tím množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kamaráde,
3: včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
4: No počkej, počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká sklatov a jejich úkolem bylo provázet lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. Ten samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem vězí nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrt myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte. Co to znamená tohleto? Co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku? A koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý fór, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatřeba.
4: Já to bych musel říct, že znictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct milost, paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: No, hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem vezu já.
5: Jenem, aby jsme neušpinili.
4: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
5: A já.
4: Ale stavíš jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Mařa.
5: Pane Luši, juj.
4: To je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
6: Kusí, co? Jedu. Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Mařo.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
5: Já, babi. Toj. Tam vidí milý synku přes 3 dní.
3: Kolik? 3?
7: 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To je roba. Správná roba.
5: Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. No, to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu.
8: Tak, Robi.
4: Čus se, Robečkino, pijeme. Lučíme se se svobodu.
8: Vejdi do života a neškoď.
5: Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí sem. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí slapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlapi, já vás schovám.
5: Tak, a máš to.
8: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
3: G.
5: taky zdi, na to jich už je. A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
9: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal: Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi a říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželu. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa Menšík. On říkal, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládinek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.

0: tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do Biografu.
1: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
0: Ano.
1: Rodiče žijí?
0: Protože chodili do Biografu.
1: No ano, jste říkala.
0: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
1: Proč na gauči?
0: Já se tam vždycky hraju.
1: A vás vybíhly karty na gauči?
0: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
2: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeně.
1: Proč jste nevolala o pomoc?
0: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
1: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
0: Ano.
1: A dál.
0: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
1: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
0: Ano.
1: Ke Karbanu? Ano, ke Karbanu.
0: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
1: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
0: Ano.
1: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
0: Nevyhovovala.
1: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
0: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
1: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
0: No tak, my jsme hráli.
1: Pedra?
0: Já jsem vyhrávala páčku Švindlova.
2: Jáže Švindlova?
1: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švindluje, jako by čeně vyhrává, on prohrával, protože...
0: Já jsem chtěl prohrát, poděláč mi, s radostným úsměvem, řekl, že jsem vyhrála jeho srdce.
1: A jak to bylo dál?
0: Já...
1: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
0: Já se stydím.
2: Ona šeptala, jeň.
0: Ne, tak...
1: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
2: Ano, byl.
1: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat jeňo. Proč jste to udělal?
2: A jak byste to dělal vy, pane Hrado, kdyby vám šeptala jeňo?
1: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
2: No, já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
1: A pane, podívejte se na mě.
2: Prosím.
1: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
2: Ano, prosím.
1: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jeňo?
0: On se ke mně přiblížil.
1: Ano, přitom se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
0: Kadlecková.
1: A teď řekněte upřímně, nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do Biografu?
0: Jsem chtěla jít.
1: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
0: Když on ten film byl Mládeži nepřístupný.
3: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl i jeden recept.
4: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
5: Ano, já bych doporučil sapčích zbyt po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
6: Ty to umíš?
5: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky samčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla, to je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé.

0: Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mě ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se samčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
1: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, vysílá Praha, Honza Macoun, tady Karlínská budova Českého rozhlasu. Zdravím vás dnes lehce postižen také nejen tématem, ale taky tím, co bych chtěl všechno říct, ale vím, že to není o mě, ale hlavně o vás, protože to dnešní téma noční linky pro nadcházející dvě hodiny je moje posedlost železnicí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: srdca zní. Legendární skupina Pacific Ďáblův vlak otevírá noční linku při sobotě 8.8.2026. Ve studiu je s vámi Honza Macoun. Dnes na téma železnice, anebo abych byl přesný, nebo tak, jak jsem to pojmenoval, a tak, jak jste si zároveň přáli i vy, někteří posluchači noční linky, moje posedlost železnicí. Já chápu, že pro někoho je vlak jenom dopravní prostředek, který má přijet včas a pokud možno bez zpoždění. Pro jiného je to všem vášeň, koníček, vzpomínka z dětství a někdy skoro způsob života. Železnice má zvláštní kouzlo, staré nádraží a ranní mlha nad kolejemi, hlášení z amplionu, zvuk motoráku, pára, rychlík mizící v dálce, lokálka mezi poli nebo stará cedule se jménem stanice. Někdo jezdí vlakem jen z nutností, jiný jede schválně delší trasou, jen aby projel oblíbenou trať, zahlédl určitou lokomotivu nebo si připomněl cestu, kterou zná od dětství. A někdo je posedlejší ještě víc. A já jsem rád a mám takové zvláštní cítění, že je vás moc, kdo právě teď posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Poda. Takže myslím si, že kolega humoriádník Knop by řekl asi tohle.
1: Vážení cestující, vlak je vyprodán. Zbylí cestující vyčkají další vlakový spoj nebo se vydají pěšky ve směru jízdy vlaku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Milujete vlaky, sledujete lokomotivy, fotíte soupravy, sbíráte jízdenky, čtete jízdní řády nebo znáte tratě na spaměť, poznáte vlak podle zvuku nebo čekali jste hodiny u kolejí, vyrazili jste kvůli jedné mašině, dojímá vás nádraží, jak těžce nesete, když se ruší provoz na nějaké trati. A vůbec, víte, kdo je to? Urvínek, žehlička nebo brejlovec?

0: Ano, i kaskadérské kousky zvládá ten, který abnormálně miluje železnici a vůbec vše, co se kolem železnice točí. A o tom to dnes je. Jsem postižen železnicí, když to vezmu jinými slovy, jiným názvem. Dnes v sobotu 8. srpna ve vysílání Českého rozhlasu. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A píše mi Boumil, já se přiznám, že vlaky mám pod kůží od dětství. Já jsem vyrůstal u tratě a dodnes poznám některé mašiny podle zvuku dřív, než je vidím. Rodina se mi směje, protože když někde zahlásí zvláštní vlak, jsem schopný vstát ve 4 ráno, vzít termosku a jet přes půl kraje jen kvůli jedné lokomotivě. No, schválně, jestli vy poznáte, kvůli které to tenkrát bylo. Už jsem si našel. No je to brejlovec. Stál 2 hodiny v mlze u přejezdu a manželka mi pak řekla, že normální člověk by si radši pustil video na internetu. Jenomže to není ono. Ten zvuk čekání, světla v dálce, pak ten okamžik, kdy vlak projede kolem, to se nedá nahradit obrazovkou. To je fakt. Já vám fakt rozumím. A kdo otevře telefonicky noční linku, čekám na vás, 731 800 900. A jste to vy. Halo, halo, Honza u telefonu.
1: Honzo, já si zastavím rádio.
0: Dobře, kdo pak volá?
1: Volá Jarda Stořimová.
0: Jardo, prosím pěkně, jak to vypadá s železnicí u tebe?
1: Já se moc těším, že jsem vyhrál vstupenky na Country Radio jejich narozeniny a tam vlastně ta cesta vlakem přímo bude.
0: Dobře, ale tady jsme teď na jiné rozhlasové stanici, tak pojďme k tomu nějakému životnímu možná posedlému chování, možná posedlostí.
1: Posedlost úplně na vlakách nemám, ale jezdím si mám docela rád. Kdyby to bylo, preferuji ho spíš než autobus, ale... Tady z té Vysočiny se moc na tu stranu nikam skoro nedá, jo? Musí se hodně přesedat.
0: A co vůně páry nebo starých motoráků, vůbec to nic neříká?
1: Ale ty tak nějak nepamatuju, že by bylo nějaký chybě 42 let, tak jak můžu pamatovat nějaký motoráky.
0: No tak a proč ne? Takový hurvínek dřevěný nezastavujeme, máme zpoždění, ten jezdil až do roku kolik 80... Ne, 89, možná ještě v nějakých zálohách, ale jezdil poměrně dlouho, ale neříkám, že jen on, ale vůbec. To zkrátka to cestování vlakem je lepší než autobusem. Tím bychom to mohli uzavřít.
1: No, my takhle určitě, a teď jak se chystáme, že vlastně do té Prahy pojedu taky vláčkem, protože autobus mi tam nevyhovuje, nesedí mi časově a od toho rádia vlastně vede přímo country vlaky vypravený, kde veze 350 lidí poveze.
0: Dobře, ať to dobře dopadne, třeba se tam potkáme. Přeju hezký večer, dobrou noc. Pro vás ostatní vypadá to jak, jste posedlí železnicí, máte někoho kolem sebe, kdo je opravdu takovým tím typickým šotoušem. A že nevíte, kdo to je šotouš, třeba se dozvíme právě od vás. Honza u telefonu, kdo je u telefonu teď?
2: Krásný dobrý večer, pane Honzo, moc vám zdraví, Jirka.
0: Jirko, povídejte, jste blázen do železnice, anebo tak umírněný?
2: Tak, no, asi možná oboje, pane Honzo. Miluju železnice a miluju vlaky, ale samozřejmě já to miluju hlavně i kvůli tomu, že to je pohodlnější doprava a hlavně se hrozně rád kochám přírodou. Protože si myslím, že v autobuse, v autu a tak prostě absolutně nemáte šanci a je to doopravdy krásný. Poznáváte i plno lidí, se kterými jste se třeba neznali. Hlavně je to moc třeba, protože ještě o tom takhle, pane Honzo, mluvím, protože my jezdíme tady, já jsem vlastně v kousek od Trutnova a máme tady vlastně železniční trať Trutnov a Praha, hlavní nádraží.
0: Ano.
2: A kdo to tady zná, tak je tady vlastně i přestupní stanice Starkoč. Uhum. Ale mají to tam moc nádherně pomalované vláčkama všechno. To normálně úplně jak když se vpravíte do pohádky o vláčcích a mašinkách. Výpravčí, mašinky, všechno ručně namalované, je to hrozně moc krásné.
0: A náhodou, není tam taky přestup na trať do Žacléře?
2: tak to je zase za Trutnovem.
0: To je až za...
2: Ale jinak jak máte tam jako přestupy také, ano, Liberec, Žafres, všechno vlastně a dodatý přestupy tam také jsou.
0: Tam to teď se snaží dát dokupit tu železniční trať. Ještě jsem se tam nikdy nebyl podívat, ale ta příroda je tam nádherná. To je fakt.
2: Je nádherná. Já to doopravdy hrozně moc miluju. Já prostě doopravdy, já jsem takový ten kochatel. Já se hrozně rád kochám přírodou. A hlavně je to pak hrozně třeba i fajné, když jedete třeba vlakem do Prahy, přijedete do Hradce Králové, tam už pak funguje ten minibar, tak tam se můžete ještě občerstvit. Ne, je to prostě fantastické. A hlavně, když si sklopíte to okýnko a teďka vykouknete z toho okýnka, i když dneska už to moc nejde, protože to jsou takový jenom ty polostáteční okýnka, ale dřív, když to ještě takhle šlo a foukal vám vítr do vlasů, musel jsem si samozřejmě dávat pozor na lampy, aby vám to neutrhlo, jak se říká, hlavu. Já si myslím, že si ještě na to dodnes všichni určitě vzpomínáme, tak prostě má člověk fantastické vzpomínky a i ty průvodčí. Já si třeba, pane Honzo, nedokážu doopravdy představit, když to tenkrát chtěl udělat jako nějakou digitálně, ale prostě máte vztah k těm lidem a vidíte tu červenou čepičku, pozdravíte se, usmějete se na sebe, no je to prostě fantastický.
0: Ale jste umírněný v té zálibě železnice, protože kdybyste byl úplně nejvíc postižený, tak mi řeknete zcela vážně, že ty otevírací, nebo ta otevírací okna, ty jezdí v těch a těch vlacích, těch a těch číslech a jezdí ještě stále a je jich poměrně dost, takže beru to jako umírněnost, nevidím to úplně tak.
2: Umírněnost, ale hlavně mě se hrozně krásně překvapuje, protože já rád poslouchám Český rozhlas a když je noční linka právě s panem Knopem a vy jste to hnedka vlastně na začátku dal, protože pan Knop vlastně také hlásí ty různé zastávky a s tím se mě udělá neuvěřitelně velkou radost.
0: Ještě mám připravené další, ale všeho do času. Já děkuju za telefon, popřeju dobrou vlakovou noc.
2: Děkuju moc, rád jsem vás slyšel, rád jsem se po dlouhý době dovolal. No a budu se těšit na další příběhy s dalšími posluchači.
3: Noční linka.

0: Česko má jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě. Podle Správy železnic měří naše tratě nějakých 9300 kilometrů. Samozřejmě to jsou koridory, regionální tratě, nádraží, zastávky, mosty, tunely, tisíce přejezdů. Takže nejde jenom o koleje mezi velkými městy, ale o rozsáhlý systém, který propojuje Prahu, krajská města, menší obce, průmyslové oblasti i turistické regiony. Tou silnou stránkou naší železnice je tedy hustota. Dá se říct, že do každé obce pomalu vede nějaká ta železniční trať. To, že ta trať má zastávku s názvem vaší obce, ještě taky kolikrát neznamená, že je u té obce. Taky musíte jít i x kilometrů, než do té skutečné obce toho názvu dojdete. Jaké máte příhody s železnicí? Případně jste posedlí železnicí, no tak pak je dnešní vysílání určené právě pro vás. Kdo je Šotouš? Nehlašte se, prosím, všichni.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O železnici dějou se věci také v rámci nočního vysílání i písničky tematicky k tomu zvolené, alespoň některé. Našel jsem teda jednu zásadní písničku Hany Zagorové. No, jestli si vzpomenete i vy na nějakou takovou železniční, nostalgickou, jednu takovou a zcela zásadní pro dnešní vysílání právě Hana Zagorová ve svém repertoáru měla a jsem rád, že jsem ji v archivu našel. Teď ale pojďme k příspěvkům, nežli se někdo dovolá a bude chtít přepojit do vysílání a bude v uvozovkách tak nějak posedlý tou železnicí, tak třeba příspěvek od Michala, který napsal, když jsem ten výraz ohraničený hláskou eš slyšel prvně, tak mi připadal jako neslušné označení jisté intimní části lidského těla. Nadšenci do železnice, proto raději říkám vlakista, což je moje úprava výrazu autista. Autista samozřejmě není ten, kdo obdivuje auta. Jednou jsem sledoval dokument o autistech, tedy lidech s poruchou autistického spektra. Jeden z nich miloval železnice, znal typy lokomotiv, uměl jízdní řády nazpaměť. Já taky se přiznám, ale to už jsem asi zmiňoval. Jeden záběr ukazoval, jak stojí na nástupišti a svou radost z přijíždějící soupravy vyjadřuje bizarními tanečními kreacemi. Autista, vlakista, artista, já osobně nemám k železnici zvláštní vztah. Můj pradědeček z Pražské Michle ale pracoval celý život na dráze. Přikládal zepředu žár, zezadu chlad, odnesl to tenkrát na zdraví. Já vlakem jezdím výjimečně. Jedna z mých posledních cest kolejovým vozidlem se uskutečnila v roce 2019 na území Lotyšska. Cesta z Rigy do Jurmaly, vlak čistý, ale zdaleka ne tak moderní jako ty, které dnes jezdí na hlavních tratích ve Středočeském kraji. No řeknu vám, ty vlaky ty už se tam teda změnily, jo, tam v okolí Rigy. A jestli se nepletu, tak tam jezdí vlaky z české Škodovky. No to je sympatie. No my popojedeme samozřejmě dál.
1: Noční linka.
0: A budu rád, když se připojíte i vy. Haló, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, kdo nám volá?
2: Jen Karel.
0: Milý Karle, povězte, jste praštěný železnicí?
2: No, tak nejsem posedlý, ale bydlel jsem u železnice, jo, koukal jsem na nádraží takhle přes pole a jinak to téma mě teda posadilo, dneska se mě vytáhli z postele, takže jsem si říkal, musím zkusit zavolat. A mě docela ten člověk, který říkal, jak se rozdělal svobodně okýnka a tak dále, jak jsme jezdili, bylo to bezvadný. A chtěl bych říct jednu věc. Je krásný seriál Velké železnice světa, že železnice i přispěly teda k rozvoji civilizace, to je jedna věc. A když jsem byl v Mise v Bosně rok 2000, tak tam se otvírala železnice, ta znova otvírala železnice mezi Bosnou a Chorvatském.
0: Ano.
2: A to bylo vlastně znamení míru. No. Takže já jsem prostě zažil stříhání pás mezi Bosnou a Chorvatském, že vlastně to byl takový příznak normalizace, že už zase teda můžou jezdit vlaky a nemusí být zaminovaný a lidi se nemusí bát, jo. Tak nějak v duchu říkal, jak to bude teda v těch našich východních hradů slovanských dob vypadat za pár let.
0: To je samozřejmě ano, to je otázka. Já se tam chystám taky na jednu železnici, vlastně Vinetuovskou železnici, která byla zrekonstruovaná poměrně, to, dejme tomu, do 10 let zpátky. Jezdí tam nebo nejezdí, ona je tam opravená do Vyšegrádu, ale každopádně jsem taky ochoten udělat lecos pro železnici. Co vy? Jste ochoten si radši vybrat vlak nebo autobus pro vaše cestování?
2: Určitě vlak, já jsem zastánce vlaku, jo, tak se tam člověk může projít, potkat se spoustu lidí, pobavit a tak dále. Jo, mám rád vlak, konkrétně když jsou výkupé, že se člověk jako může tak nějak intimně pobídat. A ještě jsem chtěl říct jednu epizodu, jestli můžu využít.
0: Ano.
2: Ale když jsem byl v jazykovém kurzu v Krumlově u mírových sil, tak jsme jezdili pravidelně Bechyňkou.
0: Ano.
2: Mezi táborem
0: a... Bechyni.
2: Bechyňka to je něco, jo, to se zase bylo u letěšního praporu Bechyni, to je výborný. Ale když jsme jezdili do Český Krumlova, tak tam jsme jednou jeli s nějakou várkou Američanů. My se jeli podívat na Krumlov, protože podle OSN žil krásné město. A když jsme jeli vlakem, tak už byli v šoku, že tam byly nějaký trampové, tam hráli na kytáru. Tak to nevěřili, to se nás ptali, jestli se něco filmuje. Nebo jestli takhle jezdíme normálně, jak jsme řekli, že u nás se normálně běžně takhle čundruje, že tak jezdí. A když jsem zastavil na těch vesnicích, nebo prostě na těch místech, jak jste říkal, že někdy vesnice je daleko, jo, tak to je třeba zastávky. Je tam byly třeba jen dvě lípy, mezi tím byla lavička, tam seděli lidi a ty Američani se mohli opravdu zbláznit, jo.
0: No oni sami moc velkou síť železniční nemají, tak k tomu vlastně nemůžou mít ani vztah.
2: Jinak příznivcům železnice doporučuji technický muzeu, teďko sezónní výstava výborná rakouská železnice, jo, takže po Rakousku jsme podívali poměrně krásné železnice a já jako dítě říkám, když jsem jezdil konkrétně teda z Mimoně do Liberce, tak jsme jezdili přes Františkou údolí a prostě ty mosty. A, jo, má to i jednotný design, jo, je to prostě krásné.
0: Děkujeme za pozvání a za zavolání a taky za další rozměr do dnešního vysílání. Ať se daří, dobrou noc, Karle.
2: Mějte to moc hezky a děkuji vám za vaše témata vůbec. Vaše večerní pořady. Já jsem takový nespalec.
3: Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit, že ve všech prostorách železniční stanice je vyhlášen zákaz kouření. Děkujeme za pochopení.
0: Tak jdeme domů, Báru, já tady nebudu.
4: Můj vlak je prý rychlík, kdo mi to

0: Eva Pillerová.
1: Taky!
0: S vámi noční linka Českého rozhlasu Společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes téma posedlost železnicí. No, železnice je zvláštní svět. Na první pohled jde samozřejmě jen o koleje, nádraží a vlaky, které někam vedou, jedou. Ve skutečnosti je to ale jeden opravdu z nejpřesnějších systémů, jaký člověk vymyslel. Vlak nemůže jednoduše uhnout doleva nebo doprava, musí mít volnou trať, správně postavenou cestu, zabezpečení návaznosti a přesný jízdní řád. Slovo přesný dávám do úvozovek. No, je taky spousta zaměstnání nebo profesí v rámci železnice, které už dneska nejsou nebo jsou na vyhnutí. Já chtěl vždycky šroubovat závory. Vždycky. Nepodařilo se, ale je fakt, že vyzkoušet si to můžete v kdejakém muzeu. Třeba muzeu Českých drah v Lužné, tam to jde, ale když jsem tam byl naposled, tak mi to nebylo umožněno. Ne, protože bych nechtěl, ale byly tam nějaký děti nebo tak nějak, nevím. No. Zkusíme dál. Halo, halo, Český rozhlas, Honza, kdo je na druhé straně?
2: Tady zase Věrka, co vám volala do rádia.
0: Ano, zdravím, Věro.
2: No, já mám dneska jsem byla jinde, ale dneska jsme byli v Plzni, protože tam byla snídaně s Novou, tak jsem přemýšlela, jestli mám jít s vlakem a nebo to. Ale stalo se mi tohle, že jsme jeli, že přítel, kterýho jsem si teď našla, jel z Prachatic do Čičenic, Čičenic do Novýho Údolí vlakem a prostě jel s ním kamarád a ten měl jak se to jmenuje, peníze takhle u sebe, no a prostě si tu, jak se dávají kolem pasu, tak prostě si ty doklady nechal ve vlaku. A obvinil toho mýho přítele, že mu je ukradl.
0: No, to jsou prostě teda zážitky, to teda není nahrál velká posedlost.
2: Na policii, jinže jeho peníze s peněženkou, s občankou jeli až do Čičenic a z Čičenic do Novýho Údolí a zase zpátky. Jinže v Novým Údolí ty doklady jako našla ta, co tam uklízí, nebo ta to, a vrátila tomu dotyčnímu, zavolali, že ty doklady a všechno má ve vlaku, no že tak to nechal. A obvinil tohodle, to se mi jako nelíbí. A nakonec je to můj příbuzný, jo, to se mi nelíbilo, tak jsem mu to řekla, jak se to nedělá. No. A právě, že když jedete z Prachatic do Novýho Údolí, tak v Novým Údolí je taková mašinka jako vláček, a tam si můžete koupit magnetku, jo, všechno možný, takovým jako vlaku udělaný. A takže, no a tam si koupí, a pak jedete do Novýho Údolí a jdete pěšky, jo, tak do toho města.
0: Jo.
2: A zase jdete zpátky, no a na hranicích si zase můžete něco koupit německých a zase přejdete trať a už jste zase na českých hranicích.
0: To je
2: a
0: fakt.
2: Zase vlakem zpátky, jo, takže takhle Nový Údolí, no a zítra, zítra je pouk ve Slunkovicí nad Blanicí, tak pojedu zase vlakem Prachatice a Husinec, Slunkovice nad Blanicí. Tam je pouť velká, jo, a dneska jsme vlastně byli taky na pouti, ale to jsme byli, protože přítel po telefonu si našel kamarádku, tak jsme jí byli navštívit. Tak taky přemýšleli, jestli pojedeme do Plzně vlakem a nebo autem.
0: Dobře, děkuju taky za pozvání, kde se co děje, ať máme i přehled. Dobrou noc. Děkuju.
2: Dobrou noc.
0: Tady se zmínila jedna věc zásadní, nejkratší mezinárodní železnice na světě, to je trať z Nového Údolí. Ano, kdo jste tam byli na Šumavě, je to nejenom, že tam je nádherně, jo, to je jedna věc, ale vlastně ta trať je vlastně přímo na státní hranici s Německem, tam bývala Rušná pohraniční osada, ze které do těch dnešních dnů se zachovala jedna chalupa, bývalý celní úřad pro pěší a malé romantické nádraží. No a ta délka dráhy, jo, tak přejedete ji za minutu. Má 105 metrů jenom. Je ale fakt, že je to tam boží. Nejenom pro cyklisty, ale i pro nás chodící a funící. A ještě někdo další. Kdo nám volá teď? Tady noční linka, Honza.
3: Zdraví se mě Alena z Ostravy Poruby.
0: Ano, zdravím. Aleno, povězte, jste posedlá železnicí, nebo ne?
3: Já jsem z železničářské rodiny.
0: A
3: můj
0: přímo
3: otec celý život. Prosím?
0: Ano, přímo, to se rád slyším, povídejte.
3: Ano, přímo, otec byl strojvůdce. Už můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ano ve vysílání, slyší nás jste všichni.
3: Takže já zdravím všechny noční posluchačky, suvíčky, jako jsem já. Jsem velice ráda, že jsem se dovolala, protože já pocházím přímo od železničářské rodiny. Můj táta byl vlastně strojvůdce, ale ještě na pární lokomotivě. Mnozí pamatujete, jakože. jezdil trať Ostrava Přívoz až do Kojetina. Takže ten byl posedlý, on přímo tuto práci zbožňoval a miloval a dělal ji vlastně celý život. Ale na té pární lokomotivě, jako to znáte, tedy, že vlastně tady byl kotel, tady přikládal do kotle, táta tady horší v zimě, kdy to je vlastně ta pární lokomotiva otevřená, že tak ten mraz a to všecko, jel 10 hodin tam, do toho Kojetina, že přes Beskydy, tam se dala mašina za takovou tu točnu, kdy se ze spodu prohlížela, že táta mezi tím tam 2 nebo 3 hodiny, kdy měl další odjezd, že tak tam přespán ve výtopně a zase jel zpátky, tak on třeba nebyl 2 dny doma, nebyl a tak dále, přespal, jednu noc si stával a zase šel, já jsem to úplně obdivovala, tady tu práci. A jednou, měla jsem asi 8 nebo 9 roků, tak při voze, kde on měl výjíždět, tak jsme tam byli s mámou za ním a on nechtěl vzít na tu mašinu a se podívám. Tak mi tam vyzvedl a jak to tam začalo všechno syčet, hučet. Já jsem s panika žila, mi musel hned dát dolo, já jsem to měla otřes moc. Já říkám, v životě na mašinu vy to nedostaneš, jako jo. No, takže na to, jako tady na to vzpomínám, tím pádem, že jako jsem byli železničářská rodina, tak jsme se najezdili vlakem, nejvíc Praha, Ostrava, no já jsem v Praze nějakou dobu tam několik roků pracovala, takže já jsem to znala, takže já jsem prostě, já jsem tež měla ráda, vlaku ráda jezdila, už jsem kolikrát, tež jsem to měla jako ráda, tu jízdu vlakem a tak. Takže na to vzpomínám, na tu tátu, jak on tuto práci přímo miloval. Mrazu ráno ve 2 v noci vstal, do mrazu šel a to. A on, no, já to obdivuju. No.
0: Děkuju taky i vám a za milé vzpomínání, i když teda soudě podle vašeho zážitku to úplně prakticky mohlo znamenat i stopku milovat železnici, když jste se tak velekala, ale tak nějak jste to zvládla.
3: To pro mě to začalo syčet a hůčet tam všecko, že holku dát na mašinu, že mi ukázali, ne hned dolů, já jsem z toho měla, no tam se otřes mozku. No. Já jsem říkala, už v životě na mašinu, ne? Jste tak pro kluka se podívala, ne pro mě.
0: No, ale je fakt, takže že teď mě napadá, jestli existuje vlastně nějaká strojvedoucí, jestli existovala nějaká žena, která řídila, nebo poháněla.
3: A na pární lokomotivě asi sotva, na pární lokomotivě asi ne, nevím. Myslím, že na pární lokomotivě ne. Děkuji. Potom na těch elektrický to jo. Dobře.
0: Ale no, děkuju, no. Dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.
3: No, taky. Děkuju, taky pěkné si, moc děkuju. Nashledanou.
0: Máte všude bylka. Třeba to byla ta pární lokomotiva, ze které Alena dostala otřes mozku.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

sebe. Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu a teď se mi chtělo říct střední Čechy, ale když už to říkám, mateřská má stanice, ve které vysílám povětšinou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou, anebo takhle v noci do celé republiky v rámci noční linky. A dnes téma, které fakt miluju, nebo téma, které se mě hluboce dotýká, o kterém je řeč, moje posedlost železnicí. No tak v tom případě tady nesmí chybět dynastie Nováků.

Pavel napsal: Dobrý večer, Honzo, i posluchači, má posedlost trvá už půl století a patrně s ní i zemřu. I když vlaky už ve většině nejsou to, co to bývalo, to znamená otevřu okno a poslouchám cvakání kol o kolejnicové spoje, vítr do vlasů a tak dále, protože dnes už je skoro všude klima a uzavřená okna a také bez stykové koleje nebo spoje kolejnic, stále je to pro mě nejromantičtější typ dopravy. A já také jako prostatický stařík s přibývajícím věkem stále více než kdy v mládí oceňuji, že je ve vlaku možnost dojít si na záchod. A ještě byste mohlo, Honzo, dát někdy téma, jaká je vaše nejoblíbenější trať a proč? To by mohlo být zajímavé. Vlakům zdar a noční lince zvlášť. Pavel. Aleš napsal: Původně jsem neměl zájem přispět vzpomínkami do dnešního pořadu, protože nejsem opravdový šotouš, nicméně asi před hodinou jsem na netu objevil rok starý příspěvek plný fotek na téma Zábřeh. A okamžitě se mi vybavila stařičká tramvaj do Pískových dolů, která málo kdy zastavovala na zastávkách, protože zastavovala u vrátek trvalých obyvatel. A když utichl provoz tramvaje, dýmaly nám před okny parní mašinky, které táhly vagóny naložené cihlami z místní cihelny. A jako děti jsme tu cihelnu navštěvovali a po tamnější úzkorozchodné dráze jsme často absolvovali spolujízdu na parní mašince mezi hliníkem a cihelnou. A protože jsem měl v branži vždy dost známých, mohu se pochlubit i kilometrem na hlavním nádraží, kdy jsem usedl za kontrolér, bobiny nebo držel se několik stovek metrů na regulátoru rosničky na Přerovském trianglu. Kdo měl nebo má takové štěstí? A parní mašinky mi opravdu voní, ta kombinace kouře, páry, kolomazy je jedinečná. Už 20 let bydlím na opačném konci republiky s dvěma železničními expozicemi. Tou Chomutovskou a Drážďanskou obě navštěvuji pravidelně. Aleši, děkuji. Ale hleďme, bobina se tu nachází. No a hned k ní i ta, která k tomu dnešnímu tématu má taky co zaspívat.

0: Česká železnice není malá síť pro pár hlavních tahů, patří k nejhustším v Evropě. Eurostat uvádí, že Česko mělo v roce 2024 vůbec nejvyšší hustotu železniční sítě v Evropské unii. Tak se vydáváme po kolejích směr Brno nebo s cílovou stanicí Brno. Kdo nás tam poslouchá? Pěkný večer.
1: Tady je Jana z Brna. Dobrý večer, pane Maco.
0: Jani, tak...
1: Celý svůj pracovní život jsem žila v železnici.
0: Ano.
1: Začínala jsem jako 14-letá žákyně střední průmyslové školy dopravní ve Valticích. Po jejím absolvování 5 let jako výpravčí ve stanicích Brno. Přerov nebo Brno, Břeclav. Později potom jako vedoucí vlečkového areálu, to znamená závodové dopravy, celý svůj pracovní život, to znamená téměř 40 let. Dneska jsem 26 let důchodu a v železnici žijí pořád.
0: Co to znamená ve finále, když železnicí žijete doteď? Protože to, že jste žila železnicí, co vás to tenkrát vlastně jako popudilo? To znamená, že rodina vás k tomu dotáhla, nebo jste měla ráda tu železnici jako takovou?
1: Ne, absolutně ne, ale tatínek miloval železnici, když byl profesí úplně něco jiného. Ale měl 3 děti, nebo 4 děti vlastně jednoho syna. A chtěl jeden z nás, aby byl železničář. Bohužel padlo to na mě. Já jsem byla nejmladší.
0: Ano.
1: Bylo mě 14 let, já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu.
0: No počkejte, tak padlo to na mě, tak jste si hráli hru Černý Petr, nebo...
1: No, tak když je vám 14 let a tatínek rozhodne, že jdete na střední školu železniční, tak jdete jistě. A autorita taková, že prostě žádný vzepření a říct nepůjdu.
0: To je fakt. Ale počkejte, no. A ta záliba nebo ta láska, no tak to musela být láska, ne? Když je to do dneška.
1: No, já vám řeknu, jak to začalo.

0: práci pravčích a prostě za ty 4 roky vás se byl zpracován tak, že skutečně jsme se na to těšili a dělala jsem to tu výpravčí velice ráda.
1: A tatínek ten za vámi chodil jak často do práce?
0: No nechodil. Tatínek mě z dálky sledoval, jo, protože řeknu vám asi tolik, když je vám 18 let a nastoupíte jako výpravčí do stanice, řídí dopravu výpravčí a na hlavním tahu Brno-Břeclav bylo 120 vlaků za 24 hodin. A tyto vlaky řídí skutečně výpravčí.
1: No a to, že vás takhle hned šoupli do hlavního nádraží nebo na hlavní tráť, no, to ne, je zvláštní, nebo není?
0: Začínala jsem v Karlicích.
1: Jo, tak.
0: To byla jednokolejka, Brno-Břeclav, Brno-Přerov, ale protože jsem byla docela šikovná, tak po roce a půl mě přeložili na dvoukolejku na hlavní tah Brno-Břeclav.
1: Jsem byla docela šikovná, ve mě vzbuzuje, že žádný vlak se vám tam nestratil, nenaboural, tak vás hned posadili, nebo žertuju špatně teďka?
0: Řeknu vám asi tak, za těch 5 let, co jsem dělala výpravčí, ani jeden překlep, ani jedna nehoda, nic. Jo. A na základě toho potom jsem přišla, v Modřicích byl vybudován průmyslový areál a 11 fabrik se združilo na vlečkový areál, tam jezdili prostě vagóny pro tyto firmy a Ferona jako taková, protože byla největší, tak byla hlavní vlečkařem a já jsem tam celý svůj profesní život 30 let dělala vedoucí provozu.
1: No tak dneska v dnešní době, když říkáte, že milujete železnici dál, s tím, jak ubývají výpravčí ve stanicích, tak to musí vrhnout trošku oko smutkem, ne?
0: No, zírám, co se děje na železnici, tak jako, jo? V dobrém slova smyslu i v tom méně dobrém. Ale protože když tolik let to děláte, tak to vám nedá. To jako to vás a můžu vám říct, jsme spolužáci, ve třídě nás bylo 46, maturovalo, dneska už je nás jenom 17 a po roce se stále scházíme a i když všichni už jsme 83 letí důchodci, tak pořád to v železnici žijeme.
1: Která lokomotiva byla podle vás ta nejkrásnější?
0: 556, to byla nejsilnější parní lokomotiva, protože já jsem začínal na parní lokomotivy, když je viděli.
1: Takže co to je, Štoker?
0: Ne, to není Štoker. 556 byla moutná, silná, nejsilnější lokomotiva.
1: Aha.
0: A můžu vám říct, byla to perla jako parních lokomotiv.
1: Je to Štoker, teď jsem se kouknul, teď jsem si to rychle vyhledal na internetu. 556 je Štoker a Bugatka se jí taky říkalo. A vidím tady jenom, že nejsilnější parní lokomotivy, mezi které se řadila, nebo řadil tahle lokomotiva, tak vozily vlaky těžké i 4000 tun. No,
0: ano,
1: to je hodně.
0: Můžu vám říct. A ještě vám povím takovou maličkost, když jsem začínal v těch Karlicích, tak tam byly normální, tam na vysoký metr, prostě ve kterých se topilo uhlí. A protože tyhle lokomotivy silní parní jezdily na kvalitní černý uhlí, takže pokud jsem chtěla si zatopit na noční, tak mě hodil strojvedoucí balvan černého uhlí a prostě... I toto byla výhoda těch parních lokomotiv.
1: Děkuju, Jano, zdravím vás do Brna, milá železničářko, rád jsem se s vámi seznámil, ať se vám daří a pěknou parní noc.
0: Vám tež děkuju za rozhovor. Naschánou.
2: Noční

тянется аж до Праги. Сам нагий, нех мне все святые поможут.

0: Posloucháte vysílání společné regionální, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tu noční linka. Vysílání s Honzou Maconem a téma Moje posedlost železnicí. Jsem rád, že posloucháte a kdo jste se připojili pozdě, máme ještě půlku vysílání před sebou.
1: Noční linka.
0: Vítáme neděli 9. srpna 2026. Koukám se taky do kalendáře, kdo slaví. Ano, už to všechno zjišťuji. Tak dneska je to chlap jménem Roman, nebo tady vidím ještě Romeo. V neděli podle příjmenáře na 9. srpna slaví uhlíř, takže milí uhlířovi i vám všechno nejlepší. A jednu vlakovou pozdravní posílám právě vám, ať se daří. A kdyby náhodou jste ve své paměti vykutali nějakou železničářskou vzpomínku, tak jsem s ní. A když budete posedlí železnicí, anebo nedej bože šotoušem, no tak jsou vám tady naše telefonní brány otevřené, ale i ty po písmenkách. Na linka@rozhlas.cz nebo pod pozvánku na internetu na stránkách rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku, dnes téma posedlost železnicí. Tak už tady několikrát zaznělo, kdože je to ten šotouš. Tak pro vysvětlenou, jak ho poznáte? Šotouš je člověk, který má mimořádně silný zájem o veřejnou dopravu, hlavně o vlaky, tramvaje, autobusy nebo metro. Nejčastěji se tím myslí železniční nadšenec. Někdo, kdo nevidí jen vlak, ale pozná typ lokomotivy, číslo soupravy, rok výroby, trať, výlu, kunátěr i to, jestli má vůz, správné dveře. Šotouš často stojí u trati s fotoaparátem, čeká na mimořádný vlak, sleduje jízdní řády, ví o nasazení historické soupravy dřív než běžný cestující a dokáže se radovat z věcí, kterých si ostatní ani nevšimnou. Třeba, že přijela bardotka, brejlovec, stará tramvaj, zvláštní vlak nebo souprava v původním nátěru. Slovo šotouš se někdy používá posměšně, ale nemusí být urážlivé, záleží na tónu. Pro někoho je to diagnóza v uvozovkách, pro jiného čestný titul. Šotouši často dokumentují dopravu, fotí, natáčejí, sbírají informace, sliní, teda to už dodávám jenom já, uchovávají paměť provozu, který se rychle mění. Takže kdo je to šotouš? Člověk, který jede na výlet nejen někam, ale hlavně čím, něčím. A někdy mu nejde tolik o cíl cesty, protože největší zážitek je samotná jízda.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající do noční linky. Kdo to je? Pěknou noc přeji.
2: Krásnou noc přeju, zdraví vás Dana.
0: Ano, Dano, zdravím, tak povězte, jak jste na tom?
2: No, já miluju železnice od malinka, dá se říct od malinka. Já prostě miluju i jízdní řády, takový ty ještě klasický, co bývávaly ty bubny.
0: Ano.
2: Učící. Já jsem se v tom vždycky velice ráda orientovala, ale hlavně, já jsem jezdila 200 kilometrů tady odtud až do Ústí nad Labem, takže jsem zažila pární lokomotivy.
0: No.
2: My jsme jezdívali vždycky prostě do Březnice, což je nejbližší stanice tady z mého kraje, vlastně z mého bydliska. A pak jsme přesedli teda tam už na rychlík, tehdy už to mělo i vlastně jídelní vozy.
0: Ano.
2: No a tou parní lokomotivou vlastně, jo, v Praze jsme museli přestoupit, přeběhnout, to ještě se přebíhalo z nádraží hlavního na Prahu střed, vlastně. A pak jsme teda jeli už vlastně na to Ústí tou parní lokomotivou. Nezapomenutelný zážitky. Několik roků jsem takhle cestovala. A teda když jsme jeli odtud do Ústí, tak to bylo takový, že se neustále měnil směr, jako vždycky lokomotiva se musela převést na druhou stranu, ale z té Prahy vlastně do toho Ústí nad Labem to byla přímá lokomotiva, teda takhle.
0: Já vám rozumím.
2: Lokomotiva parní.
0: Ano.
2: Lokomotiva parní, ale tahla třeba, já nevím, taky i 8-10 vagónů, což teda pak jsem obdivovala vždycky. A mám k tomu velice kladný vztah do dnečka.
0: Okénka u parní lokomotivy nechala radši otevřena a měla vlasu plnou těch zbytků spáleného uhlí, no, popela.
2: No víte, co bylo nejhorší, když třeba jsme vykukovali z okna, tak občas i letěl nějaký ohýnek, plamínek, občas nám to spadlo i do oka.
0: Jo, taky pamatuju.
2: Taky byla docela legrace.
0: No tak hezké vzpomínání. Dneska, když je někde tam u vás pár a vlastně vy jste z toho místa prakticky nezastavujeme, máme zpoždění, jde se dál, vystoupíte se až ve Volení, že jo? To je taky ta trať.
2: Ano, to jsou Hoštice, pověstní tím. No jako já mám ráda do dneška prostě i lokálky, protože Blatná vlastně má nádraží, odkud teda se dá jako na půl cesty na Plzeň, anebo teda potom na Strakonice, že jo, v podstatě.
0: Nepomuk a Blatná, takže si tak nějak jako uvědomuju, říkám to správně, Nepomuk Blatná.
2: Ano,
0: jo.
2: Nepomuk Blatná, anebo Strakonice a Březnice. A tam jsme vždycky právě dosedávali, když jsme jezdili tím jídelním vozem, tak tam jsme prostě přesedli na vlak a to bylo zvláštní, protože tam se vlastně několikrát byly to, myslím, Beroun, tam ještě se jelo jedním směrem, ale vím, že to mě vždycky fascinovalo, jak se prostě musela ta lokomotiva převeclovat. A i když to byla motorová teda, na cestu tam. No a jak se musela přepojit prostě a vlastně se měnil neustále směr asi 4x za tu cestu do Ústí nad Labem. Jsme vlastně měnili směr jízdy.
0: No,
2: to je taky fascinující.
0: V dnešní době, když víte o nějaké události, jdete se podívat?
2: No, já jsem, bohužel včera jsem to nestihla, ale tady odtud jel někam parní váček, ale já jsem si říkala, to mám na nádraží docela daleko a v tom horku se mi teda nechtělo šlapat někam a jet parní váčkem někam až doražit, já nevím kam, za Strachonice. A tak jsem si říkala, to už nechám prostě mladým cestovatelům, mladým dětem, ale když takhle tady jede ta parní lokomotiva, což bývá jednou za rok, tak se chodím dívat.
0: Dano, já bych se nejenom chodil dívat, ale taky i fotografovat, no to je prostě, no.
2: No to já mám taky samozřejmě uložený fotografie, ano. To je fascinující.
0: Děkuju, Jano, jsem...
2: Pro mě to je fascinující, Honzíku, pro mě to je fascinující ano, do dneška.
0: Ano.
2: I když už nejezdím příliš ani tím vlakem, že říkám na nádraží, to mám docela daleko, už píš.
0: Ale jako, dráhou postižená jste, to zase nemůžete upřít.
2: Dráhou zasažená jsem na celý život.
0: To jsem rád. Taky díky za popovídání a posílám písničku.
2: Mějte se dobrou. Krásnou noc všem.
3: Upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.

0: V noční lince i Marie Rotrová, teď je další volající posedlí železnicí a bude to Standa. Pěknou noc přeji.
1: Já také přeji všem posluchačům. Já jsem přímý aktér za těch časů československých a potom českých drah. Mm-hmm. Jezdil jsem na všem, co bylo v chebském depu. Jsem chebák teda,
0: ano.
1: Vedoucí. Někteří kolegové mi třeba poznají podle hlasu, tak je zdravím.
0: Ano.
1: I ty třeba zbělí a ty, kteří patří chebskému depu, jak se říká, Sokolováci, Varáci. Všichni jsme museli být stejná parta taková s obrovskou důvěrou, jeden na druhýho.
0: Mm-hmm.
1: Protože bez toho by to nešlo, ta práce. To ještě byla taková ta zlatá doba té dráhy.
0: Ještě jo. Jezdíte nebo už nejezdíte?
1: Mně 75 let, jezdí takhle, já to klidně řeknu, já v noci jezdím s vlakama ještě dneska.
0: Takže no. Jezdíte?
1: Ne. No v noci.
0: Jo, tak jo? To jo, tak už to chápu.
1: No, chápete to, jo? No.
0: Jasně.
1: A nejhorší, že vždycky se mi zdají takový ty sny, ne, aby to bylo klidný, pěkný, málo kdy, většinou nějaký průšvih.
0: Ale...
1: Jo? A litu ty kolegy, kteří někoho přejeli, já mám jako svýho jednoho, který mi chodil strašit půl roku, rozhodí to tlak, rozhodí to život, rozhodí to všechno.
0: Hmm.
1: Tak ten, kdo to poslouchá, pro Boha, neskákejte pod vlak, zvolte jiný způsob,
0: jo.
1: A ne pod vlak,
0: no.
1: Protože na té mašině je jenom člověk.
0: Který má taky svoje takhle. Problémy, svoje nějaké duševní rozpoložení a tohle tomu nepřidá.
1: První zákonitou zkoušku, v té době jsem musel dělat zákonitý zkoušky, nevím, jak je to dneska, na jednotlivý řady vozidla s mechanickým přenosem výkonu, s hydraulickým přenosem výkonu, s elektrickým přenosem výkonu a potom byly elektriky. Stejnosměrný, střídavý, podle toho, na kterých tratích se kde jezdil, a potom byly ty dvouproudové lokomotivy. K tomu už jsem se nedostal ve své době k těm dvouproudovým lokomotivám, protože jsem byl starý, neperspektivní, ale o to nejde. Jezdil jsem rád, jezdil jsem ze vším, jezdil jsem s Hurvajzema, s Kerezencema, z 62. Na Karkulích, na Rosnách, jo. No, topil jsem parní lokomotivy, jo. Když jsme začali, tak právě jsem topil i toho Štokra, jo. Nádherná lokomotiva, topil jsem Kremáka.
0: Jo. Já miluji Café Mlejnek, to je moje nejoblíbenější parní.
1: No, Café Mlejnek ten nebyl v Chebu.
0: No.
1: Ale topil jsem čtyřkoláka, vlastně ten jezdí po Sázovský Pacifik. V Chebu byla ve stavu 176 a tam je 186, ne? Po Sázovský Pacifik. 134,
0: 2, 180, 186. Vy jste tak hezky praštěnej tou železnicí, to je tak hezky, víte, jak nám teďka vůbec nikdo nerozumí.
1: Já jsem praštěnej, já jsem se potatil. Můj otec byl první člověk, který bez těžko to náží vlak mezi Pánví a Plzní. Jo, protože jeden jeho kolega to měl domluvený a na tátu přišli v noci, říkali, hele, on ten člověk to má domluvený, když by z toho byl nějaký průšvih a mu to nechtělo dojet nebo tu den co. No, říkám, tak to... I toho jeho topiče jsem znal, jo, s jeho synem se kamarádím, když se potkáme, tak se hezky pozdravíme, jo. Že ty až japonské rodiny i takhle drželi při sobě, jo. Protože když měl někdo měl topiče, tak to by byla vlastně druhá rodina, jo. To nešlo.
0: Řekněte, dneska čeho si všímáte třeba, když jdete po nádraží, nebo chodíte ze sentimentu po nádraží nebo po depu?
1: Chebský depo z půlky je zlikvidovaný, tam se postavila nová hala. Byl jsem se tam jako z té lávky podívat.
0: Takže jo, byl.
1: Protože samozřejmě, jo, byl jsem se i podívat na rozloučení s chebským depem, to se zbobralo, musel se to nějak, samozřejmě nemůže se jít, jak se říká, žít v historii, jo, musí se taky něčím dopředu. A mě třeba moc vadí, jo, že některý lidi pořád dupou na tom, že Výtoň, ten most musí být zachovaný. Kdyby tam měla být zachovaná historie, tak ten most tam vůbec nebude, pač ty vlaky tam nikdy nejezdili. Vlaky tam jezdí 150 let, dejme tomu. No asi takhle, jo. Tak zase to moderno by mělo jít taky i tímto způsobem dopředu.
0: Mm-hmm.
1: Jo, nejenom je to samozřejmě zlý pohled, jo.
0: To jsme skočili teďka z Vídně, z Chebu do Prahy, ale já rozumím tomu.
1: No.
0: Jsem rád, že jste zavolal, že jsme si řekli to zásadní, no. Že jste praštěný železnicí a to mě vyhovuje.
1: A co mi jako hodně vadí, jo, není dopravní koncepce vlády vůbec. Jo, když se podívám na tom, v tom pohledu. Já nevím, kolik je dneska dopravců, možná 120 už je na kolik dopravců, jo. Kde byl strojvedoucí, kde byl ten personál k tomu, jo. Já jsem vyučený, jo, v plzeňském učilišti a potom jsem ještě dělal dálkově loketskou strojárnu, jo, protože jsem se potřeboval šířit jako to vzdělání ještě,
0: mm-hmm.
1: jo. A mě dneska vadí to, že...
0: Že na to není dostatek vzdělání.
1: Že na to není dostatek vzdělání, jo, my jsme museli jezdit ze všim, jo, my jsme museli jezdit od těch motoráčků, z těch Urvajzů, jo, a v depu se začínalo na posun na těch 211, jak se tomu říkalo, modlejší, nebo já nevím jak, malej bejček, jo, tomu já nevím, všichni ty námožní názvy, jo.
0: Stando, tohle si myslím, že je docela dobré téma, které probrat, myslím obecně o vzdělanosti v současné době a budu rád, když se třeba připojíte, ale teď už musíme končit, páč čekají další vlaky.
1: A který?
0: No, tak...
1: Já vždycky jsem říkal, vlaky, které dojedou, jsou včas.
0: Jo,
1: když jsem přijde třeba do Plzně 15 minut nebo do Chebu, tak říkám, jděte to pěšky. Já jsem to z té Plzně do Chebu udělal nejvíc za 19,5 hodiny. Jo, jinak jsem to dělal kolem 23 hodin, šel jsem to možná tam 10, 15, já už to nepamatuju.
0: Děkuju, Stando, za zavolání, zase se uslyšíme třeba příště, ať se daří, dobrou noc a zdravím vás.
1: Přeju, ať ty kolejničky nám vydrží co nejdýl.
0: Lída z Moravy mi napsala, ráda sedím na nádraží na perónu a koukám se na přijíždějící vlaky, prostě mě fascinují. Vydržím tam dost dlouho, až se mě lidé ze soucitu ptají, kam chci jet a že jsem se asi ztratila. Ale já se nestratila, jenom se kochám, zdravím všechny, Lída z Moravy. Eva z Prahy, zdravím všechny posluchače a vás, pane Honzo, bydlím u tratě na Plzeň a ještě tu máme 6 kolejí vlečky. Zde vyrůstal i můj syn a vlaky si zamiloval už jako malý, neopustila jej tato láska dodnes, miluje vlaky, má železniční učiliště a stále na železnici pracuje, fotografuje vlaky. Já bych ještě chtěla poznamenat, že jsem měla to štěstí se podívat do Curychu a několik dnů se projet vlaky po Švýcarsku, je to zázrak. Co tam se na železnici dokázalo. Už samotné nádraží ve třech úrovních a kam všade železnice vyjede. No jo. A Michal z Prahy, dobrý večer. Honzo, cestování vlakem pro mě bylo vždycky spojené se specifickou atmosférou jednotlivých nádražních budov a také s klasickými nádražními hospodami. Dneska už typické nádražky v podstatě neexistují. Kromě toho také vymizel historický ráz mnoha nádražích kvůli dementní nutnosti všechno zateplit podle norem EU. Je to podle mě obrovská škoda, protože mnoho nádražních staveb tím úplně ztratilo svoji duši. Posedlost železnicí, to je téma dnešního vysílání Noční linky s vámi Honza a třeba za chvilku i vy.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.

Kate Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klekl.

0: Další volající do noční linky, je to Maruška. Váš hlas neznám, krásnou noc.
1: Já vám volám z Podhůří Jeseníku z Krnova.
0: Ano.
1: A prosím vás, já jsem přišla v nějakých 30 letech k dráze. Dělala jsem nejdřív 3 měsíce zácvik na průvodčí, pak jsem si musela udělat zkoušky z dopravy, z přepravy a pak jsem začala jezdit jako průvodčí. No, nějaký rok jsem jezdila tady v Krnově, to byly osobní vlaky, spěšné vlaky, ale bylo to jenom Krnov, ten Olomouc, jo, prostě, nebo na druhou stranu do Jeseníku jsme vozili až vlaky a podobně. A protože mně se to líbilo, jak se zajímalo mě, po čem to jezdí, jak to jezdí, jak to brzdí po té technické stránce. Tady jedna moje, to byla starší kamarádka, navedla na to, ať si udělám z dálkově železniční učiliště v Krnově, ano, to dopravní.
0: Ano.
1: No a tak já jsem tam šla dálkově studovat, 2 roky jsem dělala dálkově, vyučila jsem se železničářka, no a pak jsem se ještě udělala na stavbu s maturitou, 2 roky nahoru, no a pak jsem teda, protože jsem byla vyučena, tak jsem až do důchodu jezdila na těch vlacích. Ale ještě to musím říct, že já jsem tu práci strašně milovala a já jsem chtěla jít jezdit na hlavní tah, abych prostě tady to stalo u každé vrby, ty osobáky, jak se říká. Jo?
0: Ano, rozumím.
1: A protože ano, chtěla jsem poznat celou republiku a to, takže jsem se potom po nějakých letech jsem se nechala přeřadit pod stanici Olomouc, hlavní nádraží.
0: No a to už jste byla paní, která jezdila těma rychlíkama, že jo?
1: Ano, a já jsem byla ta paní, která vozila ty mezinárodní rychlíky na Slovensko ještě, než se rozdělila republika, že? Takže to byly dlouhé šichty tehdy i 12 hodin v kuse. No, vozili jsme vlaky, spávala jsem různě na Nocežnách, v Žilině, na Slovensku, v Půchově, no v Praze asi na 4 Nocežnách, no vozili jsme takové ty noční vlaky, většinou jsem hodně jezdila do Vihorlata a já nevím, no prostě ty na Slovensko.
0: Jinými slovy, takové ty vlaky, kde se hodně kradlo, kam vždycky hodilo hodně zlodějů.
1: No, tak jako to, ale víte co, já jsem tam měla jako i hodně těch takových cestujících, kteří byli jako s něma někdy problém na vláku, že? To byly ještě noční vláky, no ale tam to bylo jednoduché. Já jsem přišla do kupé, že? A tak já jsem vždycky neřekla předložte jízdenky. Já jsem vždycky říkala dobrý večer, dovolíte jízdenky. A to a tak oni a teďka třeba. A když jsem vám vidět znáte, anebo někteří. A i naša těta přišla, jo, z Slováci. Já jsem taká těta, já vás vůbec neznám, předložte mi jízdenky. Však mě znáte, ne? Tak pak jsem jim řekla, že první, druhé, třetí kupé je kuřácké na vlaku.
0: Ano.
1: To byly rychlíky, že dříve. No a ostatní vůz, že je nekuřák a je chytím, že zaplatí pokutu a teď se tam ozvá, keď nezaplatí, no keď nezaplatíte, tak si vezmete batožiny a vystoupíte si na první zastávce. Ne? No a můžu vám říct, že jsem měla vždycky na vlaku pořádek. Já jsem se na ně smála, každému i Romovi jsem poděkovala za jízdenku, protože když měl jízdenku a choval se slušně, tak to byl jako každý jiný cestující, ano?
0: Řekněte,
1: tak jsem nedělala mezi tím rozdíly. A oni si to ocenili a já už jsem 20 let v důchodě, já mám 77 let a když mě tady poznávají z Krnova, jsem vozila ranní vlaky Havíře do Ostravy, tak když mě třeba někteří poznají, tak mě vždycky, jo, se zdraví a říkám, vy mě znáte. A, no, vy jste nás vozila na Havírnu do Ostravy, jo, ale vy jste vždycky se usmála, ale vždycky jste měla pořádek, jo, na vlaku. No, nic.
0: Maruško, jenom musela, poslední věc, jenom... ano, omlouvám se, poslední věc, řekněte, z vašeho okolí, která je ta trať úplně nejkrásnější, teda ještě v dobách, kdy jste se nuceně potkávala s pravidelnými cestujícími ze stejných zastávek a stanic prakticky každý den, ale měla jste možnost kouknout i po té přírodě, tak která trať byla nejhezčí?
1: No, tak jako, já nevím, u nás, já říkám, že v naší zemi, v republice, je všechny místa krásné, jenom se musí člověk umět dívat, jo? Že se vždycky něco krásného všude najde. Jo? Mm-hmm. Takže mně se líbilo i na hlavním tahu, já jsem tak bydlela 15 let v Olomouci, nechala jsem se přeložit do olomoucké stanice a já jsem na hlavním tahu, jak jsem už říkala, na Slovensko. Vyvozili jsme ráno z Prahy, ze Smíchova, třeba rychlík až do Luhačovic, jo? Nebo jsem vozila z toho Potra až do Plzně, jsme vozili vlaky. To byly dlouhé šichty, stávala jsem, měla jsem v tom Olomouci nástup u vlaku třeba v 1 hodinu v noci, na ose jsme se střídali, jo, takže k vlaku na 1 hodinu jsme to přebrali a vezli jsme to, já nevím, do Prahy, pak z Prahy zase v noci spát.
0: Maruško, děkuji. Maruško, děkuji vám za váš život na železnici.
1: Už čas vypršel.
0: Musíme se rozloučit. Zase tady čeká další vlak, tentokrát bude vlak vedoucím a strojvedoucím zároveň Roman Horký z Kamelotu. Dobrou noc vám přeju.
1: Dobrou taky. Příště zase zavolám. Naschledanou.
0: Posedlost železnicí, to se dneska probírá, ještě máme přibližně půl hodinu, 731, 800, 900, co nějaký šoto už byl by? No, je, jako je, to jsem já, protože jenom já byl schopný vyrazit, no ne, tak ne já, ale tam jsem si uvědomil, že blázen do železnice jsem asi pořádný, když jedu na takzvanou kukučku do Gruzie, která už dneska není v provozu, s covidem byla uzavřena, kde jezdili vlastně po celou dobu té elektrické éry lokomotivy vyrobené v Dubnici nad Váhom a byly to takové takzvané odklízecí lokomotivy a ty tam tahly osobní vlaky do nádherných hor. Řeknu vám, byla to tenkrát nádherná cesta a jsem rád, že jsem se tam byl podívat, protože kukučka byla jedinečná.

0: Tak, Pragotron mi tady hlásí, že máme další telefon. No a je to přerovský telefon. Honza, halo, no. Halo.
1: Volám z Přerova, tady Jitka.
0: Ano, zdravím vás, Jitko, povězte, jak jste praštěná železnicí.
1: Já jsem s váma ještě nemluvila, protože já mám hroznou trému. Já
0: nevadí.
1: Volám poprvé po dlouhé době.
0: Nebojte.
1: Ale chtěla jsem říct jedno, že já nejsem nějaký významač veliký jako v vlaku, ale mám takovou už od dětství, protože my jsme bydleli jako u tratě. A naši sousedi, náš soused byl jako na dráze pracoval a už jako malou holku mě brával do toho depa, jako
0: ano.
1: Když chodil na noční na službu. A mě ta vůně tam toho depa jako provázela hrozně moc dlouho. A já už jsem starý člověk, já už mám přes 80, ale chtěla jsem vám ještě říct, že ráda jsem vždycky jezdila vlakem, nebylo toho mnohokrát, ale zase vám řeknu, že já si pamatuju, že se jezdilo, to byly dřevěny, tam ty lavice, jako v tom kupé.
0: Ano.
1: A pamatuju si, jak se na tom, to bylo tak strašně klouzavý, jo, jako, že jsme se na tom klouzali. A ještě chvíli s takovou zvláštnost, to tady asi nikdo neříkal ještě, že když se otvíralo okno, tak byl takový dlouhý jako řemen.
0: Ano.
1: A to se jak muselo nazvednout a spustit a to okno pomalinku sjíždělo.
0: Ano, ano.
1: A zase prostě, když se to vytáhlo, tak zase jako tím řemenem se to vytahovalo.
0: To byl kredenc, to byl kredenc motorák, si pamatuju.
1: A taky si pamatuju, že tam vlastně byly, jak byly opěradla, tak tam byly takový jako buď na tabák, jo, na ten prostě jako, když to odklepli, jo, na ten popel, nebo to byly takové věci, co mě fascinovalo jako děcko, jo. Takže to bylo tak jako, no. A potom tak, když jsme třeba jeli s rodičema třeba večer vlakem, jako, tak ty jiskry, jak lítali, jo, to taky jsem byla u vytržení. Tak to jsou moje vzpomínky na dráhu.
0: No to já vám děkuju pěkně.
1: Byla jsem ráda. Ráda jsem, ještě tohleto, ráda jsem jezdila, jenom že bohužel teď už jako jsem ležela, už dlouho jako nejezdím, je mi to líto, ale říkám, nebyla jsem nějaký, že byla šílenec jako do železnic, ale mám hezky vzpomínky tadyhle na to jako.
0: Děkuju vám za tu vaši vzpomínku, vážím si toho a dobrou parní noc, ať se daří.
1: A myslel jsem, že budu koktat, když budu
0: ne,
1: s váma poprvé.
0: U mě ne.
1: S váma příjemně se je hovoří.
0: Děkuju.
1: Tak se mějte hezky.
0: Taky. Naschledanou. Do Přerova, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Aby nám to časově vyšlo, tak já ještě vezmu jeden telefon do vysílání. Kdo nám volá teď?
3: Dobrý večer, tady Daniela z Brna.
0: Danielo, zdravím. Večer. Dobrý večer, pěknou noc.
3: Já vám můžu říct jedně, to už nikdo, myslím, neposlouchá. Já jsem jela vlakem, když mě byly 3 nebo 4 roky, do Rumunska.
0: Ježíš Maria, to byly ty.
3: Tam pracoval.
0: to jste jela tím.
3: Tatínek tam pracoval.
0: Jo, takhle.
3: Tam se stavěl. No ale tak v 30. roce se museli vracet, to bylo ze zbrojovky pracovníci. Tak to mám zase pořád v hlavě, jak jsme museli, rychle se museli vracet, protože už měl vzniknout protektorát, to bylo. V únoru jsme se vraceli, to si pamatuju, jak jsme přijížděli do Brna a rodiče a pán, protože to byla celá skupina, jak říkali, už jsme v Brně a já vám si pamatuju ty světla na Petrově. No ale vlak mě zůstal, jako měla jsem ho ráda a ještě k tomu, že můj muž nastávající tenkrát, když jsme spolu začali chodit, miloval drať a učil mě, co znamenají číslo na té lokomotivě, takže my jsme chodili na rande tady z Krpolína na nádraží a musela jsem mu říkat, co ty čísla na té lokomotivě znamenají.
0: No hezké tedy. Neměla jste nikdy tužbu jet do Rumunska vlakem?
3: No a víte, že jsme jeli až do Bulharska.
0: Jeli, jo. To byly ty letní k moři, že? Asi předpokládám.
3: Moři, no a zpátky potom.
0: Je, to si vůbec neumím představit. To snad jezdili jenom nádražáci.
3: No, já nevím už ani, kolik to bylo hodin. No, to
0: se jelo 300 let, určitě, to není možné. Ale je fakt, že to bylo...
3: Já kdybych si děl vzpomínala, tak to spočítám, kolik jsme tam, jak dlouho se jelo do toho Bulharska.
0: No, děkuji i vám za milé vzpomínání, taky těšilo mě moc.
3: Pamatuju právě ještě, když sršeli ty jiskry večer, když se jelo, že tak z okna jsme se dívali a sršeli jiskry od komína kolem vlaku.
0: Samozřejmě, no, to už dneska
3: už
0: není.
3: Já už nejezdím dneska.
0: No a
3: ani elektrikou už já spatně chodím, takže už nikam manželu nejde.
0: Ale vzpomínky máte a tak člověk s tou taky může
3: žít. Vzpomínky říkám vám, těch 5 let mě bylo, když jsme přijížděli do toho Brna, vidím pořád ten Petro posvětlený.
0: Tak děkuji i vám za zavolání, přeju pěknou dobrou noc.
3: Taky vám dobrou noc.

0: Katapult. Já nesnídám sám v noční lince. Miluše napsala dobrý večer, přeji všem krásné téma, pane Honzo, tak přidám k vzpomínání na parní lokomotivy v zimě, se i ve vagónech topilo kamny na uhlí. Vzpomínám si, jak průvodčí do nich přikládala. Bylo to na regionálních tratích, například Ostrava Kujetín. Taky Rostě, zdravím všechny posluchače a linkaře, vlakem jezdím z Třince do Huš. Těnovic se psem Jackem, černý pes, špic, kříženec, poslouchám pravidelně přes den zpětně. Ano, i to je taky možnost. No a ještě tady vidím třeba, tedy doufám, že jsem ještě neříkal, Václav, dobrý večer, dráha mě fascinuje už dlouho a spíš, než bych nějakou historku si s dráhou spojím komunitu lidí, ve které jsem našel spoustu přátel. S jedním kamarádem nás dráha spojila natolik, že každý rok v létě vyrážíme na cesty za všelijakými lákadly dráhy. Letos nám vyšel čas, že vyrážíme v neděli, dnes, a jsem rád, že tohle téma noční linky vyšlo těsně před začátek naší letošní cesty. Tak děkuji za tohle téma a přeji všem krásný zbytek noci. Václave, taky děkuju. Je pravda, a nevím, jestli se to ještě koná v současné době, ale taky byla taková akce každoroční, dovolená s motoráčkem. No, to jsem taky kolikrát chtěl jet a nějak mi to nikdy nevyšlo a zase, ale já to lituju a to je právě to mé šoto srdce pláče. Honza u telefonu, krásnou noc, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Rostě, Rostě.
0: Ano, Rostě, povídejte, jak moc jste praštěný železnicí.
1: No já jezdím vlakem cesty, zeptám jako do Huštěna, jak jsem to psal. Jako
0: ano, to jsem teďka zmiňoval, tak ještě něco dalšího.
1: Já jsem vás viděl, pane Matroun, i na kameře.
0: Jo, děkujeme, má vám. Tady.
1: Vy máte psa, že?
0: Ano, tady mi...
1: Já jsem mluvila, a vy jste šel koudit a bára šla za mama.
0: Ten mi tady spinká tady pod stolem a čeká, až zabelím, že končíme, což bude už za chvíli.
1: Já mám takovou černou psa špít ručákem, prostě budeme jít na zroku.
0: Ano. Rostě, máte náhubek pro svého psa?
1: Mám.
0: Cestování se psem tady vždycky?
1: Náhubkem.
0: Ano, ale jestli jezdíte s ním často?
1: No, do těch Huštěnů tam je, já pocházím z Huštěnů, bych tam
0: je. Takhle. Dobře, prostě jezdíte i starými vlaky, máte je rád, nebo vás to mine?
1: Já jezdím osobákem a tím rychličem, víte, pana Macovou.
0: Vím, a do historie páry rád se necháváte přenést.
1: Pamatuju, jak to jezdívalo v Huštěnovicích.

0: Jirko, poprosím vypnout rádio, aby jsme si rozuměli.
1: Už jsem ho znášla, ano. Já jsem nechtěla volat.
0: A proč?
1: Najednou jsem se vysvěla, jak tam říkáte, že nádražáci byli zblblí, jako cestovali těma lehátkovýma vozem.
0: Ano.
1: No, my jsme se najezdili, až to pěkný není. Sedli jsme v Brně a na Štrbském plesu jsme vystoupili. Jeli jsme zubačkou nahoru, zlížovali jsme dva dny a jeli jsme domů.
0: No jo.
1: My byli kluci velcí, tak samozřejmě to platilo, že byli nádražáci, tak ráno brzo sedli na vlak v Brně, na Ramzově, vytáhli lyže a lyžovali. Večer přijeli domů a tak jsme to řešili celou zimu.
0: Mm-hmm.
1: A jezdili jsme taky, jak říkáte vy, lehátkama a díky těm lehátkům. Jsme byli v Turecku, v Itálii, všude možně.
0: Řekl bych poloviční blázen. Vy jste poloviční blázen, ta rodina.
1: No, protože jsme toho využili plně. A můžu vám říct, že jsem byla prvně v 70. roce, to bylo asi, s manželem, bez dětí, bez kluků. Oni byli ještě malinci. Tak jsme přijeli do Říma a já jsem najednou viděla, že přijela taková strašně velká lokomotiva, že jsem si připadala jak vrabec vedle ní.
0: Mm-hmm.
1: A ten strojvedoucí seděl nahoře jak pán na trůnu a já se manželovi říkala, prosím tě, můžeš se podívat nahoru, díváš se na toho strojvedoucího, vy v té špíně, v tom Brně všecko to máte zapatlaný. Ježišmarja, ty naše dráhy, jak vypadají, nechceš tady zůstat, že bych se potom... No, mně se ty mašiny líbily, tam už jezdili takový ty, co tady dneska jezdí, já už vlakem nejezdím, takže ale tady to jede Praha, Brno, ty velký krásný lokomotivy, vidím to jenom...
0: Vy jste byla vždycky taková promoderní, taková jakoby progresivní.
1: No. Já jsem mu říkala, nechceš tu zůstat a říkám, podívej se, jak on sedí, jak čistý, všechno kolem je čistý. A já, když jsem viděla mu ta uniforma, tak slušela manželovi, že jsem prostě byla úplně zhlídnutá v tom. A já, ty dvě děti, že by jsme přes ten kříž dostali. On mě řekl, že v žádném případě tak jsme jeli zase dolů, teda domů. Ale děkuji vám za téma, bylo to hezky.
0: Já vám děkuji taky za milou vzpomínku. Rozhodně, když někdo řekne, že prostě ta uniforma mu slušela, jako kdybyste to říkala, no. Mně mám z toho radost a to jí nemám. Ale, teda. Dobrou noc. Děkuju.
1: Dobrou.

3 minuty nás dělí od 1 hodiny, končí dnešní noční linka, ta sobotní, která byla na téma posedlost železnicí. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste napsali. Zdravím Danielu, Marii, Jitku, Standu, Danu, Janu, Alenu, Karla, Věru, Jaroslava, Jirku, zkrátka úplně všechny. Ještě jednou velké díky, když budete chtít napsat nějaké to téma, které by se dalo probrat v rámci noční linky, tak napište třeba mě jan.macoun@rozhlas.cz. Končíme téma posedlost železnicí. Mě to moc bavilo. Jsem rád, že jste byli se mnou a že bylo vyprodáno. Když se podívám dál do programu, co na vás čeká, kdo na vás čeká, tak v té další noční lince, která bude už dneska hodinu před půlnocí, bohyně z Prahy, moje bohyně z Prahy, jaké jí říkám, Jitka Lukešová, a téma letní výprodeje, ano, tak se připojte zase hodinu před půlnocí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, vysílání noční linky. Společně se uslyšíme, tuším, až v sobotu za týden, tak pěkné sny, dobrou noc, ať se vám daří. A doufám, že jste upustili páru v rámci dnešní dvouhodinovky a že jste si nejenom zavzpomínali, ale taky si udělali radost z nostalgie a třeba záliby nejen té vaší, ale celé rodiny.

0: stanice Praha, hlavní nádraží. Rychlík přijel k nástupišti číslo 1, služebně kolej 9. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
3: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
2: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
3: Nevím.
2: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
3: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
2: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
3: To či ono?
2: No, tak co?
3: Nevím, opravdu nevím.
2: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
3: To je od vás falešné, opravdu.
2: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr má...
3: Neotravujte mě pořád.
2: Petr Martinák nás bude bavit.
3: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páš, tam sedí Maďary, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč, Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Lováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No a víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během mé služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usně, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přitomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita. Najednou si sedli na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z David, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: лепші мишку дівчата. Тендіся роз'їде не поволі.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal, tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný.
2: Tudidam, tudidam, tudidam, tudidam, tudidam, tudidam, tudidam, tudidam. Hotel Ritz je světový, to se ví, že světový společenský standard má. A tak krásná apartma vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sytá, vzorný personál, herny bar a tak dál, da, da, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karla Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím. No. Ze scény, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Je, pane prezidente, co vy tady?
2: Ale...
3: Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holičím? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím, teda. No.
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu kdekomu, ale státu ještě ne. Tak, pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No. To je účest. Ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě holickej, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to... V tom v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země na blbečka.
3: Pane prezidente, a nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, holičkej, to si mě budou lidi plést leninem. No, uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
3: Ano.
2: Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat.
2: Ano.
3: Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají.
2: Ano.
3: Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný,
3: apropo, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione,
3: a musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pioníra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. Ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mi běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takový to latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. Já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa. Je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste vy, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to vy, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halina Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobný, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano, ano. Ježišmarja, Maďarič, no jo, no. Tak to je mi jasný hned. No, tak vás neznám. No, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic neztratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: Pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? Je to záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a to je 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte to, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Ano. Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustý.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. V tom, to jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete
2: no,
4: říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obezní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a takhle.

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska
1: je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavý, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda, z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat. Že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být Pretty Woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Fiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku Máju v němčině, protože Karla Gota znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu Máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20 a vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není, a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice té trovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy. Byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců taky.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit.

0: Je tu krásná panečka. Strašně smutně kouká. Já jsem jí našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
1: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
0: Je přítulná.
1: K vám tedy nikdy, musím říct, jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
0: A strašně milá.
1: Vy strašně slintáte, pane Srstko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
2: Je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.